0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky milí.

Dva dny před svatou Markétou vás premiérově vítá k poslechu další ostravské hodinky Oldies ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Dnes se na úvod podíváme do Británie, přesně před 47 lety tam v žebříčku týdeníku New Musical Express debutoval na 10. místě hit skupiny Slade The Banging Man, česky třeba Bouchač do dveří. 1, 2, 3.

Ten zmíněný debut měli tehdy všechny tři zásadní britské hudební týdeníky, jen každý na jiné příčce žebříčku. Teď něco podle vkusu vás, posluchačů, pan Jiří Pilát chce slyšet něco neznámého od Evy Olmerové. Vidím to tak, že něco zcela neznámého ve fonotéce nemáme, protože Suprafon už asi všechno vydal. Vybral jsem dvě méně známé písničky, snad se budou líbit.

Eva Olmerová zaspívala písně s názvy Paralely a Počítám hodiny. V obou ji doprovázelo tradicionál jazz studio vedené Pavlem Smetáčkem. Obě vznikly v roce 1970. V Paralelách je zajímavý stereo efekt. Málo kdo už asi pamatuje, jak jsme byli stereem v jeho počátcích nadšení. No, pak přišlo dokonce kvadro. A mám tu další posluchačský tip, zaspívá Američan Tony Joe White.

To byl swamp rock zpěváka a skladatele Tonyho Joea Whitea z Louisiany. Zpíval o tom, jak se žije na bažinatém americkém jihu. Ten první song, Oak Salt Annie, to je jeho top ten hit z roku 1969 o chudé dívce Aničce, která se živila tím, co našla, a nejčastěji to byl tuřín. Old Man Willis je píseň o starém nerudném Willisovi, který pronásledoval svou rodinu s nožem v ruce.

Od Tonyho Joea Whitea k našemu Dušanovi Grůňovi to je pořádný skok. Zaspíval píseň Kam pláva naša loď s textem Alexandra Karšaje, doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského. Silně ohraný singl opusu je z roku 1971. Byl to tehdy začátek normalizace a když naši zpěváci nesměli přebírat ze západu, obrátili se na jih. Chorvatka Radojka Šverko a její Kud plovi ovaj brod.

Před chvílí jsme se s mistrem zvuku snažili vylepšit ohraný singl. Teď to vypadalo, jako by vady měl přímo lisovací materiál, tedy vinyl. Takže opět drobné technické zásahy, snad to neznělo moc špatně. Na řadě je něco rock'n'rollu pro pana Jiřího Kostelňáka. Začal jsem s tím už minule, nemají to být největší hvězdy, tak mě napadlo, že by se hodilo připomenout také Johnnyho Burnetta.

První song, Little Boy Said, to je písnička o pomluvě a jejich následcích. V roce 1961 třetí zápis Johnnyho Burnetta v orkestrovce týdeníku Billboard, konkrétně místo 17. Johnny mu nebylo dopřáno pobýt na tomto světě dlouho a užít si pěvecké slávy. Utopil se, když mu bylo 30 let. Jeho neosvětlený člun se v noci na jezeře srazil s jiným větším plavidlem.

Poznali jste? To byla Helena Blehárová v písni Nejsem prázdný rám. Text jí napsal Vladimír Koudelka, doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1981. V Americe znají When Will I Be Loved v podání The Everly Brothers už od roku 1960. Naší nahrávce byl ale určitě vzorem až single Lindy Ronstadt, který bodoval v žebříčcích o 15 let později.

Napadlo mě, že tohle by mohl být singlový crossover hit a nejsem daleko od pravdy. V rhythm and bluesovém žebříčku sice nebodoval, ale v popové horké stovce byl druhý, v easy listening, tedy v dospěláckém třetí a v country pořadí, které tehdy mělo název Hot Country Singles, dokonce první. No a teď si dáme další staré rock'n'rolly podle vkusu pana Jiřího Kostelňáka.

Vybral jsem dva hity, kterými bodoval Eddie Cochran v Británii, a to už posmrtně. Jenny, Jenny, Jenny a My Way. Pozor, ten druhý nezaměňovat s francouzskou písní, ke které anglický text napsal Paul Anka. Ale to jste jistě sami poznali. Eddie Cochran zemřel, když mu bylo 21, a to v roce 1960 při dopravní nehodě v Anglii na samém konci svého koncertního turné.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral Brno. Hana Ulrichová zaspívala svou baladu Můj přítel s textem Jaroslava Pavla Břouška. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, rozhlasová nahrávka je z roku 1980. Podle správného údaje o autorovi hudby, kterým je Nils Daka, nebylo tentokrát těžké zjistit, že této naší nahrávce byl vzorem Sedakův song My Friend.

Připomínám, že psát můžete elektronicky na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Pan Jiří Pilát si napsal o orchestrálku z mé databáze, vybral si číslo 442. Na tom řádku mám So What's New v podání Herba Alperta a The Tijuana Brass a ještě přidám řádek vedlejší Somebody Loves Me v podání The Tempo Orchestra. Loučím se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
1: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu.
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda. Jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já to mám rád, já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju, to místo. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi podstrčili jako eskimáka. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá.
0: No to, právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo. Když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu. Jo.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Je,
0: i přesto, že je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na Harfě zítra, na Harfě hrajeme Čochtaná a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak jenom dvě.
0: No právě.
1: Už na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno, tak jsme to zmrskli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních s politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takovýto setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože... Já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat. Takže
3: ještě máme čas.
2: Takže ještě máme čas. Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako, když se člověk vypraví do bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale vím, že to bylo nějak na škole a možná i před školou už, že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a
4: hlasuju
5: pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Pozdravím hrozně na tvoje část, zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka, ale
6: dobrý den.
7: Kuřátka.
6: Jasně.
7: No to se nezapomíná. A já bych chtěl určitě Petru Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky, zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci, zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové vás oba taky.
6: Jste výborný.
8: Moc,
4: ano.
8: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
9: Ano, prosím.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Dobrý den.
10: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
10: Tak já bych teda Václava Faltuse na
4: ano,
10: Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
10: mějte
4: vám
10: se
4: taky.
10: Naslenou.
4: Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
6: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
6: Ano.
4: Jdem na něj.
11: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že
12: to znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
11: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde ho do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten hospovídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč, prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že? Takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
12: to je
11: po boku.
12: Ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby oživili goléma, bojím, to je Václav Trégla.
11: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na prsou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl. Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku,
3: Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
9: Nejsem to já, ten kout znáš, není to tělo mý.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to bylo Deja Vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký, hezký.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty
2: nebo to bylo
1: jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, to, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí tam být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jsi herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léků. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju.
3: Já potřebuju,
4: protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad?
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout?
4: No tak můžete, klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na rádio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo v letech, na který nerad vzpomínám, a to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo, vypadáš výborně, a já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem v kondici?
2: No, možná taky teda, já jsem tenisu propadnul, no. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře, protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře.
2: Ale no tak...
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne, no to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry, jo. A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď.
2: Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázne. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. to je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se. Loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně my měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat.
1: Aha,
2: touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ potom všem. A to bylo s amforou?
2: S amforou.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Hele, třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti.
2: Protože Petr
1: Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně.
1: Jo. A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s Jajou, Pepo? Třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoje reakce.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží a
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Uh-huh. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ladíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády, prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman, aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. Zdravíme vás.
4: Dobrý den. Zdravím vás, tady Milan ze Soběsu. Mm-hmm. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Je, jenom několika
1: máme
2: slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: Ne, to byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
2: no,
1: tebe?
2: Bylo tam.
1: No, bylo tam. Zajímavé pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den a takže už jsem šel zvesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajitu. No jo, jenom, že to já nemůžu teda. ale tam opravdu krajta byla. Měli ji tam v bedně a on říká, pojď se na ní podívat. A já říká, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říká, dáme. Já říká, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. To, odvezte mě rovnou, někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím František argumentoval. Já jsem taky říkal, to jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku. Neměl. Ale víš co? Já to lituju teď. Hmm. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak
1: ta krajta.
2: Tak tam měla být krajta ještě.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, Brenner z Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Bečko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
6: Pekné. Dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, naschle.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
2: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
8: Jak to, že to nebylo 100%?
2: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
8: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
2: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
8: Co to je?
2: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinného sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
8: No nevím, co by...
2: Hromadné štěstí.
8: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
2: znám
8: ho?
2: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
8: Tak
2: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
8: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film. Má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
9: No to nevím.
8: Nulová šance.
9: Jo, tak to odpovídá. Tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku. Víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
8: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout ta cesta změny.
9: Cesta změny, no. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvících se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty?
8: No, ne, cesta změny.
9: Cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
8: Brzlík? Proč brzlík?
9: Chodila jste do školy?
8: No, chodila.
9: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
8: Aha.
9: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
8: Ano, bez brzlíkovec.
9: Ano, typický. Ano. Ten ho se neměl ani jako dítě.
8: No, on Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
9: Ne, stále a několikrát to slíbil.
8: No,
9: že aspoň odejde.
8: Čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
9: Víte, který to je Ruml? Hlava jako Agassi, tváře jako Rafter, backhand forehand nula. Prostě nezbrzlí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelnici. To už dneska asi neplatí.
10: Ježišmarja, a proč?
1: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále jo. V tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Už nějaký
10: to
1: ten pátek,
10: zajímat,
1: 46 ne? let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, to ale Trumpa, Trumpa.
10: To může být zajímavý.
1: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
10: Jasně, jezdili jsme na vodu.
1: Znáš to?
10: No.
1: Třeba vylovíš nějaký zážitek, máš na to jednu celou písničku.
10: No, mám na to krásný zážitek, krásný.
1: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli, posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, na to nemáme.
1: Tak aspoň jeden,
2: my jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky, ale člověče, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel, už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem čemveče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký, a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka a mlčení.
2: Já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytak jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až škublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od ní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam sedí dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte, ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těle.
2: My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem, to jsou Vítězové.
2: No to je ono, no. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak, buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička, 5 milionů.
3: Je,
4: představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo, no. Spokojený, říkáte?
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Einkessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cash, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už.
4: No, podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to je. A hlavně, já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipom, který znají.
3: A to byste se divila. To byste koukala. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla.
4: Yeah.
3: Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak vstal jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý, veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček, povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11? No. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
1: Hurá, Josef Dvořák, Pavel Kučera se loučí, mějte se hezky. Ujel me vlák.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Premiér Babiš z hnutí ANO dnes odpoledne vyhodnotí, jak jeho kabinet plní programové prohlášení za první půl rok ve funkci. Dělníci opraví budovu městské policie v Mělníku. O wimbledonské finále budou dnes bojovat dvě Češky, Muchová a Nosková. A bude jasno, nejvyšší teploty maximálně 26 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré ráno. Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku, vyhodnotí dnes odpoledne premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí.
2: Ministři budou od rána premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO postupně prezentovat své výsledky za letošní první pololetí a výhled na dalšího půl roku. Odpoledne je pak společně zveřejní. Mluvit by se mohlo například o rozpočtu ministerstva obrany, konkrétně kvůli splnění závazku Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu, nebo o tom, jak naložit s 500 000 000 korun, o kterou ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO navýšil rozpočet policie. Ministři dostali za úkol sepsat plnění programu za své úřady ke 30. červnu. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Radnice v Mělníku nechá zrekonstruovat budovu městské policie v Husově ulici. Dělníci začnou pracovat v druhé polovině července. Modernější bude například zázemí pro návštěvníky služebny. Práce za 34 milionů korun potrvají do konce příštího roku. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
3: Nové a větší bude také operační středisko, které bude kompletně připravené na nový městský kamerový systém. Jednou z nejvýznamnějších změn bude úprava prostor určených pro jednání s občany. Přízemí budovy vznikne příjemnější a funkčnější zázemí pro návštěvníky, modernizací projdou také sociální zařízení.
0: Praha 4 zahájila prázdninový projekt Čtyřka sportuje. Během léta nabídne dětem i dospělým sérii sportovních akcí na různých místech městské části. Třeba dnes budou sportovní workshopy na náměstí generála Kutlvašra. V dalších týdnech jsou na programu například vodní sporty, lukostřelba, všestranné sportovní odpoledne nebo společné rozloučení s létem. Sport. Linda Nosková zvítězila nad Belgičankou Mertensovou ve dvou setech a postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. A krátce po zápase se dozvěděla, že ji čeká premiéra na centrálním dvorci slavného grandslamového turnaje.
4: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
0: Linda Nosková si v dnešním, v pořadí druhém semifinále, zahraje s Ukrajinkou Kostěukovou. V tom prvním se krátce po 14:30 odpoledne českého času utkají Karolína Muchová a Američanka Goffová.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, zejména na severovýchodě kraje až polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a v Polabí ojediněle až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Nemáme hlášené momentálně žádné situace, které by bránily volnému průjezdu v Praze a Středních Čechách. Je doprava zatím tedy bez komplikací. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A příjemné čtvrteční ráno vám přeje ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy Petr Zajíček. Co nabídneme, jako vždy, už za pár okamžiků si prolistujeme kalendárium s dnešním datem. Nezapomeneme ani na pozvánky za kulturu a do společnosti, to už bude téma pro Denisu Hergeslovou. No a po 17:30 takové letní téma, navštívíme letní tábor v Libušíně u Kladna. Prozradíme, jakou tam mají děti letos o prázdninách náplň. No a kdo nám zaspívá, tak budou tady třeba František Nedvěd, Dalibor Janda a právě teď je tady Jarek Nohavica. Já jsem Petr Zajíček, hezké ráno.

Ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písni

0: Karel Svoboda napsal tuto písničku pro Dalibora Jandu. 5:10, pojďme prolistovat dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 9. července, svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357, 9.7. v 5:31, v okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a zpět. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
4: Zdeněk ještě jednou odhlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
3: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
4: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
3: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? 70. narozeniny slaví hollywoodská hvězda, držitel 2 Oscarů.
5: Dobrý den, jsem Forrest, Forrest Gump.
6: A co je mi do toho?
3: Ano, za Forresta Gumpa a Philadelphia.
7: Ale já utíkal jako vítr.
3: Vynikající Tom Hanks. Všechno nejlepší, vám všem krásný den.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak dneska je předpověď jednoduchá opravdu, bude jasno až polojasno, teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Momentálně po čtvrt na šest ráno se teploty ve středních Čechách pohybují mezi 10 a 15 stupni, tak máme o něco svěžejší, bych řekl, ráno než včera.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Neskutečně dlouho jsem tuto písničku neslyšel. 90. pamatujete Jesus a společně Ota Baláš a Bára Bazeková. Skvělá věc po ránu. 5:22 je čas podívat se na svět dětskýma očima. No tak kdo je veterinář, to my dospěláci si říkat nemusíme, víme, že se stará o zvířátka, ale jak jsou na tom s tímto pojmem děti z rakovníka?
1: Kdo to je veterinář, kdy ho navštěvujeme, s kým tam chodíme a kdy už tam chodit nemusíme.
2: Je to doktor, ale jenom pro zvířátka.
3: Kdyby byl nemocný pejsek, aby ho už netrápil, tak by mu mohl stříknout i nechce, aby se už nikdy nezbudil.
4: Třeba veterinář může ošetřovat kozu, která třeba je něco smutná.
5: Když nějaký zvířátko má třeba zlomenou packu, tak jde k veterinářovi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 6.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Letní dovolené každoročně komplikují práci nemocničních transfuzních oddělení. Darců krve během prázdnin ubývá a část z nich nemůže na odběr ani bezprostředně po návratu ze zahraničí. Důvodem jsou preventivní opatření proti některým infekčním nemocem, například západonilské horečce. V závislosti na navštívené zemi může odklad darování trvat od jednoho měsíce až do půl roku. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které se vyžádal Český rozhlas. Nejvíc škod evidují ve Středočeském kraji. Tam lidé nahlásili škody zhruba za 80 milionů. Bouřky významně zasáhly i třeba Jihočeský nebo Královéhradecký kraj. Praha 3 chce vybudovat vícegenerační hřiště v ulici v Rozkvětu. Stát má 1 milion 200 tisíc korun. Rozhodli o tom radní městské části. Nabídne zázemí pro sport, odpočinek i sousedská setkávání. Vznikne tam takzvané fitness hřiště, herní prvky a lavičky. Prostor budou moct využívat děti, dospělí i seniori. Práce by měly začít zhruba do 2 týdnů a skončit mají do konce letošního srpna. Nové přístaviště v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy bude lodě chránit při povodních. Má zajistit bezpečnost lodní dopravy při stoupání hladiny Labe. Určené je pro 2 velká plavidla a několik menších. Na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů dorazila držitelka Oscara francouzská herečka Juliette Binocheová. Diváci ji znají například z filmu Čokoláda nebo Anglický pacient. A počasí dnes bude jasno až skoro jasno a naměříme 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Tak stále neevidujeme žádné větší komplikace v dopravě, přejeme tedy šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A v dobrém ránu Střední Čechy se už za pár okamžiků vydáme na jeden letní tábor.
2: Drak, rytíř nebo princezna, to jsou postavy z pohádek, děti je znají od malička. Právě na letním táboře v Libušině u Kladna se s nimi ale potkali osobně a víc si řekneme v reportáži za pár minut.

0: Naplno se rozběhla sezona letních táborů, třeba ten v Libušině na Kladensku je inspirovaný pohádkami. Děti hrají hry, které vychází z jednotlivých pohádkových příběhů a postav.
1: Zatleskáme Drakovi!
2: Mně se tady líbí hodně. Jsme byli na celodenním výletu, jeli jsme vláčkem, dali jsme tam oběd a pak jsme dostali tak kladívka a objevovali jsme různý živočichy mezi kamenama.
3: Mezi zhruba 30 táborníky je také Linda. Líbí se tady také Julie, která na letní tábory jezdí pravidelně.
4: Tady jde skvělý, lidi jsou tady super, praktikanti jsou taky hrozně milí a všechno je to tadyhle super.
3: Hlavní vedoucí tady na táboře je Jitka Bystřičanová. Mě by zajímalo, co dalšího tady děti zažijí.
5: Děti určitě si tady zažijí nejen noční bojovku, budeme ji mít rozdělenou na menší dětičky, kteří jsou takový ustrašenější, tak pak i pro starší. Máme v plánu diskotéku, opékání burštu, s tím spojený velký táborák a závěrečné vyhodnocení vlastně celé táborové hry a další soutěže.
6: Pojďte, na jedný noze všichni.
1: No?
6: Všichni na jedný noze. Pojďte.
3: My vidíme a slyšíme, že děti tady hrají nějakou hru, tak co to je za hru, o co jde?
5: Každý z vedoucích má za úkol představovat jedno zvířátko, které se děti dozvědí vlastně z tabule, kterou mají tady postavenou, a to zvířátko reaguje na určitý pokyn, buď je to třeba šimrání, mlaskání, drbání, a pokud oni ho odhalí, tak ho bezpečně musí dovést do domečku.
3: Tématem tohoto tábora jsou popletené české pohádky. Vy jste tady na začátku té hry hráli i nějakou scénku, vy jste na sobě měla kostým draka.
5: Hrajeme na toto téma různé hry, které mají v sobě zakomponovány vlastně prvky těch pohádkových postav, třeba takzvaná šátkovaná, kdy ten šátek představoval rytířský meč.
3: Na táborníky tady dohlíží také další vedoucí Eliška.
7: Myslím si, že máme úplně tak skvělé děti, které spolu spolupracují, jsou na sebe hodný, nějak se nepostrkují ani neobtěžují, takže úplně skvělé. Počasí nám teďka taky vyšlo, svítí nám sluníčko, občas teda zaprší, ale to nám vůbec nevadí.
3: Na táborech často se dětem stýská po rodičích, tak zažíváte to i tady?
7: Ano, samozřejmě to tady taky zažíváme, ale vždycky se dají děti vlastně utěšit, vždycky povyprávíme pohádku. Cokoliv vždycky zabere.
3: Pohádkový tábor pořádá kladenské středisko volného času Labyrint v jednom jediném turnusu. Potrvá do pátku. Z Libušína Richard Webs, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byl Eros Ramazzotti, jeden z nejslavnějších Italů, kterému se u nás hodně líbí. Letos tady měl svůj koncert a už je naplánovaný koncert i na příští rok do pražské Auto Areny.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Tak dneska to je opravdu jednoduché, s předpovědí počasí bude jasno až polojasno, teploty 23 až 26 stupňů.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Výstava Už tam budem v Muzeu umění a designu v Benešově otevírá citlivé a aktuální téma rodičovství jako cesty, která nemá jasný cíl ani jednoduché odpovědi. Prostřednictvím děl současných umělkyň a umělců reflektuje otázky očekávání, dospělosti i podoby rodiny v dnešní společnosti. Projekt nabízí prostor k zamyšlení nad tím, jestli a kdy se jako rodiče i jako společnost skutečně dostane tam. Výstava je prodloužená do konce července. Britský Queen Elizabeth School Choir zavítá ve čtvrtek 9. července do Nymburka. V kostele svatého Jiljí vystoupí prestižní školní sbor s víc než 54letou tradicí. Nabídne pestrý repertoár v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Bohuslava Matěje Černohorského. Koncert začíná v 19 hodin a vstupné je dobrovolné. Kulturní centrum Kamenice vás zve na výstavu, která nabízí svět dětské fantazie bez hranic. Expozice Svět očima tvůrců Stěptína představuje výtvarné práce dětí vzniklé v kreativním kurzu pod vedením malířky a architektky Marie Pápolové. Výstava je přístupná do konce srpna a návštěvníky zve do pestrého světa barev, příběhů a originálních pohledů na realitu dětskýma očima. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová. We'll be right back.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Že kostel svatého Jakuba v Církvici na Kutnohorsku patří mezi nejvýznamnější románské sakrální stavby na území České republiky. Osada Jakub pravděpodobně kdysi stála na svatojakubské cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
1: Povinné ručení v Česku je na historických maximech. Majitelé průměrného českého vozu zaplatí 7,5 tisíce korun ročně. Stochov na Kladensku dá 200 tisíc korun spolkům na pořádání zájmových akcí. A dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré ráno. Ceny povinného ručení v Česku dál zdražují. Podle společnosti Broker Consulting jsou na historickém maximu. Cena za průměrný český vůz je 7,5 tisíce korun ročně.
2: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
3: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
2: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
4: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel. A významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
2: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: 200 tisíc korun letos rozdělí Stochov na Kladensku mezi zájmové spolky a neziskové organizace. Peníze jsou určené na pořádání jednorázových akcí. Může jít třeba o sportovní kemp. Organizace můžou město žádat také o prostředky na celoroční fungování, vysvětluje starosta Roman Foršt z Hnutí STAN.
5: Každoročně dáváme do rozpočtu takzvané velké granty a malé granty. Velké granty ty slouží pro příspěvky na celoroční provoz. Stejně tak je to malé grantové řízení, tam je to na nějakou jednorázovou záležitost. Když třeba tenisté si udělají příměstský kemp, tak to je jednorázová záležitost, která běží jednou ročně, tak na to můžou získat prostředky.
1: Lidé z obcí a měst na trase mezi Berounem a Prahou se můžou vyjádřit k výstavbě železničního tunelu. Správa železnic pro ně připravila internetový dotazník. Chce například zjistit, jak moc se lidé obávají hluku nebo dopravní zátěže, vysvětluje mluvčí zprávy Nela Frýbová.
6: Získané odpovědi budou jedním z podkladů pro aktuálně zpracovávanou studii přínosů a rizik. Dotazník můžou obyvatelé vyplňovat do konce srpna. Sport.
1: Plavec Jan Foltín vybojoval v Mnichově na juniorském mistrovství Evropy stříbro na trati 50 metrů prsa. Ve finále nestačil jen na Brita Morgana. Na mládežnických šampionátech tak český reprezentant získal už třetí medaili. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, zejména na severovýchodě kraje až polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 a v Polabí ojediněle až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
7: Tak po 6. hodině už máme přece jenom nějaké menší komplikace v dopravě, hlavně v Praze samozřejmě, takže v Novopatské ulici směrem z Černého mostu houstne provoz před sjezdem do opravované Kbelské. Zdržení zatím kratší, nabírají hlavně kamiony, chvílemi zpomalují i ze zhora od D8, tedy to znamená z druhé strany do Kbelské. Silnější provoz sledujeme v nájezdu z Cínovecké. Štěrbohorská spojka směrem z Černého mostu na Lanový most, tady se už plní ten úsek mezi Běchovicemi a Europarkem. Na příjezdu do metropole po D7 od Slaného přibrzdíte u sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru k omezení u letiště. Je to momentálně na 5 až 10 minut. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
7: V další hodině dobrého rána střední Čechy vás pozveme k dnešnímu poslechu pořadu Alex a host. V Česku roste zájem o takzvanou rekreační plavbu. Téma rozebereme po 6:30. A už za pár okamžiků prozradíme, jaké škody evidují pojišťovny po nedávných silných bouřkách. A kdo nám bude hrát a zpívat, tak v této hodině třeba Marek Ztracený, skupina Olympic a teď je tady Petr Spálený. Já jsem Petr Zajíček, hezké ráno.

0: Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů čtyř největších pojišťoven, které si Český rozhlas vyžádal. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí.
1: Bouřka s kroupami a silným větrem zasáhla v druhé polovině června i středočeský Tehov. Podle nezávislého starosty Davida Hloucha například poničila terénní dráhu pro cyklisty, cesty a polámala stromy.
2: Počítáme v celkovém úhrnu se škodami v nízkých statisících. Máme nahlášenou škodní událost u naší pojišťovny s tím, že škody postupně vyčíslujeme.
1: Nejvíce škod evidují pojišťovny právě ve středočeském kraji. Třeba Generali České pojišťovně tam lidé nahlásili 1626 událostí za asi 80 milionů korun, říká její mluvčí Jan Marek.
3: Nejvíce škod máme nahlášeno z okresu Praha Východ a také s Příbrami a Kolína.
1: Škoda podle pojišťoven ještě poroste. Bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. Dominik Kučera, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas, Střední Čechy.

0: We don't need another hero, nepotřebujeme dalšího hrdinu, zpívala Tina Turner. Písnička také doprovodila úspěšný film Mad Max.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnes bude jasno až polojasno, teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Teď po ránu po 6:45 máme ve středních Čechách stále svěžejší vzduch, dá se říci, máme chladnější počasí, než tomu bylo včera ráno. Teploty se pohybují mezi 10 a 15 stupni.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na severu Prahy sílí provoz na příjezdu Ústeckou D8, jsou to hlavně kamiony, sunou se Cínoveckou od sjezdu na Čakovice a pokračují do omezení ve Kbelské ulici. Před Kbelskou směrem z Černého mostu v opačném gardu vázne provoz v Novopatské, i tam popojíždí převážně nákladní soupravy chvílemi už od sjezdu na Satalice. Na východní části okruhu směrem z D10 se vytvořila kolona na úrovni sjezdu na Hradeckou D11, pomalu se jede k Českobrodské v nesouvislé koloně, potom až do Štěrbohol za Europark. No a dálnice D7 příjezd do hlavního města opět kvůli omezení od Slaného, je to plné už před sjezdem na Tuchoměřice, brzdí se na 4. kilometru a popojíždí se k omezení u letiště, je to zhruba na 10 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Naše studio tentokrát svou energií naplní herečka Regina Rázlová. Mluvit bude nejen o svých slavných filmových a televizních rolích, ale i o vášni pro zahradničení a chov slepic.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: 6 hodin 22 minut, čas na první porci ranní zábavy. No a bavit nás bude skvělý Jiří Wimmer.
1: A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a... A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér... Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Wimmer, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má. Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couva. Jo, nadsouvali. Zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka. Pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
2: Stop! Prosím vás, pane Wimmer.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Wimmer. Teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Jsem, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřeli, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo, oni to neobrace, to ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, přijest, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává v uchu. Jo, a já pamětliv si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě.

0: že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Ještě předtím se postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Praha 4 zahájila prázdninový projekt Čtyřka sportuje. Během léta nabídne dětem i dospělým sérii sportovních akcí na různých místech městské části. Třeba dnes budou sportovní workshopy na náměstí generála Kutlvašra. V dalších týdnech jsou na programu například vodní sporty, lukostřelba, všestranné sportovní odpoledne nebo společné rozloučení s létem. Řemeslníci opraví přes letní prázdniny 11 příbramských škol a školských zařízení. Město za práce zaplatí asi 32 milionů korun. Nejnákladnější bude úprava základní školy Jiráskovy sady, kde řemeslníci vymění toalety a podlahy ve třídách za víc než 9 milionů korun. Radnice v Mělníku nechá zrekonstruovat budovu městské policie v Husově ulici. Dělníci začnou pracovat v druhé polovině července. Modernější bude například zázemí pro návštěvníky služebny. Práce za 34 milionů korun potrvají do konce příštího roku. České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. V tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim tak šance na postup na finálový turnaj v Makau. Dnes Češky nastoupí v Bělehradě proti Nizozemkám. Utkání začne v 16:30. A počasí dnes bude jasno nebo skoro jasno. Naměříme nejvíc 26 stupňů v Polabí, ojediněle i 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Jak to vypadá na silnicích těsně po půl sedmé ráno? Tak na začátku Strahovského tunelu směrem na Břevnov, přesně v připojovacím pruhu od Kartouské, překáží nepojízdné osobní auto, zatím je označené pouze výstražními blinkry. Severovýchod metropole zaplněly pomalu jedoucí kamiony. Sunou se směrem z D8 Cínoveckou od sjezdu na Čakovice přes omezení ve Kbelské ulici. Z druhé strany od Černého mostu zastavují už kousek za dálnicí D10. Po pojíždí i východní část okruhu směrem na Lanový most. Front začíná na úrovni D11 a pokračuje až za Europark. No a plní se už také magistrála od jihu, Nuselský most z Pankráce do Holešovic, okolí Vypichu a hodně plno zůstává na příjezdu do Prahy po dálnici D7 od Slaného. Kolona od sjezdu na Tuchoměřice ze 4. kilometru je na 15 minut. Tak s tím počítejte a přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: No a my už se za pár okamžiků vypravíme v našem vysílání na vodu.
1: No, v Česku totiž roste zájem lidí o rekreační plavbu. Přibývá majitelů lodí i držitelů průkazů vůdce malého a rekreačního plavidla. Máme podrobnosti, tak si na ně počkejte.

0: Zajímá se má, tak to byl Tomáš Linka v Dobrém ránu střední Čechy. Čím dál více Čechů vlastní loď, státní plavební správa eviduje v současnosti přes 22 tisíc plavidel. Za posledních 10 let se jejich počet zdvojnásobil. Výrazně podle ní přibývá i lidi s průkazem vůdce malého a rekreačního plavidla. Informace představila správa na Slapské přehradě, kde její hlídky kontrolují dodržování pravidel plavby.
1: Jdeme se teď vydat na vodu se státní plavební správou, která tady kontroluje plavidla.
2: Když vám to nechytlo, zamávejte, já vás odtáhnu.
1: Jinak Beneš, tady teď dá se říct, že řídíte člun státní plavební správy, nazývá se to tak. Ty jste tady zastavil u rybářů, kteří evidentně měli problém s nastartováním svého malého člunu. Takže i takhle fungujete, není to jenom o těch kontrolách a tak?
3: Není jenom, my se cítíme jako lidi, kteří mají v té vodě vztah, takže se snažíme kromě té perzekuce se uplatňovat i tak jako pomoc na vodě pro každého, kdo ji potřebuje.
4: Počkej, Honzo, já si ještě najedu.
5: Dobrý den, státní plavební správa, můžu vás poprosit o předložení lodních listin.
6: Dobrý den, tady prosím.
5: Děkuju, průkaz vůdce malého plavidla, takže všechno v pořádku, děkuju vám.
6: Díky.
5: Šťastnou plavbu vám přeju.
6: Díky, nashledanou.
1: Ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová. Pojďme říct, jak se zvýšil počet těch plavidel u nás.
5: Tak v tuto chvíli je přes 22 tisíc plavidel evidováno v rejstříku. Každým rokem přibude asi 800-700 nových plavidel.
1: S tím souvisí je to, že přibývá lidí, kteří se dělají v uvozovkách řidičské oprávnění, nebo jak se tomu přesně říká?
5: Je to průkaz vůdce malého a rekreačního plavidla.
1: Jak se zvyšují ty počty?
5: Ty se zvětšují zhruba o 3500-3400 nových držitelů vlastně každý rok. Celkem je těchto držitelů přes 71 tisíc.
1: A s rostoucím zájmem o vodní turistiku souvisí taky počty výjezdů vodní záchranné služby Červeného kříže. Za ní na Slapy dorazil prezident David Smejkal. Jaká jsou ta letošní čísla?
7: Tak na všech vodních plochách, kterých je 16 dneska, které zajišťujeme, jich máme více jak 420. Téměř se blížíme 50% loňské sezóny.
1: Čím to je?
7: Byly to horké dny, které přinesly spoustu lidí, nebo přivezly k vodě. Byla to častá tonutí, úrazy, zkrátka to vedro na ten lidský organismus způsobí velmi negativně.
1: Podle Davida Smejkala letos v Česku utonulo 27 lidí. Radí nepřeceňovat cíly a neskákat do vody přehřátí. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na severu Prahy čekejte hustý provoz v Cínovecké směrem od D8. Pomalu se jede od sjezdu na Čakovice, hlavně kamiony, pokračují potom do Kbalské osobní auta, do Liberecké v ní kratší kolona, od sjezdu na Prosek, potom směrem k Blance už se jede v celku plynule. V Troji začala regulace vjezdu do tunelů, zaplnil se tak pravý pruh v Holešovičkách od Bulovky. Nesouvislá kolona se potom sune už i po Vltavskou od Čuprovy ulice směrem k Blance, tak s tím počítejte. Na východní části Pražského okruhu a navazující Štěrboholské spojce už je zdržení v úseku mezi Hradeckou D11 a Europarkem a na příjezdu do Prahy po D7 Oslaného, potom od sjezdu na Středokluky ze 4. kilometru se pojíždí k omezení u letiště, takže i tady už je to zdržení patrné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Jiří Plojhar. Dozvíte se třeba i to, jak si užívá divadelní roli Josefa Goebbelse.
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
2: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
2: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
2: Také jste mě prozradil, že ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
2: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl.
0: Celý rozhovor s Jiřím Plojharem si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministr zahraničí Macinka je připraven koaličnímu SPD vysvětlit účast Česka v programu na pomoc Ukrajině. Na 13 sběrných dvorech v Praze můžou lidé přispět na lidi v těžké životní situaci. A dnes bude jasno až polojasno, maximálně 26 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré ráno. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou, spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítl.
2: Vzhledem tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to, zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
1: Okamura chce téma otevřít na páteční koaliční radě. Té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude na zasedání skupiny přátel Západního Balkánu v Římě. Dělníci včera začali rekonstruovat křižovatku v Ptácké ulici v Mladé Boleslavi. U odbočky do městské části Podlásky vymění asfalt a odvodnění. Nově tam budou semafory. Oprava za 18 milionů korun skončí 30. srpna.
3: Z Ptácké ulice je možné odbočit na most přes řeku Jizeru směrem do Podlázek. V opačném směru je komunikace průjezdná jen pro autobusy, záchranáře a vodohospodáře. Objízdná trasa vede přes Dalovice. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: V některých sběrných dvorech s takzvanými reuse pointy můžou lidé nově přispět sociálnímu nadačnímu fondu hlavního města Prahy. Vybrané peníze pomůžou například pěstounským rodinám, lidem se zdravotním znevýhodněním nebo domácnostem ohroženým ztrátou bydlení, říká náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů.
4: Našich 13 reuse pointů na sběrných dvorech už dávno nepomáhá jen planetě tím, že se vrací věci do oběhu. Nově přes ně můžete pomoci i konkrétním Pražanům v těžké životní situaci. Sport.
1: Česká reprezentace skončila na pražském baseballovém týdnu třetí. V posledním zápase porazila Německo 15-5 po 7 směnách. Turnaj vyhráli baseballisté Nizozemska. Tajvan zdolali 3-2 v 9 směnách.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, zejména na severovýchodě kraje taky polojasno, nejvyšší teploty 23 až 26 a v Polabí ojediněle i 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: A po 7. hodině ranní nám samozřejmě sílí provoz, především v Praze. Na severu metropole je neměná situace, kamiony plnící Noveckou směrem z D8 a pokračují do rekonstruované Kbelské. Připomínám, že Kbelská až do 15. srpna se zásadně opravuje, tam tedy provoz veden vždy jenom jedním jízdním pruhem v každém směru. Od Černého mostu situace je taková, že po pojíždí Novopatská v celé délce brzdí se už na východní části okruhu za sjezdem na Horní Počernice. Štěrboholská spojka, tady je zdržení od D11 k Průmyslové, tak s tím počítejte. Za Barandovským mostem směrem na Smíchov čekejte kolonu v Dobřížské, tady to se to sune až k Mrázovce. Příjezd do Prahy po D7, tady máme opět dopravní omezení u letiště, takže to popojíždí od Tuchoměřic ze 4. kilometru, ztratíte zhruba čtvrt hodiny zatím. Pokud potom pokračujete dál okruhem směrem k D1, připravte se na zdržení v koloně od sjezdu na D5 z 23. kilometru, nesouvisle se popojíždí až k Lochkovskému tunelu. Těsně před ním je navíc kvůli omezení uzavřený levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dalších minutách dobrého rána zavoláme meteorologovi Michalu Žákovi, ten nám řekne, jak to vypadá s předpovědí počasí na další dny. Na Karlově mostě v Praze si dnes připomínají výročí od poklepání základního kamene a my se tam vypravíme za naším reportérem, který vše sleduje po 7:30. A už za pár okamžiků se v Region Expressu dozvíte, jakými novými vlaky se projedete po středočeských kolejích a jakým naopak odzvonilo. A kdo nám zaspívá, bude tady Lucie Bílá, Jiří Korn a teď už je připravený Karel Zich. Hezké ráno přeje ze studia Petr Zajíček.

0: Region Express.
1: Konec jedné éry. Z železničních linek pražské integrované dopravy vymizely 50 let staré motorové vozy řady 854 a nenahradili je nikdo jiný než regiofoxy, tedy lišky. Na prázdninových výletech vlakem po středních Čechách tak už nejčastěji budete jezdit právě v moderních nízkopodlažních vlacích.
2: Klimatizace, Wi-Fi a bezbariérový přístup. Nové lišky se od starých motoráků prakticky nemůžou lišit víc. České dráhy je testovaly už 2 roky zpátky. Loni a letos jejich dodávka pokračovala a v červnu převzali poslední z 38 jednotek pro Středočeský kraj a Prahu. Jezdit budou na neelektrizovaných tratích, jak říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Lišky obsluhují především tratě z Rakovníka do Berouna a dál do Prahy přes Nučice, z Prahy do Mělníka a také na Posázavském Pacifiku.
2: V rámci pražské integrované dopravy ujedou lišky denně víc než 10 000 kilometrů. Mají instalované 2 motory od Rolls-Royce o celkovém výkonu 750 kW, což jim dodává značnou dynamiku při rozjezdu ve srovnání se staršími motoráky. Motory mohou využívat také ekologické palivo HVO, což je syntetická obnovitelná nafta vyráběná z použitých olejů, živočišných tuků anebo odpadů. Maximální rychlost lišek je 120 km za hodinu. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Dnes bude jasno až polojasno a teploty během dne 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Cínovecká směrem zde osmičky, brzdí tam kamiony už za sjezdem na Ďáblice, plní se pravý pruh a hlavně potom sjezd do Kbelské. Potom už se jede celkem plynule, stejně tak v opačném směru. Silný provoz ale trvá v Novopatské od Černého mostu, nákladní vozidla se štosují už na východní části okruhu od nájezdu z D11 a právě to je všechno kvůli té opravované Kbelské ulici. Štěrboholská opačným směrem, tedy na Lanový most, tam přetrvává kolona v tradičním úseku mezi D11 a Europarkem. V Liberecké do centra, tedy to je severojižní magistrála od severu, tady se popojíždí od sjezdu na prosek k Bulovce. V Holešovičkách se zaplnil pravý pruh, kolona popojíždí k Blance. Nuselský most, to znamená severojižní magistrála od jihu, tak tady máme z Pankráce frontu k prvním semaforům v Legerově ulici. Je to kvůli tomu, že tam je vyhrazený pravý jízdní pruh pro náhradní autobusovou dopravu za opravované metro C, takže tady ta situace stejně jako včera asi nebude ideální na trase tedy od jihu ulicí 5. Května Nuselským mostem a Legerovou po celý dnešní den. Z druhé strany už se nám také na magistrále sune kolona od Bulhara k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu!
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Obezita je nemoc, kterou je potřeba léčit. V současné době moderní farmakoterapii jde o revoluci v obezitologii. Lucie vážila 130 kg.
3: Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci a já jsem se vlastně nevyšla do toho křesílka na té atrakci.
2: Více s paní doktorkou Ditou Pichlerovou z Centra léčby obezity Fakultní nemocnice Motol.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: čase být.
1: Máme 7 hodin a 23 minut a je opět čas podívat se na svět dětskýma očima. Kdo je veterinář podle dětí zrakovníka?
2: Kdo to je veterinář, kdy ho navštěvujeme, s kým tam chodíme a kdy už tam chodit nemusíme.
3: Je to doktor, ale jenom pro zvířátka.
4: Kdyby byl nemocný pejsek, aby ho už netrápili, tak by mu mohli stříknout injekci, aby se už nikdy nezbudil.
5: Třeba veterinář může ošetřovat kozu, která třeba je něco smutná.
6: Když nějaký zvířátko má třeba zlomenou packu, tak jde k veterinářovi.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Letní dovolené každoročně komplikují práci nemocničních transfuzních oddělení. Dárců krve během prázdnin ubývá a část z nich nemůže na odběr ani bezprostředně po návratu ze zahraničí. Důvodem jsou preventivní opatření proti některým infekčním nemocem, například západonilské horečce. V závislosti na navštívené zemi může odklad darování trvat od jednoho měsíce až do půl roku. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů čtyř největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Nejvíc škod evidují ve Středočeském kraji. Tam lidé nahlásili škody zhruba za 80 milionů. Bouřky významně zasáhly i třeba Jihočeský nebo Královéhradecký kraj. Praha 3 chce vybudovat vícegenerační hřiště v ulici v Rozkvětu. Stát má 1 milion 200 tisíc korun. Rozhodli o tom radní městské části. Nabídne zázemí pro sport, odpočinek i sousedská setkání. Vznikne tam takzvané fitness hřiště, herní prvky a lavičky. Prostor budou moct využívat děti, dospělí i seniori. Práce by měly začít zhruba do 2 týdnů a skončit mají do konce letošního srpna. Nové přístaviště v Brandýse nad Labem Staré Poleslavy bude lodě chránit při povodních. Má zajistit bezpečnost lodní dopravy při stoupání hladiny Labe. Určené je pro 2 velká plavidla a několik menších. Na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů dorazila držitelka Oscara, francouzská herečka Juliette Binocheová. Diváci ji znají například z filmu Čokoláda nebo Anglický pacient. A počasí dnes bude jasno až skoro jasno, naměříme 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na příjezdu do Prahy po D8 zpomalují převážně kamiony, a to v Cínovecké u sjezdu na Ďáblice. Sunou se do omezení Vekbelské. Z druhé strany od Černého mostu se ucpává Novopatská ulice v celé svojí délce, také kvůli omezení Vekbelské. Liberecká do centra, kolona je tam od proseku k Bulovce, poté zůstává plný hlavně pravý pruh, který cílí do Blanky, a kvůli tomu už také jede krokem Povltavská ulice. Dálnice D7 před Prahou, trvá tady silný provoz vzhledem k dopravnímu omezení u letiště před sjezdem na Tuchoměřice ze 4. kilometru. Pojedete tam se zdržením zhruba 10 až 15 minut. Pokud dál pokračujete okruhem směrem k D1, připravte se na zdržení v koloně od sjezdu na D5. Nesouvisle se popojíždí až k Lohkovskému tunelu. Těsně před ním je totiž další omezení, je tam uzavřený levý jízdní pruh. No a kolony jsou samozřejmě i na magistrále v centru. Ať už jedete od jihu, kde se zdržíte už teď o něco déle od ulice 5. května přes Nuselský most a Legerovu, je tam uzavřený pravý jízdní pruh pro náhradní autobusovou dopravu, anebo z druhé strany magistrála Wilsonova ulice už také popojíždí směrem k muzeu. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A my se už za pár okamžiků vypravíme za naším reportérem do centra Prahy.
0: Na Karlově mostě v Praze si totiž dnes připomínají výročí od poklepání základního kamene. A víte, proč to bylo přesně v 5:31 ráno? To si řekneme už za chvíli.

0: Tak právě dnes je to přesně 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. V 5 hodin ráno na něj proto vyrazil průvod Karla IV. Za doprovodu družiny českých rytířů. A na místě je i náš reportér Josef Beneda, který je teď s námi ve spojení. Dobré ráno.
1: Hezký den. Průvod Karla IV. Vyrazil z Malé Strany, doprovázeli ho hudebníci, vlajkonoši a také lidé v dobových krojích. Krátce po 17:30 přišel sem na Křižovnické náměstí, aby mohl figurant v roli Karla IV. Poklepat základní kámen. Důvodem je to, že podle hypotézy astronoma Zdeňka Horského mohl být základní kámen Karlova mostu položen v roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut. Takové datum by totiž vytvořilo vzestupnou a sestupnou řadu lichých čísel 13579-7531. Skutečné přesné datum založení Karlova mostu ale není známé.
0: Co dalšího dnes mohli lidé na Karlově mostě vidět?
1: Třeba vystoupení středověké kapely Řemdich společně s taneční středověkou skupinou Regio Caroli Regis, která předvedla dvorské a měšťanské tance z dob krále Karla. Organizátoři připravili také dramatické ukázky šermu. Poté se lidé přesunuli do kostela svatého Františka z Assisi, kde se od 7 hodin uskutečnila slavnostní mše. A zájemci si také dnes můžou zdarma prohlédnout stálou expozici v muzeu Karlova mostu, a to do 10 hodin.
0: Na závěr prosím ještě připomeň, jak vlastně Karlův most vznikal.
1: Tak Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v Česku. Je dlouhý zhruba 500 metrů a tvoří ho 16 oblouků. Nahradil předchozí Juditin most, který strhla povodeň roku 1342 při jarním tání ledů. Původně se mu říkalo pouze Kamenný a Pražský most. Název Karlův se vžil až na konci 19. století. Někteří posluchači možná budou znát legendu, že do Malty se přidávala vajíčka. Dodnes se o tom vedou spory. V roce 2010 to vyvrátili vědci z Vysoké školy chemicko-technické. Ředitel muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman ale dnes popisoval, že se vejce skutečně do Malty přidávala. Nebyla to ale vajíčka natvrdo z velvar, jak tvrdí legenda. Ať tak či tak, dnes můžete v muzeu Karlova mostu ochutnat vajíčkové speciality, třeba velvarská vejce natvrdo nebo velvarský originální vaječňák.
0: Tolik tedy od Karlova mostu reportér Josef Beneda. Děkujeme za informace, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Je přesně 7:45 ráno, je tedy čas na spojení s meteorologem Michalem Žákem. Michale, příjemné ráno.
2: Krásné ráno vám přeju.
1: Jak to vypadá s počasím ve středních Čechách?
2: Tak aktuálně máme teploty většinou mezi 14 a 18 stupni Celsia, ale na některých místech, řekněme ve vyšších polohách, je to trošku chladněji. Na oboze je většinou oblačno až polojasno, ale té oblačnosti teď už začíná poměrně zásadním způsobem ubývat.
1: Jak to bude během dne?
2: Tak v průběhu dne nás čeká sluneční den. Bude tedy převážně jasno až polojasno. A teploty odpoledne vystoupí na příjemných 23 až 26. V Polabí by mohlo být i 27 stupňů Celsia. Takže i v řadě případů letní teploty. Vítr bude foukat mírný od severu až severozápadu a večer bude slábnout.
1: Tak dneska je ta předpověď opravdu jednoduchá. Já myslím, že ta jednoduchost bude platit i pro další dny.
2: Ano, je to tak. I zítra a vlastně o víkendu čekáme, že bude jasno až polojasno, maximálně v denních hodinách se může tvořit trochu více klupovité oblačnosti, může být přechodně oblačno. Nicméně na přehánky nedojde a teploty budou vyšší v těch následujících dnech. Zítra 25 až 29 a o víkendu většinou mezi 26 a 30, možná i 31 stupňů Celsia. Takže dá se říct mírně nad průměrné dny z hlediska teplot, slunečné, ale na druhou stranu bohužel i suché, takže budeme muset zalévat a to sucho celkově se bude postupně prohlubovat.
1: Tolik aktuálně o počasí. Michal Žák, děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Krásný den a naslyšenou.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: A pojďme se ještě podívat na silnice, zatímco tady předpověď počasí byla celkem v pořádku a přívětivá, tak na silnicích to přívětivé není. Před 8 ranní se nám samozřejmě v Praze prodlužují kolony, momentálně už třeba jižní spojka před Barandovským mostem také popojíždí, nesouvislá kolona od sjezdu na Pankrác pokračuje přes ucpaný most do Dobřížské až k Mrázovce. Radlická k Dobřížské se zaplnila od budovy ČSOB, Plzeňskou se sune kolona od Kavalírky, před Vypichem naberete zdržení v Bělohorské, o něco delší směrem z centra od Kláštera, z opačné strany se výrazně brzdí v Karlovarské těsně za sjezdem z okruhu a nesouvisle se popojíždí k Bílé hoře. V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky, kolonu místy jen nesouvislou čekejte v Liberecké, tedy na severu magistrály od Střížkova, následně tedy i v Holešovičkách, popojíždí už tam také Nová Povltavská směrem k Blance, Cínovecká směrem od D8, tady se plní hlavně tedy pravý pruh pro kamiony, ale i další samozřejmě osobní vozidla už mají momentálně nebo musí počítat se zdržením. Potom vše pokračuje do Kbelské, která je s dopravním omezením, je tam průjezdný pouze jeden jízdní pruh obousměrně. No a tím pádem i z druhé strany před Kbelskou, to znamená v Novopatské od Černého mostu už je taky plno a popojíždí to, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 9. července. Svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut, v okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a zpět. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
3: Se Zdeněk ještě jednou odhlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
2: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
3: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
2: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? 70. narozeniny slaví hollywoodská hvězda, držitel 2 Oscarů.
4: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
5: A co je mi do toho?
2: Ano, za Forresta Gumpa a Philadelphia.
6: Ale já utíkal jako vítr.
2: Vynikající Tom Hanks. Všechno nejlepší, vám všem krásný den.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Česko má stále ambici dosáhnout letos na 2% HDP výdajů na obranu. Stochov na Kladensku dá 200 000 korun spolkům na pořádání zájmových akcí. Dvě Češky, Muchová a Nosková, budou dnes hrát o finále Wimbledonu. A dnes bude jasno až polojasno a nejvíce 26 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré ráno.

0: Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které je ještě možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
1: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
0: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. 200 tisíc korun letos rozdělí Stochov na Kladensku mezi zájmové spolky a neziskové organizace. Peníze jsou určené na pořádání jednorázových akcí. Může jít třeba o sportovní kemp. Organizace můžou město žádat také o prostředky na celoroční fungování. Praha 8 chce upravit víc přechodů pro chodce na bezbariérové. Radnice vyzvala vedení hlavního města, aby urychlilo jejich výstavbu. Zároveň mu předala seznam míst pro přecházení, která jsou pro vozíčkáře a handicapované těžko přístupná, vysvětluje mluvčí městské části Martin Šalek.
2: Na území Prahy 8 je více než 50 přechodů pro chodce a míst pro přecházení, které v současnosti nesplňují požadavky bezbariérového užívání. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila po setech 6-3 a 7-5. Česká reprezentantka v posledních zápasech v Londýně působí klidně. Už ve třetím kole turnaje byla totiž blízko vypadnutí, když v duelu s Rumunkou Soranou Kristeovou odvracela odvážným backhandovým úderem matchball. Pokračuje Nosková.
3: Backhand to zachránil. Jsem ráda, že jsem se z toho dostala, z tohohle asi nejhorší momentu zatím na turnaji. Dnešní zápas, troufnu si říct, že zrovna byl trošku lehčí možná než právě s tou Soranou, ať už možná i psychicky, možná i fyzicky.
0: Linda Nosková si dnes v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostiukovou. V tom prvním se krátce po půl třetí odpoledne českého času utkají na centrálním dvorci Karolína Muchová a Američanka Goffová. Počasí. Dnes bude jasno, někde polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Ojediněle v Polabí může být až 27 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Dálnice D5, příjezd do hlavního města od Plzně, tak tady už se to zaplnilo. Na úrovni Rudné zhruba z 5. kilometru se popojíždí až na okruh. Téměř 50 minut zabere trasa k Lokovskému tunelu. Těsně před ním navíc uzavřeli levý pruh, tak s tím počítejte. To platí samozřejmě i pro řidiče, co přijíždí do Prahy po D7 od Slaného do Prahy. Tady vás poprvé zdrží kolona před letištěm, kde je dopravní omezení, je to 15 minut od Tuchoměřic ze 4. kilometru a potom to samé, co pro řidiče od plzeňské dálnice D5. Zdržíte se právě k tůlité uzavírce před Lochovským tunelem na Pražském okruhu, pokud tedy pokračujete dál směrem k D1. Jižní spojka před Barandovským mostem, silný provoz od Pankráce přes Dobříčskou k Mrázovce se jede asi 20 minut. V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky, kolona místy nesouvislá přetrvává v Liberecké, od Střížkova následně i v Holešovičkách. Po Vltavská popojíždí taktéž směrem k Blance. Magistrála z Holešovic do centra se plní mezi Florencí a IP Pavlova, od Pankráce potom zastavíte před Nuselským mostem a až do Legerovy popojíždíte přes 20 minut. Tady připomínám to omezení, pravý jízdní pruh je tam totiž až do zítřka, pouze vyhrazen pouze pro náhradní autobusovou dopravu. No a ještě jedna zpráva z Chodkovy ulice a okolí Pražského hradu. Tady je okolí volně průjezdné bez jakýchkoliv komplikací, tak aspoň jedna dobrá zpráva z pražské dopravy. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: V další hodině dobrého rána připomeneme pár pozvánek za kulturou a do společnosti. Po 8:30 se vypravíme do Smíchovské střední průmyslové školy v Praze, kde vzniká první elektrická formule do vrchu v Česku. A už za pár okamžiků tady bude další díl rubriky Co v učebnicích nebylo s průvodcem Martinem Písaříkem. A kdo nám zaspívá tentokrát, tak bude tady skupina Činasky, taky Ivone Přenosilová a právě teď Olga Lounová. Já jsem Petr Zajíček, hezké ráno.

0: 8 hodin a 10 minut. Víte, kde najdete nejmladší přírodní jezero u nás? Pozve nás k němu v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak dnes bude jasno až polojasno a teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Momentálně po čtvrt na 9 ráno se teploty ve středních Čechách pohybují většinou mezi 15 a 20 stupni.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: A jak to vypadá na silnicích, tak v Praze jsou hlavně problémy. Liberecká do centra po pojíždí kolona z úrovně Střížkova pod Bulovkou hned u sjezdu od Zenklovy. Teď navíc vyšetřují drobnější nehodu dvou osobních vozidel. A povltavská na trase k Blance se zpomaluje od Čuprovy. Před Bulovkou odklízejí následky nehody. Dá se projet pouze Kyvadlově. Fronta se tvoří i ve směru od Blanky tedy. Vjedete do ní kousek za sjezdem z mostu Barikádníku, takže na povltavské počítejte se zdržením. Jižní spojka před Barandovským mostem trvá silný provoz od sjezdu na Pankrác přes Dobřížskou k Mrázovce, je to zhruba na 20 minut. Radlická směr Dobřížská, nesouvislá kolona od budoviče SOB v Plzeňské do centra, potom čekejte zdržení od Kavalírky a samozřejmě zdržení vás čeká taktéž na ulici Kbelské, kde je dopravní omezení, zúžení do jednoho jízdního pruhu v každém směru, takže kolony jsou tam od Novopatské od Černého mostu a z druhé strany tedy při dojezdu do Prahy po D8 se zdržíte v Cínovecké ulici. Šťastnou cestu!
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 8.22 dohráli a dospívali Čenasky, je čas na další porci ranní zábavy. Tak dříve jsme měli mnoho skvělých vypravěčů, mezi které patřili třeba Vladimír Menšík samozřejmě, pan Horníček, Jiří Sovák a další a další. No dneska už těch vypravěčů, kterým bychom se od srdce zasmáli, jejich vyprávění, tak už moc není, ale určitě jeden z těch zásadních je Miroslav Donutil.
1: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci Komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, v obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celé skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval úspěch, ohromný úspěch. A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul ji a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celýho dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Ještě předtím se postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Praha 4 zahájila prázdninový projekt Čtyřka sportuje. Během léta nabídne dětem i dospělým sérii sportovních akcí na různých místech městské části. Třeba dnes budou sportovní workshopy na náměstí generála Kutlvašra. V dalších týdnech jsou na programu například vodní sporty, lukostřelba, všestranné sportovní odpoledne nebo společné rozloučení s létem. Řemeslníci opraví přes letní prázdniny 11 příbramských škol a školských zařízení. Město za práce zaplatí asi 32 milionů korun. Nejnákladnější bude úprava základní školy Jiráskovy sady, kde řemeslníci vymění toalety a podlahy ve třídách za víc než 9 milionů korun. Radnice v Mělníku nechá zrekonstruovat budovu městské policie v Husově ulici. Dělníci začnou pracovat v druhé polovině července. Modernější bude například zázemí pro návštěvníky služebny. České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. V tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim tak šance na postup na finálový turnaj v Makau. Dnes Češky nastoupí v Bělehradě proti Nizozemkám. Utkání začne v 17:30. A ještě počasí, dnes bude jasno nebo skoro jasno, naměříme nejvíc 26 stupňů, v Polabí ojediněle i 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Tak v Praze v Povltavské ulici na úrovni Bulovky pokračují s vyšetřováním nehody dvou osobních vozidel, takže se projíždí pouze Kyvadlově a obousměrně tedy se tam jede v kolonách. Od Čuprovy i od sjezdu z mostu Barikádníku zdržení je kolem 5 až 10 minut. Liberecká do centra u nájezdu od Zenklovy také se tady řeší dopravní nehoda dvou osobních vozidel, tam je jenom kratší fronta od Davídkovy ulice. D8 před Prahou popojíždí hlavně kamiony, potom se posouvají na Cínovecko a doopravované k Belské ulice. Podobně i z opačného směru je zdržení od Černého mostu, plná je tady Novopatská. Štěrboholská spojka z Černého mostu na Lanový most, tady je tradiční ranní kolona, momentálně ale už se snad zkrátila, ano, je to mezi Běchovicemi a Europarkem, takže o něco lepší zprávy, a zkrátila se i kolona na jižní spojce před Barandovským mostem, pomalej se jede od sjezdu na Modřany. Šťastnou cestu!
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A my se v našem vysílání už za pár okamžiků vypravíme na pražský Smíchov.
1: Na střední průmyslové škole v Praze na Smíchově totiž vzniká první elektrická formule na závody do vrchu v Česku. A za chvíli vám ji představíme v reportáži.

0: Jsou teprve na střední škole, ale už dokážou postavit formuly. Řeč je o členech Kolben Racing týmu. Studenti střední průmyslovky v Praze na Smíchově vyvíjejí elektrickou formuli na závody do vrchu. Pracují na ní 4 roky. Teď se připravují na testování monopostu.
1: S tím setupem jsme schopni dosáhnout pouze 2000 otáček za minutu. Pro vlastně účely toho testování a ladění motoru nám to zatím stačí.
2: Jsme v dílně týmu Kolben Racing na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Jeden z členů týmu, Marek Blažek, testuje elektromotor zatím mimo formuly.
1: A ladíme to a připravujeme to, aby se to tam mohlo nasadit. Potřebujeme 3 věci, a to je ten motor samotný, potom kontroler, který ten motor ovládá, a zdroj, který to napájí.
2: Takže ten motor pak půjde kam?
3: Půjde do zadní části za řidičem, zároveň tam bude i baterie a celý elektrický systém.
1: Matičky, že?
3: No, určitě.
2: Když sundáme teďka kaputu, tak vlastně vidíme, že tam je připravený prostor, kam baterie i ten motor přijde.
3: V bočnicích je připravený chladicí systém.
2: Ukazuje mi vedoucí týmu Ondřej Konrád.
4: Tady máš ruby a tady máš klíč.
2: Motor je třífázový elektrický s maximálním výkonem 86 kW. Podle Konráda může být maximální rychlost až 200 km za hodinu.
3: Samotná maximální rychlost pro nás není tak důležitá. My vzhledem k tomu, že chceme závodit v závodech do vrchu, tak nebudeme cílit tolik na tu maximální rychlost, ale spíše na tu akceleraci.
2: Ocelový trubkový rám formule si studenti zakoupili. Elektrický pohon, konstrukci vozu, řízení nebo elektroniku si ale řeší sami.
1: Takže my jsme právě dělali celý ten elektrický systém, motor, baterie, chlazení toho, taky naše vlastní jednotky, které komunikují dashboard pro řidiče.
2: Dodává Marek Blažek. Se stavbou začali v prvním ročníku a pracují na ní už 4. rokem. Tým se původně ze 3 studentů rozrostl už na 25, říká ředitel školy Radko Sáblík.
5: De facto ty čtvrtáci už to předávají druhákům, kteří v tom budou pokračovat, oni se stanou jejich mentory.
2: Začátky ale pro studenty jednoduché nebyly, jak dodává vedoucí týmu Ondřej Konrád.
3: Asi největší problém byl, že jsme na začátku pořádně nevěděli, u čeho začít.
2: Formuly teď čeká testování, při kterém se ukáže, co opravdu umí. A pak se studenti těší, že se s ní přihlásí na svůj první závod do vrchu. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak ještě jednou připomínám v dobrém ránu střední Čechy, že dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. No a jasné slunečné dny budou pokračovat i nadále a teploty se budou zvyšovat.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: A co doprava před 9. hodinou, tak před Barandovským mostem v Praze čekejte zdržení na jižní spojce od sjezdu na Mudřany, tak i potom ve Strakonické od Hornbachu. Radlická do centra, kolona se protáhla k Valtrovce, v Plzeňské směr centrum trvá zdržení od Kavalírky, před Vypichem ztratíte pár minut v Bělohorské v obou směrech, Evropská do centra, v kratším úseku se popojíždí mezi Dědinou a Libocí, D8 před Prahou, kamiony zpomalují za Zděby a nesouvisle se posouvají Cínoveckou do Kbelské ulice, kde je zásadní dopravní omezení tohoto léta. Z opačné strany se do Kbelské také popojíždí plnou Novopatskou ulicí od Černého mostu. Dálnice D5, příjezd do metropole, popojíždí se od Rudné z 5. kilometru. Kolona vzniká kvůli výraznému omezení na okruhu směrem k D1, je to před Lochovským tunelem. Tam uzavřeli levý pruh, takže zdržení může být až do konce hodinové, což platí i pro ty, co jedou do Prahy po D7, tam je to první omezení u letiště, takže tady se zdržíte a následně tedy to samé, co řidiči od D5, pokud jedete na D1, tak se zdržíte právě kvůli omezení před Lochovským tunelem. Tak pevné nervy za volantem, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Po brontosaurech v Dobrém ránu střední Čechy ještě připomeneme pár tipů do společnosti a za kulturou.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Výstava Už tam budem v Muzeu umění a designu v Benešově otevírá citlivé a aktuální téma rodičovství jako cesty, která nemá jasný cíl ani jednoduché odpovědi. Prostřednictvím děl současných umělkyň a umělců reflektuje otázky očekávání, dospělosti i podoby rodiny v dnešní společnosti. Projekt nabízí prostor k zamyšlení nad tím, jestli a kdy se jako rodiče i jako společnost skutečně dostane. Výstava je prodloužená do konce července. Britský Queen Elizabeth School Choir zavítá ve čtvrtek 9. července do Nymburka. V kostele svatého Jiljí vystoupí prestižní školní sbor s víc než 54letou tradicí. Nabídne pestrý repertoár v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Bohuslava Matěje Černohorského. Koncert začíná v 19 hodin a vstupné je dobrovolné. Kulturní centrum Kamenice vás zve na výstavu, která nabízí svět dětské fantazie bez hranic. Expozice Svět očima tvůrců Stěptína představuje výtvarné práce dětí vzniklé v kreativním kurzu pod vedením malířky a architektky Marie Pápolové. Výstava je přístupná do konce srpna a návštěvníky zve do pestrého světa barev, příběhů a originálních pohledů na realitu dětskýma očima. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Pojišťovny evidují od začátku června škody po silných bouřkách ve výši 672 milionů korun. Na 13 sběrných dvorech v Praze můžou lidé přispět na lidi v těžké životní situaci. Odpoledne bude jasno a maximálně 26 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré dopoledne. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíce škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
1: Škoda podle pojišťoven ještě poroste. Bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. V některých sběrných

0: V dvorech s takzvanými reuse pointy můžou lidé nově přispět sociálnímu nadačnímu fondu hlavního města Prahy. Vybrané peníze pomůžou například pěstounským rodinám, lidem se zdravotním znevýhodněním nebo domácnostem ohroženým ztrátou bydlení, říká náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů.
1: Našich 13 reuse pointů na sběrných dvorech už dávno nepomáhá jen planetě tím, že se vrací věci do oběhu. Nově přes ně můžete pomoci i konkrétním Pražanům v těžké životní situaci.
0: Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec. Informovalo o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky i s vrtulníkem. Oživit se horolezce ale nepodařilo. Smrtí se teď bude zabývat státní zastupitelství. Sport. Pátou etapu Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Koy. Český jezdec Matias Vacek po rovinaté etapě zůstává na třetí příčce celkového hodnocení. Navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. V průběžném vedení je dál Nord Train. Český sportér Pavel Bittner v závěru ideálně nezachytil lídry a dojel 16. Bittner popisuje, co se na konci stalo.
2: V jedné chvíli jsem si myslel na správném kole, ale tak se to natáhlo, že jsem byl až moc vzadu, mě pak stálo vlastně boj o ten výsledek. Jsem rád, samozřejmě, že jsme dojeli všichni celý, ale není to výsledek, jaký jsme čekali. Počasí.
0: Dnes bude jasno, někde polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26, ojediněle v Polabí i na 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy kamiony zpomalují za zdiby a nesouvisle se posouvají Cínoveckou do opravované Kbelské. Na dálnici D5 na příjezdu do metropole z Plzně se popojíždí od Rudné z 5. kilometru. Kolona vzniká kvůli výraznému omezení na okruhu směrem k D1 před Lochkovským tunelem uzavřeli levý pruh. Jede se tak pouze pravým a zdržení může být až hodinu. A v Povltavské na úrovni Bulovky pokračují s vyšetřováním nehody dvou osobních aut. Projíždí se a z obou stran popojíždí kolony. Od Čuprovy i od sjezdu z mostu barikádníků zdržení 5 až 10 minut. A v Liberecké do centra u nájezdu od Zenklovy také zasahují u kolize dvou osobních vozidel. Tam jen kratší fronta od nájezdu z Davidkovy ulice. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už středočeské dopoledne a Iveta Chlumská.
4: Krásný čtvrteční den.
3: Středočeské dopoledne.
4: A v něm hodně pohody a dobré nálady. No o dobrou náladu se budeme starat i my příjemnou muzikou, kterou pro vás máme v této hodině. Pavel Bobek, Slza, taky Václav Neckář a nebo Petr Rezek. Ročně se v Česku narodí přes 1000 dvojčat, trojčat je výrazně méně, konkrétně jde tedy o jednotky. A my se za chvíli vydáme za trojčaty ze Středočeského kraje do obce Dřísy na Praze východ. A nezapomeňte ve 9:45 i dnes naše velká letní soutěž Zámecké léto. Opět je ve hře cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Taky šance už zítra při pátku vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. A na závěr toho našeho letního soutěžení 28. srpna ještě taky velkou cenu. Ale já už to nechám na Pavlu Kudrnovi, ten se přihlásí do vysílání ve 9:45.

0: 16 minut máme po 9. hodině. Tom Petty nám dospíval na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a my jsme rádi, že vám i dnes ve čtvrtek 9. července můžeme dělat společnost. Dvě ruce a tři malé chodící děti. Jak se dá během rodičovské dovolené s trojčaty fungovat? S maminkou Kateřinou a tatínkem Tomášem z obce Dřísy na Praze Východ natáčela naše reportérka. Rodiče jsou hodně rádi, že mají už pro chodící trojčata ohrádku, kšíry a taky zahradu u domu.
1: Do malé obce Dřísy ve Středočeském kraji se vracím po necelých 2 letech. Viktorii, Sebastiana a Jakuba jsem viděla jako novorozence. Teď jim budou v srpnu 2 roky. Katko, kdo je kdo? Máte je tady v ohrádce, děti?
2: Holčička, to je Viktorka.
1: Má udělané 2 culíčky, náušnice.
2: Kuba, ten se pozná, protože má hnědý oči. A Sebastian, ten má jako zelenomodrý. Občas jako je nadlidský, jako je zabavit nějak. Jsou teď hodně steklí teda.
3: Každý je úplně jiný. Kuba je takový tichej. Tichej a plachej. Sebastian, ten je zase hrozně extrovertní. Je to hrozně jako smíšek, za každým jde. A Vicky, to je takový ďáblík, no. Holka mezi klukama, ta to má těžký.
1: Tomáši, ohrádka byla nutnost.
3: Bez ní to zatím ještě furt jako nejde. Lezou po židlích, lezou po gaučích, koukají z okna a tak. A tomu se člověk chce vyvarovat tím pádem.
1: Když jsem tady byla před těmi necelými 2 lety, tak jste Tomáši říkal, že pohoda, že vlastně kam je položíte, tam čekají, takže to pak se vyvinulo asi nějakým směrem.
3: To už se vůbec teďko neděje, no. Teď už se každý rozprchne kam chce, někdo běží doprava, někdo doleva. Proto jsme pořizovali i kšírky, jinak běhají do silnic a tak.
2: Ale i s těma vodítkama je to takový komplikovanější, protože jakmile se někdo sekne, se začne stekat, padne na zem, tak tam ty 2 třeba chtějí jít, ale my musíme čekat na toho 3., protože nejsou delší vodítka.
1: Jste někdy na pokraji sil?
2: Určitě. Občas i závidím těm maminkám, co mají to jedno, ten jeden kočárek, ale člověk musí.
1: Zvukové hračky, mají tady i hudební nástroj, plišáky, ty výdaje finanční, jak je to teď?
2: Ty rostou. Vlastně co rostou i oni, tak musí furt dokupovat další a další věci, i to jídlo.
3: Hodně jedí.
2: Hodně.
3: Fakt jim hodně chutná, teďka třeba hodně babičky takhle nám vařej nebo tak.
1: Kluci by chtěli z ohrádky, chápeme to asi všichni stejně. Vy teď půjdete na zahradu, takže musíte 3 děti připravit. Ty už si otvírají dveře, Katka počítá ponožky.
2: Občas jeden, než se oblíkne, tak další se slíknou.
1: Takže Viktorka, Kuba a Sebastian jdou na zahradu ven. Tak schody, teď tady máte Tomáše, držíte za ruku děti. Když máte 3 a jdete po schodech, jak to děláte?
2: Mám většinou Kubu s Vikinou za ruku, protože ty jsou neřízený střely, ty prostě tím je to jedno a jdou. A Séba čeká.
1: Viki si lehla na trávu. Tak co jste Tomáši teď přivezli?
3: Tady právě máme ten speciální ten plážový vozejček.
1: Vozítko na sezení pro děti a to se táhne.
3: Na madlo.
1: Takže často místo kočáru vozík.
3: Takže se dostaneme i k doktorovi třeba normálně dveřma.
1: Kuba, který je spíš introvert, leze na vozíček a Sebastian má traktor. Je něco, co vás hodně překvapilo v rámci života s trojčaty?
2: Asi ta náročnost, asi jsem čekala, že to bude jednodušší, ale je to fakt, když mám nějakou školku už. Spíš si jako myslím, že čím budou starší, tím to bude lepší.
1: Popisují rodiče trojčat Katka a Tomáš ze Středočeského kraje. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Drak, rytíř nebo princezna. Ano, to jsou postavy z pohádek. Děti je znají od malička. Na letním táboře v Libušíně u Kladna se s nimi ale potkali osobně. A my vám víc povíme v naší reportáži už za pár minut.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

že na skalnatém návrší u příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Některý píseň Obyčejná slůvka v podání Lenky Filipové a Jindry Malíka. No a taková obyčejná vlastně pohádka se může odehrát i na letním táboře. Naplno totiž začala sezóna letních táborů. Třeba ten v Libušíně na Kladensku je právě inspirovaný pohádkami. Děti hrají hry, které vycházejí z jednotlivých pohádkových příběhů a postav.
1: Zatleskáme Drakovi!
2: Mně se to líbí hodně. Jsme byli na celodenním výletu, jeli jsme vláčkem, dali jsme si tam oběd a pak jsme dostali tak kladívka a objevovali jsme různý živočichy mezi kamenama.
3: Mezi zhruba 30 táborníky je také Linda, líbí se tady také Julie, která na letní tábory jezdí pravidelně.
4: Tady jde skvělý, lidi jsou tady super, praktikanti jsou taky hrozně milí a všechno je to tadyhle super.
3: Hlavní vedoucí tady na táboře je Jitka Bystřičanová. Mě by zajímalo, co dalšího tady děti zažijí.
5: Děti určitě si tady zažijí nejen noční bojovku, budeme ji mít rozdělenou na menší dětičky, kteří jsou takový ustrašenější, tak pak i pro starší. Máme v plánu diskotéku, opékání burštu, s tím spojený velký táborák a závěrečné vyhodnocení vlastně celé táborové hry a další soutěže.
6: Pojďte, na jedný noze všichni. Všichni na jedný noze.
3: Pojďte. My vidíme a slyšíme, že děti tady hrají nějakou hru, tak co to je za hru, o co jde?
5: Každý z vedoucích má za úkol představovat jedno zvířátko, které se děti dozvědí vlastně z tabule, kterou mají tady postavenou, a to zvířátko reaguje na určitý pokyn, buď je to třeba šimrání, mlaskání, drbání, a pokud oni ho odhalí, tak ho bezpečně musí dovést do domečku.
3: Tématem tohoto tábora jsou popletené české pohádky. Vy jste tady na začátku té hry hráli i nějakou scénku, vy jste na sobě měla kostým draka.
5: Hrajeme na toto téma různé hry, které mají v sobě zakomponovány vlastně prvky těch pohádkových postav, třeba takzvaná šátkovaná, kdy ten šátek představoval rytířský meč.
3: Na táborníky tady dohlíží také další vedoucí Eliška.
7: Myslím si, že máme úplně tak skvělé děti, které spolupracují, jsou na sebe hodný, nějak se nepostrkují ani neobtěžují, takže úplně skvělé. Počasí nám teďka taky vyšlo, svítí nám sluníčko, občas teda zaprší, ale to nám vůbec nevadí.
3: Na táborech často se dětem stýská po rodičích, tak zažíváte to i tady?
7: Ano, samozřejmě to tady taky zažíváme, ale vždycky se dají děti vlastně utěšit, vždycky povyprávíme pohádku, cokoliv vždycky zabere.
3: Starší děti tady bydlí v těch dřevěných chatkách, které jsou před námi, tak pokolika, jaké tam je třeba vybavení, jaký luxus si tady dopřávají ty děti?
7: Jsou tam vlastně dvě palandy, stoleček, dvě židle a vlastně skříňky, kde si děti můžou dávat oblečení. Potom jsou tam i věšáky a bydlí tam vlastně většinou po dvou.
3: Tady napravo je hlavní budova, tak tam je to jak?
7: Tam jsou děti v pokojích, tam jsou už po více dětech, máme tady vlastně pokoj, kde je už i 8 holčiček a vlastně tam jsou 4 palandy a ty děti, jak jsou malé, tak vlastně jsou možná radši, že tam jich je víc, že si vlastně můžou povídat spolu.
3: Táborníkům tady vaří Libor Bystřičan, co bude k obědu?
8: Gulášová polévka a řízek s bramborovou kaší.
3: Máte nějakou zpětnou vazbu od táborníku, chutná jim?
8: Prý jim to chutná víc než v jídelně školní.
3: Pohádkový tábor pořádá kladenské středisko volného času Labyrint v jednom jediném turnusu. Potrvá do pátku. Z Libušína Richard Webs, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A pozor, za 9 minut, tedy přesně ve 9:45, naše velká letní soutěž Zámecké léto. I dnes ve hře zámecký cestovatelský balíček, má sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. To všechno si můžete dnes vysoutěžit a krom toho se zařadit taky samozřejmě do slosování zítřejšího o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Stačí jen pozorně poslouchat a já držím palce. Na.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Jaké kaskadérské kousky musí umět freestyleový motokrosař? A jak nebezpečná tahle sportovní disciplína je? Nám prozradí Petr Pilát Special u Benešova.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkný a krásný čtvrtek 9. července vám od mikrofonu teď přeje Pavel Kudrna. Říká se, že čtvrtek je skoro pátek a pátek je malý víkend. Proč to říkám? No protože je nejvyšší čas začít plánovat aktivity na víkend. Teď nechme práci stranou, mám na mysli, řekněme, tu volnou relaxační část. Kam se vydat? No my vám dáváme tipy. Spousty zámků jsme už nabídli, navštívili. Prozradili jsme spousty zajímavostí, no a další návštěvy jsou před námi. Kam se dnes vydáme, tak to už nechám na našem průvodci nesoutěžní části zámeckého léta Františku Kinském.
0: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: Kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodejem Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to slyšíte, další zajímavý tip, ano, anebo to vidíte na zmiňovaných webových stránkách, podívejte se, tam spousta krásných fotografií. No, František Kinský nás pozval tedy na zámek, já vás zvu k soutěži, už jenom minuty zbývají do soutěže, 731 800 900, to je naše telefonní číslo, pokud ho teď vytáčíte, tak tam je obsazeno, protože ta počítačová stránka je vypnutá, to proto, abyste všichni mohli začít stejně telefonovat. Tak se do toho dejte. Pikniková deka, ponožky, termoska, batoh, brýle, všechno už je připraveno. I dnešní výherce, věřím, že bude, se dostane do zítřejšího slosování o návštěvu, o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No ani nemusím zmiňovat, to už myslím je jasné, že všichni za ty dva měsíce, kteří vyhrají ty naše malé ceny, tak postupují do losování o 3 zámecké víkendové pobyty. Držím vám palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, my také cestujeme nejenom v našich víkendových výletech, teď v průběhu prázdnin v zámeckém létě, to je vždycky sobota, neděle mezi 13. a 14. hodinou. No a teď soutěžíme také celé prázdniny, celý červenec, srpen, taky kousíček června tam byl, vždycky v 9.45. Já teď prosím taková malinko vítka, pokud soutěžíte, nemůžete nám volat z nákladňáku, z bagru, z traktoru, kde není slyšet vlastního slova. A pokud nám voláte, tak prosím pěkně, už byste měli vědět, odkud a ne lovit adresu, kam budete chtít poslat případnou výhru a vymýšlet nejrůznější, jak říká kamarádka Brejkule, tak doli, tolik teď naše technické okénko. A už zdravím paní Marii, která byla třetí. Dobrý den, paní Marie.
1: Ano.
0: Já vás zdravím, dobrý den. Prosím vás, já jsem se trošku rozveselil, protože vy jste mi nadiktovala, že bydlíte v obci Niva. Já jsem se ptal, zda je to ten sýr, a vy jste přikývla, že ano. Kde je Niva? Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Niva na Drahanské vrchovině.
0: A nějaký zámek nejbližší taky teď rychle se neorientuji.
1: Plumlov.
0: Plumlov, tak to už se orientuji.
1: Plumlov.
0: Tak jo, paní Marie, soutěžní otázka na vás je připravena. Doufám, že jste poslouchala ten příspěvek, takže máte šanci vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, postoupit do zítřejšího losování, ale teď budu chtít správnou odpověď. Ptám se, obrazy jakého autora můžete vidět ve velkém sále zámku v Čechách pod Kosířem? Za A. Alfonse Muchy, za B. Josefa Mánesa, anebo za C. Antonína Slavíčka?
1: Josefa Mánesa.
0: Čili za B. Mám dát Bčko.
1: Ano.
0: Naprosto přesně, určila jste správně. Tak vám gratuluju, držím palce do zítřejšího losování. Dnešní výhru máte, jak se říká, v kapse. Niva čeká na poštovního doručovat.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Případ zrušených letních táborů pro děti z dětských domovů budou vyšetřovat středočeští kriminalisté. Příbram investuje o prázdninách 32 milionů korun do oprav škol. Dvě Češky si dnes zahrají o finále Wimbledonu a odpoledne bude jasno, teploty do 26 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezké dopoledne. Policie po celém Česku dostala několik trestních oznámení týkajících se zrušení letních táborů pro děti z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora pobyty dětí zrušil náhle a z domovy přestal komunikovat. Například v Ústeckém kraji měly odjet děti ze 7 domovů. 4 z nich podali trestní oznámení s celkovou škodou 700 tisíc korun. Věc teď budou řešit středočeští kriminalisté, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
3: Vzhledem k tomu, že v této věci bylo učiněno více trestních oznámení napříč Českou republikou, bude spisový materiál z důvodu místní a věcné příslušnosti předán středočeským kolegům, konkrétně kriminalistům z Mladé Boleslavy.
2: Řemeslníci opraví přes letní prázdniny 11 příbramských škol a školských zařízení. Město za práce zaplatí asi 32 milionů korun. Nejnákladnější bude úprava základní školy Jiráskovy sady, kde řemeslníci vymění toalety a podlahy ve třídách za více než 9 milionů korun, říká místostarosta Vladimír Karpíšek z Hnutí ANO.
4: Žáky a studenty vystřídali řemeslníci, kteří během 2 měsíců provedou opravy a údržbu, které nebyly možné realizovat během školního roku.
2: Praha 3 chce vybudovat vícegenerační hřiště v ulici v Rozkvětu. Stát má 1 milion a 200 tisíc korun. Rozhodli o tom radní městské části. Nabídne zázemí pro sport, odpočinek i soukromí.

0: sousedská setkávání. Vznikne tam takzvané fitness hřiště, herní prvky a taky lavičky. Prostor budou moct využívat děti, dospělí i seniori. Práce by měly začít zhruba do 2 týdnů a skončit mají do konce letošního srpna. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají o postup do finále Wimbledonu. Muchová se od 2:30 odpoledne na centrálním dvorci utká s Američankou Coco Gauffovou. Nosková pak s Kostiukovou z Ukrajiny. Muchová bude hrát už 5. semifinále na Grand Slamových turnajích. V předchozích případech ale často bojovala i s vážnějšími zdravotními problémy. A tak teď věří, že je na tom oproti minulosti lépe.
1: Ty semifinále jsem hrála, že to nějaký pátek, takže si úplně přesně nevybavuju, v jakém jsem byla rozpoložení, ale je pravda, že na většinu z těch semifinálů už jsem byla v takovém stavu, že jsem nebyla moc schopná hrát. Takže 100% doufám, že budu schopná zregenerovat, načerpat síly a jít do toho, co v nejlepším stavu. Počasí.
0: Dnes bude jasno, někde polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Ojediněle v Polabí může být až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 před omezením u letiště už popojíždí kolony v obou směrech. Od Slaného se zpomaluje kousek před sjezdem na Tuchoměřice na 3,5 kilometru. Od okruhu za odbočku na Horoměřice v obou případech zdržení do 10 minut. Dálnice D8 směrem z Ústí nad Labem se zaplnila v okolí sjezdu na Zdiby. Hlavně kamiony v pravém pruhu se sunou desítky minut až ke sjezdu do Kbelské. Osobní auta nabírají zdržení kratší. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy trvá zdržení od Rudné z 6. kilometru. Pomaluje i se pokračuje až na okruh směrem k D1 před Lochkovským tunelem zůstává průjezdný pouze pravý pruh. Kolona od Rudné je na víc než 40 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
3: Jsem zpátky a přeji hezký den.
2: Středočeské dopoledne.
3: A co nabízíme v této hodině? V Česku roste zájem lidí o rekreační plavbu. Přibývá majitelů lodí i držitelů průkazů vůdce malého a rekreačního plavidla. My k tomu máme podrobnosti, už za chvíli je nabídneme. A taky příjemnou muziku, holky, Mekyho Žbirku, Karla Gota a další. A vy se mějte krásně.
2: Do české dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Ta byla Blondý, dohrála, dospívala 16 minut po 10. hodině. Stále vám přejeme krásné čtvrteční dopoledne ve Společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. No a teď vám povíme, že čím dál víc Čechů vlastní loď. Státní plavební správa eviduje v současnosti přes 22 tisíc plavidel. Za posledních 10 let se jejich počet zdvojnásobil. Výrazně podle ní přibývá i lidí s průkazem vůdce malého a rekreačního plavidla. Informace představila správa na Slapské přehradě, kde její hlídky kontrolují dodržování pravidel plavby.
1: Jdeme se teď vydat na vodu se státní plavební správou, která tady kontroluje plavidla a taky vůdce malých plavidel.
2: Já vám to nechytlo, zamávejte, já vás odtáhnu.
1: Hynek Beneš, tady teď, dá se říct, že řídíte člun státní plavební správy, nazývá se to tak. Ty jste tady zastavil u rybářů, kteří evidentně měli problém s nastartováním svého malého člunu. Říkal jste jim, chlapi, když vám to nechytne, tak vás když tak odtáhnu. Takže i takhle fungujete, není to jenom o těch kontrolách a tak?
2: Není jenom, my se cítíme jako lidi, kteří mají v té vodě vztah, takže se snažíme kromě té perzekuce se uplatňovat i tak jako pomoc na vodě pro každého, kdo ji potřebuje. Počkej, Honzo, já si ještě najedu.
3: Dobrý den, státní plavební správa, můžu vás poprosit o předložení lodních listin.
4: Dobrý den, tady prosím.
3: Děkuju, průkaz vůdce malého plavidla, lodní osvědčení plavidlo má, takže všechno v pořádku. Děkuju vám.
4: Díky.
3: Šťastnou plavbu vám přeju.
4: Díky, nashledanou.
1: Ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová. Pojďme říct, jak se zvýšil počet těch plavidel u nás.
3: Tak v tuto chvíli je přes 22 tisíc plavidel evidováno v rejstříku. Každým rokem přibude asi 800-700 nových plavidel.
1: S tím souvisí je to, že přibývá lidí, kteří se udělají v uvozovkách řidičské oprávnění, nebo jak se tomu přesně říká?
3: Je to průkaz vůdce malého a rekreačního plavidla.
1: Jak se zvyšují ty počty?
3: Ty se zvyšují zhruba o 3500-3400 nových držitelů vlastně každý rok. A celkem je těchto držitelů přes 71 tisíc v České republice.
1: Není to už moc?
3: Tak já si myslím, že Češi obecně mají rádi pobyt na vodě, o vodáctví je velmi oblíbené, takže se asi nemůžeme divit. Věřím, že určitě to není žádná limitní věc ve vztahu k bezpečnosti plavebního provozu.
1: Ale jak tady zaznělo, nutná je tolerance, jak ze strany vůdců těch plavidel, tak ze strany těch dalších uživatelů vodních ploch.
3: Já bych řekla, že nejdůležitější je opravdu ohleduplnost.
1: A s rostoucím zájmem o vodní turistiku souvisí taky počty výjezdů vodní záchranné služby Červeného kříže. Za ní na Slapy dorazil prezident David Smejkal. Jaká jsou ta letošní čísla?
5: Tak na všech vodních plochách, kterých je 16 dneska, které zajišťujeme, jich máme více jak 420.
1: A ve srovnání s loňským rokem?
5: Téměř se blížíme 50% loňské sezóny, kdy jsme jich měli 1093.
1: Čím to je?
5: Byly to horké dny, které přinesly spoustu lidí, nebo přivezli k vodě a za ten nejteplejší víkend jsme měli více jak 120 výjezdů.
1: Dá se říct, co je nejčastější?
5: Byly to kombinace zdravotních problémů, byla to častá tonutí, úrazy, zkrátka to vedro na ten lidský organismus způsobí velmi negativně.
1: Podle Davida Smejkala letos v Česku utonulo 27 lidí. Radí nepřeceňovat cíly a neskákat do vody přehřátí. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Přátelé, vitalita není jen otázkou věku, ale taky každodenních návyků. Babské rady za chvíli připomenou, proč pečovat o svaly, mozek, ale i dobrou náladu. Počkejte si na podrobnosti od Jarky Vykoupilové.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Minuta a půl po půl jedenácté, to je aktuální čas na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jak se teď aktuálně cítíte? Jste vitální? Není to jenom otázka věku, ale každodenních návyků. Jarka Vykoupilová nám o tom poví víc.
1: Babské rady.
2: Jak si zachovat vitalitu? Klíčové je to, co jíte a jakou pohybovou aktivitu máte. Nabízím několik důležitých rad, kterých byste se podle odborníků měli držet. Změřte si obvod pasu, abyste věděli, kolik máte útrobního tuku. Zvyšte příjem bílkovin, jsou klíčem k udržení svalové hmoty. Do jídelníčku zařaďte ryby, skvělou volbou jsou sardinky. Doplňujte omega-3 a vitamin D, jsou zásadní pro mozek i naši imunitu. Posilujte, protože svalové hmoty s věkem přirozeně ubývá a její množství podporuje funkční metabolismus. Nevzdávejte se však ani běhu nebo každodenní chůze. I ty jsou pro organismus důležité. Podstatné je také dodržování pitného režimu v podobě vody a neslazených čajů i kvalitní spánek. Důležitou roli hraje také udržování aktivní mysli i sociálních vazeb, které vám přináší radost a společné zážitky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Teď už tady víme, jak na to být vitální. Za chvíli se dozvíme, jaké události s dnešním datem v minulosti přinesl právě ten dnešní den. V kalendáři od Petra Jungmana se dozvíme podrobnosti a vy se ještě dozvíte, co vás čeká za muziku. Darina Rolincová, Drupy, Ivan Hlas, Helena Vondráčková a další. Takže hezký den.

0: Kavárna Pavla Vítka.
1: Naše studio tentokrát svou energií naplní herečka Regina Rázlová. Mluvit bude nejen o svých slavných filmových a televizních rolích, ale i o vášni pro zahradničení a chov slepic.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Co víme o Darině Rolincové? No jenom to, co sama prozradí. A co víme o dnešním datu 9. července? To teď prozradí kalendárium a Petr Jungmann. Ale já se ještě nejdřív podívám na jméno, které nám ozdobilo dnešní datum. Je to Drahoslava. Je to staré slovanské jméno. Vykládá se jako ta, které je drahá sláva. Tak tedy Drahušky nebo Slávky. My vám moc gratulujeme. A kdo ze slavných slaví den narozeninový? Bubeník, zpěvák, textař, herec, politik, scénárista, dramatik, naivní malíř a spisovatel. To všechno v jedné osobě. František Ringo Čech. Další události už si bere na starost Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 9. července. Svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut, v okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a zpět, tedy 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. První tenisový turnaj ve Wimbledonu začal v roce 1877. Hrálo se jen v mužské dvouhře a vítězem byl Spencer William Gore. Za vítězství inkasoval necelých 14 liber a stříbrný pohár. Letos si vítězové dvouher přilepší o 3 miliony a 600 tisíc liber. To je 101,5 milionu korun. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
4: Se Zdeněk ještě jednou odhlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
3: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
4: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
3: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? Bon Scott, první zpěvák skupiny AC/DC, se narodil přesně před 80 lety. Ve 33 se upil k smrti. 70. narozeniny slaví hollywoodská hvězda, držitel 2 Oscarů.
5: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
6: A co je mi do toho?
3: Ano, za Forresta Gumpa a Philadelphia.
7: Ale já utíkal jako vítr.
3: Vynikající Tom Hanks. Všechno nejlepší, vám všem krásný den.
8: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 11 minut bude odbíjet 11. Žofie Nováčková chystá další zprávy a Beroun patří v létě mezi oblíbené cíle turistů mířících do českého krasu. A právě v Berouně vám při plánování výletů můžou pomoct v informačním a turistickém centru. Co všechno tu návštěvníci můžou zjistit, s jakými dotazy sem přichází nejčastěji, to se vydala zjistit i naše reportérka. My se s ní po 11. spojíme a ona nám poví podrobnosti. A vy mějte krásný den.
9: Zítra má.

víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Ceny povinného ručení v Česku rostou, jsou na historických maximech. Nový přístav v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy slouží pro lodě i jako ochranné stání při povodních. Odpoledne zůstane jasno až polojasno, bude maximálně 26 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkné dopoledne. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně. O tisícovku víc než před 6 lety. Uvádí to na modelovém příkladu společnost Broker Consulting s tím, že za nárůst můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit. Třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Šultes z internetového srovnávače Klik.cz.
5: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
4: Je přerušený provoz vlaků v úseku Praha hlavní nádraží a Praha horní Počernice z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Bude zavedena kyvadlová náhradní autobusová doprava. Zároveň lze využít pravidelné autobusové linky a taky metro B. Nové přístaviště v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy bude lodě chránit při povodních. Má zajistit bezpečnost lodní dopravy při stoupání hladiny Labe. Určené je pro dvě velká plavidla a několik menších. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského je toto místo strategické pro 60-kilometrový úsek mezi Mělníkem a Nymburkem.
6: Jenom propůtí tohoto úseku, celého úseku, vyžaduje minimálně 8 hodin. Takže proto mezi Mělníkem a Nymburkem jsme doplnili jedno ochranné stání. Mohou se zde ochránit až dvě velké lodě stojící vedle sebe.
4: Přístaviště v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy je otevřené od konce května. Ředitelství vodních cest za jeho stavbu zaplatilo 62 milionů korun. Lidé si ráno připomněli položení základního kamene pražského Karlova mostu. Po mostě prošel průvod středověkých tanečníků a hudebníků. Císař Karel IV. Stavbu podle hypotézy astronoma Zdeňka Horského zahájil 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut ráno.
7: Krátce po 5. hodině vyrazil na Karlův most průvod vedený císařem Karlem

0: IV. V historickém oděvu se do něj zapojila i Jana Počtová.
1: Historie je důležitá pro každého. Kdo nezná historii, musí opakovat. Je nevzdělaný a neumí žít mezi lidmi.
0: Položení základního kamene organizátoři slaví k 9.7. roku 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum totiž vytváří řadu lichých čísel, říká ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
2: Toho matematického astronomického data 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom.
0: Oslav se v ranních hodinách zúčastnilo více než 100 lidí. Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Dnes bude jasno, někde polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů a ojediněle v Polabí může být i 27.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy začíná kolona před Klíčany ze 4. kilometru a nesouvisle popojíždí do Cínovecké ke sjezdu do Kbelské. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy se sune fronta kamionů už od Loděnice z 9. kilometru. Příčinou zdržení je dnes výrazné omezení na okruhu před Lochkovským tunelem. Průjezdný je tam pouze pravým pruhem. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Jsme rádi, že jste na našich vlnách. Hezký den.
3: Středočeské dopoledne.
5: A my jedeme dál. I v této hodině přidáme zajímavé informace. Třeba o tom, že vám za chvíli představíme příběh ženy, která se začala starat o opuštěné lvy, i když jí nepatří, starat se o ně musí. Proč? Podrobnosti rozebereme a vy si na ně určitě počkejte. Beroun, ten patří v létě mezi oblíbené cíle turistů mířících do Českého krasu a právě v Berouně vám při plánování výletů pomůže informační a turistické centrum. Co všechno návštěvníkům nabízí, zajela zjistit naše reportérka, za chvíli se přihlásí do vysílání a prozradí podrobnosti.
3: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 14,5 minuty máme po 11. hodině, stále krásné čtvrteční dopoledne, 9. červencové, máme tu léto, prázdniny, čas dovolených, naplánovat výlet, poradit s návštěvou okolních památek nebo doporučit méně známá místa v okolí Berouna. I to je součást práce místního informačního centra. Proč se vyplatí udělat si při návštěvě města zastávku právě tady? To nám teď prozradí naše reportérka Elena Chomátová, která se hlásí do vysílání. Elen, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Prozraď nám, kde v Berouně informační centrum najdeme a s čím vším nám tady můžou pomoci.
1: Tak informační a turistické centrum tu najdete na Husově náměstí. Jsou tu od pondělí do neděle, a to od 8 do půl páté, v neděli od 10 do 4. Moc rádi vám tu poskytnou informace o Berouně a okolí, pomohou vám tu s plánováním výletu nebo s nalezením různých vlakových a autobusových spojů nebo také s nalezením ubytování. Rádi vám tu doporučí také místo, kde si můžete dát něco dobrého na zub. Jinak tu naleznete samozřejmě informační a propagační tiskoviny, regionální publikace, různé suvenýry, pohledy, turistické vizitky. Samozřejmě tu můžete zakoupit i vstupenky na různé například kulturní akce a také tu poskytují tiskové služby a výlepy plakátů.
0: Elena, co návštěvníky informačního centra v Berouně teď v letních měsících asi zajímá nejvíc?
1: Tak samozřejmě v těchto letních měsících do berounského infocentra míří především rodiny s dětmi, které zajímá, co tady v Berouně a okolí mohou navštívit. Velmi často se míří také sběratelé turistických vizitek a také lidé na kole, kteří si jedou zjistit různé cyklotrasy. Infocentrum tady v Berouně nabízí hned několik brožurek právě na trasy pro cyklový lety. Pokud se rozhodnete si okolí Berouna projet právě na kole, tak by vás mohl zajímat například okruh po stopách českých králů. Ten vede přes Krušnou horu až na zámek Nižbor. Po cestě budete mít možnost si prohlédnout zámek Králův dvůr nebo třeba rozhlednu Máminka. Trasa začíná u berounského hlavního nádraží, kde je možnost si nechat auto na parkovišti a právě se odsud napojit na cyklostezku, která vás zavede právě až do Nižboru, kde byste neměli vynechat návštěvu sklárny Rikl. Potom se odtud můžete vydat zpátky přes Hýskov až zpět do Berouna. A nově, pokud byste chtěli vidět krásy českého krasu bez auta, tak je tu od 1. července až do 31. října zavedená také sezónní autobusová linka 878. Tento turistický autobus propojuje všechna klíčová místa českého krasu.
0: Elen, prozrač, která místa v Berouně a jeho okolí by si návštěvník neměl podle infocentra nechat ujít?
1: Tak pokud se rozhodnete zůstat tady ve městě, tak vás v infocentru určitě odkáží do Muzea českého krasu, kde teď například probíhá výstava Brdy zblízka i z dálky, nebo vás také odkáží na Muzeum berounské keramiky a určitě byste neměli vynechat také místní medvědárium. Pokud se rozhodnete vyrazit dál za Beroun, určitě můžete vyrazit například na hrad Křivoklát, nebo je tu spousta rozhleden a vyhlídek, například rozhledna Děd, rozhledna Máminka nebo třeba vyhlídka Paraplíčko. A za návštěvu určitě stojí také zřícenina hradu Tetín, kde se nacházejí zbytky Přemyslovského hradu ze 13. století.
0: Říká reportérka Elena Chomátová. My ti děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli vám představíme příběh ženy, která se začala starat o opuštěné lvy. I když jí nepatří, starat se o ně musí už třetím rokem a marně se obrací na úřady s prosbou o pomoc. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: A Věra Špinarová s písní Georgia. My máme 11:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Kolegové z investigativní redakce Českého rozhlasu odhalili další problematický chov kočkovitých šelem v Česku. V bývalém zemědělském objektu ve Všetatech na Rakovnicku chovají 3 lvy. Tentokrát ale není chyba na straně chovatelky. Splňuje všechna nařízení a o zvířata je dobře postaráno. Šelmy jí ale nepatří a stát neví, kdo je majitel. Chovatelka se tak o zvířata musí starat a platit krmivo. Nesmí je ale prodat nebo vystavovat na veřejnosti. Více informací přiblíží redaktor Dominik Kučera, který je teď se mnou ve studiu. Dominiku, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Dominiku, jak se stalo, že se o zvířata stará žena, které lvi nepatří?
1: Tyto 2 lvy a 1 lvici choval do roku 2024 muž jménem Pavel Jindra a měli být majetkem jedné z jeho společností. Firma ale šla do likvidace, Jindra zemřel a o lvy se neměl kdo starat. A protože mu paní Tatiana Fedešová s chovem pomáhala, tak nechtěla nechat šelmy na pospas a začala je krmit a starat se o ně. Myslela si, že to bude jen na chvíli, než se situace vyřeší. To se ale zkomplikovalo, pokračuje Fedešová.
2: Tak jsem kontaktovala ministerstvo životního prostředí, ať mi k tomu teda dají nějaké informace, či ty lvy jsou a ať se teda nějak rozhodne. Kontaktovala jsem takhle ministerstvo životního prostředí několikrát, nic. Nikdo se mnou absolutně nekomunikoval.
1: Fedešová se tak o lvy stará do dneška a mezitím si ke zvířatům vybudovala citovou vazbu a nechce, aby teď nějaký úřad přišel a šelmy zabavil. Zároveň se ale vypočítala, že i když jí lvy nepatří, měsíční náklady se pohybují v řádech několika desítek tisíc korun. Neplatí totiž jenom krmivo, to jí dodávají i třeba některé řetězce, když vyřadí neprodané zboží, ale musí hradit i nájem prostoru, veterináře nebo vytápění klecí.
0: Proč tedy úřady nezasáhnou a situaci nevyřeší?
1: Kolegové oslovili jak obec s rozšířenou působností, to je v tomto případě Rakovník, tak i ministerstvo životního prostředí a Českou inspekci životního prostředí. Všichni se shodují na tom, že zřejmě kvůli chybě zemřelého Jindry nebo likvidátora té společnosti není jasné, komu lvy nyní patří. Navrhují potom různé postupy. Ministerstvo radí, aby lvy nahlásila jako nalezená zvířata. Poté by řešení přešlo na obec. Obec ale zase uvádí, že k tomu není kompetentní a že to musí vyřešit ministerstvo.
0: No a co tedy zbývá paní Fedešové, která se o lvy stará?
1: Podle úřadů s nimi nemůže nijak nakládat. Nemůže je tedy prodat, darovat, nemůže získat podporu od státu na chov, ani nemůže získat povolení, aby je mohla veřejně vystavovat a získat tak nějaké peníze. To všechno proto, že není vlastníkem. Na druhou stranu veterinární správa uvedla, že na ní pohlíží jako na chovatele, takže kdyby se o zvířata starat přestala, mohla by tím porušit zákon o týrání zvířat. Celé je to navíc ještě komplikovanější tím, že lvy se řadí mezi chráněná zvířata podle světové úmluvy CITES. Platí pro ně tak speciální podmínky. Například v případě, kdy je stát zabaví, tak mohou být umístěná jen do speciálních záchranných center. Těch je ale v Česku nedostatek a jsou obsazená. Něco takového by tak chtěla paní Fedešová vybudovat i ve Všetatech, ale zatím na takovou investici nemá dostatek financí.
0: Tolik tedy Dominik Kučera, my děkujeme za informace, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já dodám, že další podrobnosti k případu najdete i na našich internetových stránkách střednichechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Paul Simon a Art Garfunkel také přispěli ještě stále do našeho dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Než se ale stane minulostí, tak ještě vám povíme, že na výstavu nebo za muzikou můžete vyrazit i dnes. Kam konkrétně, to už poví Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Výstava Už tam budem v Muzeu umění a designu v Benešově otevírá citlivé a aktuální téma rodičovství jako cesty, která nemá jasný cíl ani jednoduché odpovědi. Prostřednictvím děl současných umělkyň a umělců reflektuje otázky očekávání, dospělosti i podoby rodiny v dnešní společnosti. Projekt nabízí prostor k zamyšlení nad tím, jestli a kdy se jako rodiče i jako společnost skutečně dostaneme tam. Výstava je prodloužená do konce července. Britský Queen Elizabeth School Choir zavítá ve čtvrtek 9. července do Nymburka. V kostele svatého Jiljí vystoupí prestižní školní sbor s víc než 54letou tradicí. Nabídne pestrý repertoár v rámci mezinárodního hudebního festivalu Bohuslava Matěje Černohorského. Koncert začíná v 19 hodin a vstupné je dobrovolné. Kulturní centrum Kamenice vás zve na výstavu, která nabízí svět dětské fantazie bez hranic. Expozice Svět očima tvůrců Stěptína představuje výtvarné práce dětí vzniklé v kreativním kurzu pod vedením malířky a architektky Marie Pápolové. Výstava je přístupná do konce srpna a návštěvníky zve do pestrého světa barev, příběhů a originálních pohledů na realitu dětskýma očima. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Za 11 minut necelých 12. hodina. Polední zprávy chystá je pro vás Žofie Nováčková. Po 12. vám budeme zase příjemně hrát k dobrému obědu a vy můžete k písničkám přidat svůj vzkaz. Číslo naší SMS brány je vám už teď k dispozici. 90 01 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo mi můžete napsat elektronicky a k tomu je zase určený náš webový formulář. Najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Všem krásný den.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: je 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Stavební výroba v květnu zpomalila svůj meziroční růst. Průmysl naopak rostl rychleji. Chov kočkovitých šelem na Rakovnicku nemá majitele. Už 3 roky se o lvy stará žena, které nepatří. Odpoledne bude jasno, teploty do 26 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkné poledne. Stavební výroba v květnu zpomalila růst z dubnových 7,7% klesla na 4,4%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak průmyslová výroba rostla v květnu rychleji. Meziročně stoupla o 2%. Podle statistiků růst nejvíc podpořila výroba počítačů a dalších elektronických nebo optických přístrojů. Přispěl také chemický a kovozpracující průmysl. Radiožurnál odhalil další problematický chov kočkovitých šelem v Česku. O trojici lvů ve Všetatech na Rakovnicku se už 3. rokem stará žena, které šelmy nepatří. Opuštěných zvířat se ujala, když původní vlastník zemřel. Od té doby se ale úřadům nepodařilo určit, komu teď lvy patří.
3: Protože vlastník lvů neznámý, nemůže s nimi paní Taťána Fedešová nijak nakládat. To znamená, že je nemůže darovat, prodat nebo ani vystavovat. Situaci se snažila z úřady řešit, ale nikdo jí zatím nepomohl. Měla i schůzku na ministerstvu životního prostředí.
4: Tak jsem jim tam opětně tady to celé jako převyprávěla a pan náměstek na mě kouká jak z jara a říká, no vy se pořád jako v tom kruhu jako točíte. Já říkám, ano, točím a nemůžu vystoupit.
3: Ministerstvo se podle mluvčí Veroniky Krejčí snaží situaci řešit, ale nemá žádné přímé zákonné kompetence. Kdyby se o lvy Taťána Fedešová přestala starat, hrozil by jí trest za týrání zvířat. Vít Kubant, Český rozhlas.
2: Lidé z obcí a měst na trase mezi Berounem a Prahou se můžou vyjádřit k výstavbě železničního tunelu. Správa železnic pro ně připravila internetový dotazník. Chce například zjistit, jak moc se lidé obávají hluku nebo dopravní zátěže, vysvětluje mluvčí zprávy Nela Frýbová.
5: Získané odpovědi budou jedním z podkladů pro aktuálně zpracovávanou studii přínosů a rizik. Dotazník můžou obyvatelé vyplňovat do konce srpna. Sport.
2: České reprezentantky nastoupí ve volejbalové lize národů v 16 hodin a 30 minut v Bělehradě proti Nizozemsku. Na úvodní prohru 1-3 s Německem už nechce myslet blokařka Ela Kulisiány, která tým Nizozemska zná velice dobře.
6: Určitě jsou v plné sestavě, ale abych pravdu řekla, my některé hráčky známe, hrávali jsme proti ní, nebo byly naše spoluhráčky a víme, že to bude těžký. Bude to jiný zápas, protože určitě mají jiné charakteristiky, ale furt je to super jako silný soupeř, bojují o postup do osmičky jako my, takže nám nedá nic zadarmo, my musíme bojovat a nevzdávat se. Počasí.
2: Odpoledne zůstane jasno až polojasno, nejvyšší teploty budou 23 až 26 stupňů, v Polabí může být až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Na vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Před Vypichem čekejte zdržení v Bělohorské. Delší teď ve směru od okruhu z úrovně Orlenu se popojíždí zhruba 10 minut. Na jižní spojice směrem z Barandovského na Černý most opatrně je kousek za sjezdem na Pankrác. Odklízejí tam následky po střetu nákladního vozidla s osobním. Okolo projedete plynule bez zdržení. Z opačné strany od Černého mostu na Štěrboholské spojice se ještě tvoří nesouvislá kolona v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď písničky se vzkazem a Iveta Chlumská.
2: A krásné poledne.
0: Písničky se vzkazem.
2: Tak jo, jdeme na to, je tu hodina příjemné muziky, ráda přidám vaše vzkazy a vy je můžete posílat do naší SMS brány, pište si ve tvaru STC, mezera, váš text, odesílejte na číslo 90 011 04 anebo přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

BH s písní Za tebou, no a za vámi můžou plout po vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy. Mám tu první, dobrý den, píšete mi prosím o písničku pro naši dceru Pavlínku, která včera oslavila 23. narozeniny. Vše nej přejí rodiče a sestra, moc gratulujeme i my a zdraví přejeme, štěstí, spokojenost, lásku, životní úspěchy, zkrátka vše, co si oslavenkyně sama přeje.

0: Písničky se vzkazem.
1: 15 minut po 12. ukazuje čas na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a my vám stále hrajeme a přidáváme k písničkám vzkaz. A mám tu vzkaz pro zítřejší sváteční oslavenkyni, paní Líbě z Dobříšek. Svátku posíláme písničku, co pohladí na srdíčku. Přejeme jí hlavně zdraví, štěstí, lásku, dobrou pohodu a zdravíme i vnučku Wendy, napsali Stáňa a Alča. No a tak moc gratuluje už dnes i Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví přejeme Vrchovatě.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Jaké kaskadérské kousky musí umět freestyleový motokrosař? A jak nebezpečná tahle sportovní disciplína je? Nám prozradí Petr Pilát z Pišel u Benešova.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: písničky se vzkazem.
1: Divoké byly lahůdky a na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy stále písničky a vaše vzkazy. Píšete mi hezký den, zahrajte pro všechny kamionáky, taky mému vnukovi Jendovi, který se vrací z Německa. Tak ať všichni dojedou bez nehody domů, napsala babička Věra. My přejeme totéž, šťastnou cestu všem.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ručičky hodinek se nám přehouply přes půl jednou a máme 2,5 minuty po půl jedné a ještě vám stále hrajeme a přidáváme vaše vzkazy. Máme tu další, zahrajte pro naši tetu Drahoslavu, tedy Slávku, jak ji říkáme doma, k jejímu dnešnímu svátku. Všechno jen to nejlepší, ať si užije léto na chalupě, tak to přeje neteř Klára s rodinou. My se přidáváme, moc gratulujeme, přejeme všechno nejlepší.

0: Motilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: 3/4 na 1 máme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Písničku posílám pro všechny děti, co příští týden vyrazí na tábor. Ať si ho užijí a počasí jim přeje. To napsala Lenka a my jim přejeme to též.

Michal David s písní Nonstop za 12 minut 13. hodina uslyšíte další zprávy. Chystá je pro vás Žofie Nováčková, pak se do studia chystá Alex se svým dnešním hostem. Hezký den všem a zítra naslyšenou.

0: zajce to.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Úroda ovoce letos kvůli jarním mrazům klesne o víc než polovinu. Požár baťovské budovy ve Zlíně se rozšířil na střechu, statika 12-patrové budovy je narušená. Dvě české tenistky budou odpoledne hrát o finále Wimbledonu. A zůstane jasno, s teplotami 23 až 26 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezké odpoledne. Letošní jarní mrazy zničily víc než polovinu letošní úrody ovoce. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Požár 34. budovy baťovského areálu ve Zlíně se rozšířil na střechu. Na místě zasahuje aktuálně 31 jednotek hasičů, dron i chemická laboratoř. Z budovy, která má 12 pater, hasiči evakuovali 87 osob. Všichni jsou bez zranění. Podrobnosti k aktuální situaci dodává Pavel Řezníček, mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
2: Požár se rozšířil ze spodních pater přímo na tu střechu, takže nyní zasahujeme i zhora. Na místě máme i statika, který zakázal vstup do budovy, takže zásah probíhá zvenčí a je narušena statika budovy.
1: Radnice v Mělníku nechá zrekonstruovat budovu městské policie v Husově ulici. Dělníci začnou pracovat v druhé polovině července. Modernější bude například zázemí pro návštěvníky služebny. Práce za 34 milionů korun potrvají do konce příštího roku. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
3: Nové a větší bude také operační středisko, které bude kompletně připravené na nový městský kamerový systém. Jednou z nejvýznamnějších změn bude úprava prostor určených pro jednání s občany. Přízemí budovy vznikne příjemnější a funkčnější zázemí pro návštěvníky. Modernizací projdou také sociální zařízení. Sport.
1: Linda Nosková zvítězila nad Belgičankou Mertensovou ve dvou setech a postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu a krátce po zápase se dozvěděla, že ji čeká premiéra na centrálním dvorci slavného grandslamového turnaje.
4: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu. Na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
1: Linda Nosková si v dnešním v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostiukovou. V tom prvním se krátce po půl třetí odpoledne našeho času utkají Karolína Muchová a Američanka Goffová.
0: Počasí.
1: Odpoledne zůstane jasno až polojasno, nejvyšší teploty budou 23 až 26 stupňů, v Polabí může být až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na D5 z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Osobním autem projedete až k okruhu rychleji. A na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem počítejte s kolonou před omezení ve Kbelské. Ta se táhne od D8 přes Cínoveckou a zdržení je asi 20 minut. V opačném směru se krátce zdržíte v Cínovecké. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače
0: Alex
2: Českého rozhlasu.
0: A host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad. Pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Disneyovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného Disneyáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo. Vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví. A tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Disneyák nebyly jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal herce.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně a to nás tak jako formovalo. Si myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, tedy. Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se
1: ne,
0: člověk naučí
1: ne.
0: I takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Disneyova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984. V 8 letech a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho
0: jiného. V sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti. Takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehdy uvěřili a byla to taky pravda, jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehdy jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehdy jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné,
1: tak byly 90,
0: hodné dítko. Rodiče ano, se s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídani. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě a ne, že by chtěla to vidět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela na nás, no. Jak, zajímala se o to, jak jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to odabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové, ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: A ty byste si přál?
1: No, to bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty STBáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár jich docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka i nevědí, který je, jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčknout, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já to užím.
0: Ale to byste musel snad do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový, protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí, jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jako že někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takový unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má lásky plný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfere. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyně a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávila, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal, no. Co to za člověk.
0: Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: tam, ta vlastně ta máma, ty Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste, jo, do Varšavy. Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, já jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. Já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš, že? No,
1: já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V hlavě Studio 2 budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prk, na co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ano. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět. Jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, nežli jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě
0: to
1: nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem lesu, kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vyhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme od toho. Jak
0: stalo, takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, no, říkáte.
1: I to okno je blbý, protože pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích. Na kterou byste nás pozval?
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold Amott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam za něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniéra, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slzičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými části neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jak se vám s ní hraje?
1: Já úplně jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ať samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno, za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo, a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako. No to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako. No to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

nechať zapomenúť srdce bolavý. Hora a síť od rána

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Nezaměstnanost ve středočeském kraji v červnu stagnovala. Úroda ovoce letos kvůli jarním mrazům klesne o víc než polovinu. No a do večera bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Dobré odpoledne. U zpráv přeje Jaroslav Mareš. Nezaměstnanost ve středočeském kraji v červnu zůstala na 4%. Zaměstnání v regionu hledalo 40,5 tisíce lidí. To je asi o 250 méně než v květnu. Nejvyšší nezaměstnanost byla na Kolínsku, nejnižší v okresech Praha Západ a Praha Východ. Podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce Martiny Beránkové trh práce ovlivnil start letní turistické sezóny.
2: S příchodem letní turistické sezóny výrazně ožívá oblast cestovního ruchu a rekreace. Turistický ruch tak každoročně přináší stovky pracovních příležitostí pro studenty, absolventy i zájemce o krátkodobé přivýdělky a významně podporuje zaměstnanost v celém regionu.
0: Lidé si dnes ráno připomněli položení základního kamene pražského Karlova mostu. Po mostě prošel průvod středověkých tanečníků a hudebníků. Císař Karel IV. Stavbu podle hypotézy astronoma Zdeňka Horského zahájil 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut ráno.
3: Krátce po 5. hodině vyrazil na Karlův most průvod vedený císařem Karlem IV. V historickém oděvu se do něj zapojila i Jana Počtová.
4: Historie je důležitá pro každého. Kdo nezná historii, musí opakovat. Je nevzdělaný a neumí žít mezi lidmi.
3: Položení základního kamene organizátoři slaví k 9.7. roku 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum totiž vytváří řadu lichých čísel, říká ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
5: Toho matematického astronomického data 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom.
3: Oslav se v ranních hodinách zúčastnilo více než 100 lidí. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Letošní jarní mrazy zničily víc než polovinu letošní úrody ovoce. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Sport. O postup do finále tenisového Wimbledonu budou bojovat Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová nastoupí zanedlouho proti Američance Goffové. Potom se v Londýně utká Nosková s Kostěkovou z Ukrajiny. Počasí. Do večera bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. V noci a zítra potom jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s kupovitou oblačností, nejnižší ranní teploty 13 až 10, nejvyšší denní 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: S kolonami počítejte hlavně na příjezdu do Prahy. Jednak je to po D7 před omezením, dále po D8 před Střížkovem, tam jsou ty kolony dokonce dvě. No a další dvě kolony na příjezdu po D5 nejprve zastavíte u dopravní nehody u Loděnice, později tradiční kolona od nájezdu na Pražský okruh až k Ořechu. Tam už je to tradiční, už by to řidičům chybělo, kdyby tam ta kolona nebyla. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Kolona nekolona začíná z pravé nefalšované středočeské odpoledne dnes s Pavlem Kučerou.
6: My vyrážíme bez kolon. Krásné čtvrteční odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
6: Už za chvíli se zámeckým létem navštívíme Čechy pod Kosířem. Vydáme se i za syslými hlídkami do Mladé Boleslavy.

0: Bratislavy a dozvíme se, jak se řídí taková parní lokomotiva. Písničky, které nestárnou, tu budou s Nezmary, Jelenem a týmem.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: 9. červencové středočeské odpoledne je tady. Už jste letos stihli navštívit nějaký zámek? Celé léto pro vás máme tipy, kam se vydat. Průvodcem zámeckým létem je František Kinský, kterému teď předám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: Kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodej Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Kreativní kavárna Pavla Vítka.
1: Naše studio tentokrát svou energií naplní herečka Regina Rázlová. Mluvit bude nejen o svých slavných filmových a televizních rolích, ale i o vášni pro zahradničení a chov slepic.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Středočeské odpoledne míří za zvířátky. Zhruba 1000 jedinců kriticky ohroženého sysla obecného žije v Mladé Boleslavi. To je asi 1/6 celkové populace v Česku. Proto je podle ochránců přírody důležité tyto zástupce veverkovitých hlodavců chránit. A to mají letos opět na starosti takzvané syslí hlídky. A přímo na místě je reportér Radek Duchoň. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeji. V Mladé Boleslavi existují dvě lokality s výskytem syslů obecných. Jednak na letišti v Bezděčíně, tam je kolonie výjimečná tím, že se jedná o nejpočetnější kolonii těchto živočichů v Česku. Dále pak můžeme na sysly narazit v evropsky významné lokalitě na Radouči a tady právě jsem. Ta se nachází hned vedle místního velkého sídliště a je výjimečná hlavně tím, že si zdejší sysly zvykly na častou přítomnost lidí a do značné míry ztratily svou přirozenou plachost. Já, když jsem se k ním přiblížil, tak neváhali přijít a koukat, co ze mě vypadne.
0: Proč je potřeba sysly chránit a hlavně jak?
1: Sysel je dnes kriticky ohroženým druhem, přestože ještě v polovině minulého století byl naprosto běžný a dokonce považovaný za škůdce. Je významným představitelem stepních ekosystémů, na které jsou vázané další zajímavé druhy rostlin a živočichů. A chránit je poměrně jednoduché, nekrmit je tím, co jim škodí, nehlučet a obecně se nějak je neatakovat. K tomu právě slouží syslí hlídky, kdy dobrovolníci tady lidem radí, co a jak. Problém je tedy nevhodná potrava, kterou lidé někdy syslům nabízejí, jako jsou třeba prý i hranolky z brambor nebo chipsy. Škodit jim mohou také volně pobíhající psy, kteří mohou sysly honit nebo jim rozhrabávat nory.
0: Záchranný program tam vedou i odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny. V čem spočívá?
1: Podle posledních odhadů, že v Mladé Boleslavi, jak už zaznělo, více než 1000 jedinců sysla, zhruba 750 v Bezděčíně a 350 právě tady na Radouči, a to činí asi tak 1/6 celkové populace, neboť ze loňský celkový odhad byl necelých 6000 zvířat. No a tento celkový počet pochází ze 40 lokalit výskytu sysla, které v Česku ochránci přírody evidují, i proto je pro sysla realizovaný celostátní záchranný program. A abych odpověděl na tvoji otázku, prioritou obecně je udržet krajinu ve stavu, kdy poskytuje domov těmto zvířatům a i zmíněnému co nejširšímu spektru rostlin a živočichů. Takže se chovat velice ohleduplně, nic neodnášet a přinášet jenom to, co syslové mohou, a to je slunečnice.
0: Ano, sysly je třeba hlídat už jenom proto, že je to také výjmenované slovo. Informace
1: přesně
0: o nich měl pro nás Radek Duchoň. Děkujeme a pěkný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Dnes vám představíme jednoho strojvůdce. Ve 24 letech si Dominik Honzíček zamiloval parní lokomotivy a jezdí na nich jako strojvedoucí, jako nedávno například z Peček do Plaňan. Na úvod dnešního Region Expressu říká, u jaké té parní lokomotivy jsme ho s naším mikrofonem zastihli.
2: Tak je to lokomotiva 431032, nazývaná Ventilovka. Já jsem vlastně na té mašině už asi 8. rokem, začínal jsem jako pomocník, motali jsme se kolem mašiny, dělali co šlo a postupem času se člověk vypracoval a dotáhl to až sem. No.
3: Představil na úvod Dominik Honzíček parní krasavici, u které jsme se potkali. Říká, že to vlastně byl běh na dlouhou trať, než se dostal právě do kabiny lokomotivy.
2: S kolegou Topičem tak jsme začínali právě tady v Pečkách na modelářské výstavě před nějakými 11 lety, kde jsme čuchli k velkým vlakům, který tady jezdili na zdejší lokálce a takhle jsme se vlastně dostali až k téhletý parní lokomotivě.
3: Jasné, že ve 24 letech parní lokomotivy v běžném provozu nezažil. Lásku k ním si ale dokázal vybudovat.
2: Je to zážitek, asi i jako slovy nepopsatelné, je to potřeba zažít. Je to něco úžasného a jiného než dnešní vlaky, no samozřejmě.
3: Bez ohledu na to, že člověk třeba po třech dnech jízdy na páře potřebuje kompletní očistu. Je zkrátka špinavý od hlavy až k patě.
2: My říkáme čistá špína, protože ještě na zem nedopadla, ale samozřejmě, no, umejt se potom, je to drhnutí solvinou na rukách, ta špína zůstává ještě třeba dva dny, protože ten volej se pak zažere.
3: Lokomotivu musí pochopitelně velmi dobře znát.
2: Tak dalo by se říct, že bychom tu mašinu teoreticky měli umět do šroubku rozebrat a složit, což tak samozřejmě 100% není, ale ty základní věci jako víme, umíme a už jsme hodně věcí na té mašině dělali, takže jako většinu drobných oprav si jsme schopni dělat po cestě sami. Větší zásahy se dělají u nás ve výtopně Dolní Lipka.
3: Jisté je, že k předkům, kteří stáli u zrodu parních lokomotiv, má neskutečný obdiv.
2: Je to tak, je to něco vlastně neskutečného spojit dva živly, jako je oheň a voda, a rozpohybovat s tím několika set tunový vlak, to je prostě úžasný. No.
3: Uzavřel Dominik Honzíček povídání o práci strojvedoucího na parní lokomotivě. Z Peček Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srz plný džbál, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme Střední Čechy i na internetu.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italské

0: Do večera jasno až polojasno a teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Dobré odpoledne u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Lidé z obcí a měst na trase mezi Berounem a Prahou se můžou vyjádřit k výstavbě železničního tunelu. Správa železnic pro ně připravila internetový dotazník. Chce například zjistit, jak moc se lidé obávají hluku nebo dopravní zátěže, vysvětluje mluvčí zprávy Nela Frýbová.
1: Získané odpovědi budou jedním z podkladů pro aktuálně zpracovávanou studii přínosů a rizik. Dotazník můžou obyvatelé vyplňovat do konce srpna.
0: Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení stále nejezdí všechny vlaky v úseku Praha Vysočany, Praha Horní Počernice. Dálkové spoje jezdí odklonem přes Nymburk a mimořádně zastavují v Praze Libni. Příměstské vlaky kvůli omezení nabírají přibližně čtvrt hodiny zpoždění. Omezení by mělo podle aktuální informace na webu Českých drah trvat až do pozdního večera. V baťovském areálu ve Zlíně požár poničil sklad se 75 tisíci párů obuvi firmy Vasky. Oheň začal dnes ráno hořet v 9. patře budovy, kde měla firma logistické centrum. Škodu policie zatím odhaduje na 80 milionů korun. Podrobnosti dodává majitel firmy Václav Staněk.
2: Jedná se o prostor asi 3000 metrů čtverečních, kde jsme měli uskladněny a téměř všechny naše boty. No, jednalo se o 75 tisíc párů našich bot, takže posledních informací, tak to vypadá, že tam rozhodně nezbyde ani jedna bota, s tím, že ale to nejdůležitější je, že se nikomu nic nestalo.
0: Podle posledních zpráv hasičů se přední část 12-patrové budovy v baťovském areálu ve Zlíně zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa začne večer první čtvrtfinále. Francie se utká s Marokem. Favority jsou šampioni z roku 2018 a finalisté minulého světového šampionátu, tedy Francouzi. Zápas bývalé kolonie proti kolonizátorovi budou ovšem velmi pozorně sledovat především fanoušci v dalších afrických zemích. Počasí. Do večera bude jasno až polojasno, tak jako je teď. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. No a zítra se oteplí a přibude oblačnost. V noci a zítra tedy čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s kupovitou oblačností. Nejnižší ranní teploty 13 až 10, nejvyšší denní 26 až 29 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze očekávejte komplikovanější dopravní situaci především v širším centru, v tom užším komplikuje provoz omezení na magistrále, takže stojí se v obou směrech do centra. V obou směrech stojí i Letenský tunel a Radlická směrem do centra. Na příjezdech potom na D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolonu na omezení od 13. kilometru, je to na 10 minut, potom se jede velmi pomalu až do Kbelské ulice, no a menší kolona na D1 už je opět zpátky ve směru na Brno před Šmejkalkou. Zdržíte se v tuto chvíli kolem 10 minut. Tak vám přejem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A k lepší cestě je tady i středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
4: Dobré čtvrteční odpoledne.
3: Středočeské odpoledne.
4: Počasí na už třetí prázdninový víkend za okamžik předpoví meteorolog České televize Michal Žák. Probereme škody po letních bouřkách v Česku. Martin Písařík bude hledat nejmladší přírodní jezero u nás. A hrát budeme dál písničky, které nestárnou Marka Ztraceného, Teresy Kendlové, Lenky Filipové a Karla Zicha.
3: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Michal Žák s námi. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne vám přeju.
1: Jak vypadá dnešní počasí?
2: Tak je to jednoduché, máme slunečno, jasno, maximálně skoro jasno. A řekl bych, že jsou docela příjemné teploty aktuálně venku, většinou mezi 23 a 26 stupni.
1: Co nás čeká během noci a zítřejšího pátku?
2: Tak počítáme s tím, že v noci zůstane málo oblaků, tedy jasno až polojasno, noc bude poměrně osvěžující, tedy minima klesnou na 13 až 9 stupňů Celsia. No a zítra v průběhu dne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s kupovitou oblačností, ale bez přeháněk a oproti dnešku se lehce oteplí, takže maxima budou letní mezi 26 a 29 stupni. No a vítr slabý, během dne přechodně mírný od severu až severo západu.
1: Jak bude znít předpověď na další červencový víkend?
2: Bude slunečný, bude jasno až polojasno, pouze v neděli může být přechodně oblačno, pravděpodobně zcela bez přeháněk tady na území středních Čech a Prahy. No a teploty v noci mezi 14 a 10 stupni, nejvyšší denní teploty podobné jako zítra, tedy vesměs mezi 25 a 29 stupni Celsia. No a pokud by někdo plánoval výlet na kole, tak doplním, že bude slabý přes den mírný vítr od severu.
1: A vzhledem k dnešnímu dni, jak máte aktuální předpověď pro příští dny, s jakým počasím se budeme setkávat v novém týdnu?
2: Tak vypadá to, že ta první polovina, tedy do čtvrtka, to počasí bude podobné, tedy slunečné, jasné až polojasné nebe, jen přechodně může být oblačno. Šance na přehánku je velmi malá a teploty budou zvolna stoupat po víkendu, takže postupně se dostaneme na hodnoty mezi 28 a 33 stupni Celsia. A pravděpodobně od pátku nás čeká více oblaků, více přeháněk a bouřek, ale jen nepatrné ochlazení.
1: Tak děkujeme za informace, budeme připraveni pro zatím naslyšenou.
2: Mějte se krásně a naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které Český rozhlas oslovil. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Podrobnosti zjišťoval redaktor Dominik Kučera. Dobrý den.
1: Hezký den. Přívalové deště, kroupy a nárazy větru vyvracely stromy, ničily věci i úrodu. Škodu v nižších stovkách tisíc korun způsobily v druhé polovině června například ve středočeském Tehově. Dopady popsal tamní nezávislý starosta David Hlouch.
2: Máme poškozenou pamterkovou dráhu, mnoho úseků naší cestní sítě, kterou tady už více než dekádu obnovujeme. Popadala nám spousta stromů a pak je tu samozřejmě spousta zaplavených částí kanalizace a retenčních objektů, které potřeba čistit.
1: Obec podle ní škody stále vyčísluje. Pojišťovně už škodní událost nahlásili.
0: Ve kterých krajích jsou škody nejvyšší?
1: Bouřky poničily majetek nejvíce právě obyvatelům středních Čech. Lidé tam zatím nahlásili třeba Generali České pojišťovně přes 1600 škod v celkové výši asi 80 milionů korun, a to zejména v okresech Praha Východ a na Kolínsku a Příbramsku. Přívalové deště a kroupy významně zasáhly i Jihočeský, Jihomoravský a Královéhradecký kraj. Podle mluvčí pojišťovny Allianz Marie Petrovové počet hlášených škod ještě poroste.
3: V červnu a na přelomu července jsme registrovali dvě vlny škod, nicméně je vysoce pravděpodobné, že zejména z té druhé vlny ještě budou klienti škody v těchto dnech dohlašovat.
1: Pojišťovna Kooperativa zatím eviduje 2750 škodních událostí za téměř 160 milionů korun. Téměř polovinu způsobilo krupobytí, které ničilo nejenom střechy, ale třeba i zaparkovaná vozidla.
0: Jak mají lidé postupovat při nahlašování takových škod?
1: Mají poškozené věci nafotit a událost co nejdříve nahlásit pojišťovně. Důležitý je seznam poničených věcí spolu s laickým odhadem výše škody. Když mají ještě účtenku, tak dodat i ji. Měli by znát také číslo své pojistné smlouvy.
0: Informace nám přinesl Dominik Kučera. Děkujeme, pěkný den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita je nemoc, kterou je potřeba léčit. V současné době moderní farmakoterapii jde o revoluci v obezitologii. Lucie vážila 130 kg.
2: Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci a já jsem se vlastně nevyšla do toho křesílka na té atrakci.
1: Více s paní doktorkou Ditou Pichlerovou z Centra léčby obezity Fakultní nemocnice Motol.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: S vámi je Český rozhlas Střední Čechy. Martin Písařík nás už čeká u unikátního jezera.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škebrý říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Čtvrtečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Petrem Salavou, tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Abyste dojeli včas, vysíláme pro vás ráno každých 15 minut. Během dne každou hodinu. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného přihodí. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Nový přístav v Brandýse nad Labem bude chránit lodě před povodněmi. Den po svých 75. narozeninách zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Do večera bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 23 až 26.

0: ochránit až dvě velké lodě stojící vedle sebe.
1: Přístaviště v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi je otevřené od konce května. Ředitelství vodních cest za jeho stavbu zaplatilo 62 milionů korun. Praha 3 chce vybudovat vícegenerační hřiště v ulici v Rozkvětu. Stát má 1 milion a 200 tisíc korun. Rozhodli o tom radní městské části. Nabídne zázemí pro sport, odpočinek i sousedská setkávání. Vznikne tam takzvané fitness hřiště, herní prvky a lavičky. Prostor budou moct využívat děti, dospělí i seniori. Práce by měly začít zhruba do 2 týdnů. Skončit mají do konce letošního srpna. Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Včera jí bylo 75 let. Proslavila se především hitem Total Eclipse of the Heart a díky svému nezaměnitelnému chraplavému hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 80. let. O jejím úmrtí informovala na webových stránkách rodina.
2: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncem 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Počasí.
1: Do večera bude jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. V noci a zítra potom čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno s kupovitou oblačností. Nejnižší ranní teploty 13 až 10, nejvyšší denní 26 až 29 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Situace v Praze se nemění, spíše možná trošku zhoršuje. Zdržíte se na pražském okruhu z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Je to už přibližně na 15 minut. Podobná situace na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Kolony jsou ze 3. kilometru až ke Kbelské ulici. No a v Praze je i nehoda. Dvě auta se srazila ve Spořilovské směrem z centra s křížením s jižní spojkou. Kolona je už od Bohdelecké. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do humoriády.
5: Tak to je bezvadné.
6: Po delší době.
5: Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
6: Výborně.
3: Humoriáda.

0: dnešní humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim, 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café, tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton to je jedna lahve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampičko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to je
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampičko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60. od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí, tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Šerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Proto je při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od desátého okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: A měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Rosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuji moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný, aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Salava a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
5: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják. A on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží, kapitán Petr Salava, zdraví Pepu Dvořáka.
4: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
5: určitě.
4: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává, přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló, už jste s námi?
6: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: My vás taky.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
4: Slyšíme.
6: No, takže zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympatiák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
4: Píšeme si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
5: Mějte se moc hezky.
4: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
4: Dobrý
7: a dávám
4: den.
7: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
4: Píšeme si a děkujeme, dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás, Petr z Lhoty.
5: Zdravíme Petra.
8: S panem Novotným.
4: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
8: S panem Novotným.
4: Dobře, pana ano. Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
5: Dobrý
9: Petře.
5: Dobrý den.
9: přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
5: no,
9: do nového dne všem posluchačům.
4: Děkujeme.
9: Moriádnice Růža z Rychnovska.
4: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Karel Bojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
5: Zdravíme.
2: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme Novotné. Děkujeme.
4: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
5: Dobrý den.
10: Chci vám dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
4: Ano, Petr Pavel.
10: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlupte, Pavlíku, panu Salavovi a ukažte mu vaše obrázky.
4: Provedu.
10: Já vás mám na internetu a zrovna předtím se dívala, co vám tam přibylo.
4: No.
10: V té vaší galerii.
4: To
10: takže
4: je dobře.
10: Vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
4: Já vám moc krát děkuji.
10: Ať vám nevyskne malba a nezasne štětev.
5: Tak
4: děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohohle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
11: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tam ta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zneckít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Suna, to je zkratka podniku, berte se u nás. U nás si vylejte vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistí čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá na zdař Bůh, 1,37 korun. Facka mířená 2,15 korun. Facka s rozbijem 5,10 korun. A proto neperte se doma, perte se u nás!
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salva má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschla, tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, kterýže z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici, a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka, a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody, poník,
2: nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotnost.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarád, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer, obzvláště dámy. Dobrý večer,
5: stačí.
3: Dámy.
5: Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
5: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
5: Samozřejmě.
3: Ano.
5: Českému jazyku.
3: Ano.
5: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
5: A my bychom měli? Ano, ano, ne. Pořádku. Jsem tě jenom zkoušel a je dobře, že jsi připraven.
3: Takový chyták.
5: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
5: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
5: řeči?
3: Bychom chtěli.
5: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
5: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
5: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
5: To je jedno. Máme...
3: Helmut
5: je
3: Junge.
5: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
5: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
5: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
5: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
5: Je to tím, že noha je párový orgán,
3: párový.
5: Že a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
5: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
5: ano,
3: orgán.
5: Správně, no.
3: Dvě plíce,
5: ano,
3: dva orgány.
5: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
5: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce, a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Vánecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Další humor jádinský souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše debíky.
2: Máme zapsáno, mějte se, naslyšenou.
3: Díky. Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Honza. Já vás zdravím všichni,
2: kdo
5: studuju. Chtěl bych ten výklad pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro Mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskár ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František Rok nad Vltavou, zdravím vás, pánové, pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavel, ta vás taky. A
2: tak
7: chtěl bych jenom vědět, no, jestli bude pokračovat, až minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás předušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy.
4: Ano, ano, ten, ano, letos...
7: Co s těma nožičkama?
4: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: Vodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. nový Oldřichov.
2: Tak jo,
4: tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
2: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: den. Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábou auto jako minule. Tak konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova,
9: ano,
8: a tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už
8: ne,
9: neplatí.
8: Ne. Mýlíš se?
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Nepak? Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: Ne, to nevím.
9: Ne. Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
8: Hele, zadrž to, zadrž. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: O?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem možná.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Vlastně, beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek.
8: No.
9: Tak já jsem byl včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se má mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo
8: takže
9: nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrunt.
9: Ano, česky správně, cugrunt.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy.
9: No, no, to nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty
9: epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně.
9: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi
9: se bude
8: opatrně.
9: Moc líbit,
8: ano.
9: Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je
2: 70.
4: to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: bylo co hrát.
4: To hlavně, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě si vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak dále. Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak zaprvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme. Já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Tak to se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mydlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě. Úklid u nás doma. Prostě ona není pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se jí ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, víš? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď olympik jako za mladá, doslova,
2: přesně,
1: to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přijde hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Kvůli rozsáhlému požáru ve Zlíně vyhlásili hasiči zvláštní poplach. Na Rakovnicku je další problematická chovná stanice lvů. Do večera bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobrý podvečer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu. Požár pomáhá hasit i vrtulník s bambivakem. Už druhá část zasažené budovy se zřítila. Na místě jsou podle hasičů žádní zranění. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusina by lidé ve Zlíně neměli k místu se vůbec přibližovat.
2: Všechno určitě uvidí prostřednictvím televizních štábů. Na místě jsou tiskoví mluvčí jak hasičů, policie, města, kraje, takže ty informace dostanou.

0: ani vystavovat. Situaci se snažila s úřady řešit, ale nikdo jí zatím nepomohl. Měla i schůzku na ministerstvu životního prostředí.
1: Tak jsem jim tam opětně tady to celé jako převyprávěla a pan náměstek na mě kouká jak zjara a říká, no vy se pořád jako v tom kruhu jako točíte. Já říkám, ano, točím a nemůžu vystoupit.
0: Ministerstvo se podle mluvčí Veroniky Krejčí snaží situaci řešit, ale nemá žádné přímé zákonné kompetence. Kdyby se o lvy Taťána Fedešová přestala starat, hrozil by jí trest za týrání zvířat. Vít Kubant, Český rozhlas.
2: Praha 8 chce upravit víc přechodů pro chodce na bezbariérové hradnice. Vyzvala vedení hlavního města, aby urychlilo jejich výstavbu. Zároveň mu předala seznam míst pro přecházení, která jsou pro vozíčkáře a handicapované těžko přístupná, vysvětluje mluvčí městské části Martin Šalek.
3: Na území Prahy 8 je více než 50 přechodů pro chodce a míst pro přecházení, které v současnosti nesplňují požadavky bezbariérového užívání.
4: Počasí.
2: Do večera bude jasno až polojasno, teploty se pohybují mezi 23 a 26 stupni. V noci a zítra potom bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s kupovitou oblačností. Nejnižší ranní teploty 13 až 10, nejvyšší denní 26 až 29 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D1 se rozjíždí kolona za Prahou směrem do Brna na kilometru 12,5. Překážela dvě auta po nehodě, už jsou na krajnici, kolona však zůstává. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony za Mladou Boleslaví na 40. kilometru. Na úsjezdu na Bezděčín se srazilo osobní auto s nákladním, zdržíte se asi 15 minut. Velmi ucpaný pražský okruh ve směru z letiště na D1 před Ořechem, tam je to skutečně nedlouho. Další problémy jsou na příjezdu po D8 do Prahy, a to až k tunelovému komplexu Blanka. I tak vám přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a po speciálních zprávách speciální den v kraji s Pavlem Kučerou.
5: Pohodové čtvrteční odpoledne.
4: Den v kraji.
5: Dnes se u nás dozvíte, kolik stály škody po letošních letních bouřkách, co se dělo časně z rána na Karlově mostě, kam se vyšplhaly ceny povinného ručení a kde si středoškoláci z průmyslovky postavili formuly. Písničky, které nestárnou, přidají Eva Farná, Lucie a Holky.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy, teď vás čekají události 9. července s Jaroslavem Marešem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Právě uslyšíte. Nezaměstnanost ve Středočeském kraji v červnu zůstala na 4%. Zaměstnání v regionu hledalo 40,5 tisíce lidí. To je přesně o 250 méně než v květnu. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení stále nejezdí některé vlaky v úseku Praha-Vysočany, Praha-Horní Počernice. Dálkové spoje jezdí odklonem přes Nymburk a mimořádně zastavují v Praze-Libni. Dělníci začali rekonstruovat křižovatku v Ptácké ulici v Mladé Boleslavi. U odbočky do městské části Podlásky vyměňují asfalt a odvodnění. Řemeslníci opravují přes letní prázdniny 11 příbramských škol a školských zařízení. Město za práce zaplatí asi 32 milionů korun. No a lidé si ráno připomněli položení základního kamene pražského Karlova mostu. Po mostě prošel průvod středověkých tanečníků a hudebníků. Brzo ráno vstával jeden z našich reportérů. Jeho reportáž uslyšíte zanedlouho.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tak tolik duet Miraš Birky a Mariky Gombitové na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme tady den v kraji. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si Český rozhlas vyžádal. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí.
1: Bouřka s kroupami a silným větrem zasáhla v druhé polovině června i středočeský Tehov. Podle nezávislého starosty Davida Hloucha například poničila terénní dráhu pro cyklisty, cesty a polámala stromy.
2: Počítáme v celkovém úhrnu se škodami v nízkých statisících. Máme nahlášenou škodní událost u naší pojišťovny s tím, že škody postupně vyčíslujeme.
1: Nejvíce škod evidují pojišťovny právě ve středočeském kraji. Třeba Generali České pojišťovně tam lidé nahlásili 1626 událostí za asi 80 milionů korun, říká její mluvčí Jan Marek.
3: Nejvíce škod máme nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína.
1: Škoda podle pojišťoven ještě poroste. Bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. Dominik Kučera, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Vosilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Lidé si dnes připomněli položení základního kamene Karlova mostu v Praze. Po památce například prošel průvod středověkých tanečníků a hudebníků. Císař Karel IV. Stavbu podle hypotézy astronoma Zdeňka Horského zahájil 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut.
1: Je 5 hodin ráno a Karlův most se právě přesunul do 14. století. Vyrazila na něj družina vedená císařem Karlem IV. V historickém oděvu se do něj zapojila i Jana Počtová.
2: Historie je důležitá pro každého. Kdo nezná historii, musí ji opakovat. Je nevzdělaný a neumí žít mezi lidmi.
1: Krátce po 17:30 dorazil průvod před muzeum Karlova mostu, aby mohl císař poklepat základní kámen. Karla IV. Stvárnil historik umění Miroslav Smaha.
3: Je to pro mě skutečně stresující, protože mi na tom hodně osobně záleží. Karel IV. Je můj veliký životní vzor.
1: Položení základního kamene organizátoři slaví k 9.7. roku 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum totiž vytváří řadu lichých čísel. Přibližuje převozník pražský a ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
4: Toho matematického astronomického data 13579731 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom.
1: Lidé asi znají tu legendu, že se do Malty v Karlově mostě přidávaly vajíčka. Kde se tahle legenda vzala?
4: Tak musíme říci, že legenda je to, že obyvatele Velvár na stavbu Karlova mostu přivezli vajíčka natvrdo, ale to, že v Maltách Karlovo mostu vajíčka byla, je nesporný fakt.
1: Na tom, jestli jsou v Maltě Karlova mostu vajíčka, se ale odborníci neshodují. V roce 2010 to vyvrátili vědci z Vysoké školy chemicko-technologické. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy, pokračuje náš pořad Den v kraji. Nakolik vás vyjde povinné ručení? Společnost Broker Consulting spočítala na modelovém oblíbeném rodinném vozu Škoda Octavia, že majitelé zaplatí v průměru něco přes 7,5 tisíce korun ročně. Nejdražší jsou smlouvy v Praze, nejlevnější v menších městech. Každopádně platí, že aktuální ceny jsou na historických maximech.
1: Dlouhodobě opravdu se potvrzuje, že povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je bezmála, nebo v některých samozřejmě regionech je to i víc, ale je to okolo 1000 korun.
2: Říká analytik Broker Consulting Martin Novák s tím, že v květnu 2020 stálo povinné ručení v průměru 6,5 tisíce korun. Podle pojišťoven smlouvy zdražují kvůli rostoucím nákladům na opravy vozidel. Jan Marek za Generali Českou pojišťovnu říká.
3: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
2: Existuje několik možností, jak si vyjednat výhodnější smlouvu. Firmy sahají častěji po produktu flotilového pojištění. Víc aut najednou dokáže v některých případech zajistit slevu. Třeba Česká podnikatelská pojišťovna nabízí podobný produkt i pro fyzické osoby. Mluvčí ČPP Adéla Janů říká, že o něj může zažádat fyzická osoba s 5 a více vozidly.
4: Výhodou je jedna skupinová pojistná smlouva, hromadná platba nebo přihlašování a odhlašování vozidel, pokud se vozidla ve flotile mění.
2: Na flotilovém pojištění se dá podle Nováka z Broker Consulting ušetřit i několik procent. Podle Janů z ČPP je ale hlavní výhodou snadnější správa plateb. Češi hledají i jiné cesty. Například využívají internetové srovnávače a rok co rok mění pojišťovnu podle toho, kde jim smlouva vyjde nejvýhodněji. Karel Šultes ze skupiny Klik.cz potvrzuje, že jim meziročně vzrostl počet klientů. V prvním pololetí jich bylo 145 tisíc.
5: Klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
2: Výhodná nabídka ale často platí jenom po omezenou dobu a například po roce pojišťovna cenu výrazně zvýší. Celý proces se změnou pojišťovny pak musí klient opakovat. Rozdíl v ceně pojištění u staré a nové pojišťovny může souviset i s naceněním vozu, vysvětluje Martin Novák.
1: Pro příklad, pokud si pojistíte auto za 400 tisíc korun, tak prostě pojišťovna vychází z toho, že i za rok to auto má hodnotu 400 tisíc korun. No ale to bohužel u automobilů rozhodně není pravda.
2: Ještě viditelnější to je, když má klient kromě povinného ručení i havarijní pojištění. Potom už pojistné částky jdou do desítek tisíc korun. Třeba podle portálu toppojištění.cz se vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy teď vyráží za mladými šikuly, jsou teprve na střední škole, ale dokážou už postavit formuly. Řeč je o členech Kolben Racing týmu. Studenti střední průmyslovky v Praze na Smíchově vyvíjejí elektrickou formuli na závody do vrchu. Pracují na ní 4 roky. Teď se připravují na testování monopostu.
1: S tím setupem jsme schopni dosáhnout pouze 2000 otáček za minutu. Pro vlastně účely toho testování a ladění motoru nám to zatím stačí.
2: Jsme v dílně týmu Kolben Racing na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Jeden z členů týmu, Marek Blažek, testuje elektromotor zatím mimo formuly.
1: A ladíme to a připravujeme to, aby se to tam mohlo nasadit. Potřebujeme 3 věci, a to je ten motor samotný, potom kontroler, který ten motor ovládá, a zdroj, který to napájí.
2: Takže ten motor pak půjde kam?
3: Půjde do zadní části za řidičem, zároveň tam bude i baterie a celý elektrický systém.
1: Matičky, kde?
3: Určitě.
2: Když sundáme teďka kaputu, tak vlastně vidíme, že tam je připravený prostor, kam baterie i ten motor přijde.
3: V bočnicích je připravený chladicí systém.
2: Ukazuje mi vedoucí týmu Ondřej Konrád.
3: Tady máš ruby a tady máš klíč.
2: Motor je 3-fázový elektrický s maximálním výkonem 86 kW. Podle Konráda může být maximální rychlost až 200 km za hodinu.
3: Samotná maximální rychlost pro nás není tak důležitá. My vzhledem k tomu, že chceme závodit v závodech do vrchu, tak nebudeme cílit tolik na tu maximální rychlost, ale spíše na tu akceleraci.
2: Ocelový trubkový rám formule si studenti zakoupili. Elektrický pohon, konstrukci vozu, řízení nebo elektroniku si ale řeší sami.
1: Takže my jsme právě dělali celý ten elektrický systém, motor, baterie, chlazení toho, taky naše vlastní jednotky, které komunikují dashboard pro řidiče.
2: Dodává Marek Blažek. Se stavbou začali v prvním ročníku a pracují na ní už 4. rokem. Tým se původně ze 3 studentů rozrostl už na 25, říká ředitel školy Radko Sáblík.
4: De facto ty čtvrťáci už to předávají druhákům, kteří v tom budou pokračovat, oni se stanou jejich mentory.
2: Začátky ale pro studenty jednoduché nebyly, jak dodává vedoucí týmu Ondřej Konrád.
3: Asi největší problém byl, že jsme na začátku pořádně nevěděli, u čeho začít.
2: Formuly teď čeká testování, při kterém se ukáže, co opravdu umí. A pak se studenti těší, že se s ní přihlásí na svůj první závod do vrchu. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: prací ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Michal Žák s námi. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne vám přeju.
1: Jak vypadá dnešní počasí?
2: Tak je to jednoduché, máme slunečno, jasno, maximálně skoro jasno. A řekl bych, že jsou docela příjemné teploty, aktuálně venku, většinou mezi 23 a 26 stupni.
1: Co nás čeká během noci a zítřejšího pátku?
2: Tak počítáme s tím, že v noci zůstane málo oblaků, tedy jasno až polojasno, noc bude poměrně osvěžující, tedy minima klesnou na 13 až 9 stupňů Celsia. No a zítra v průběhu dne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s kupovitou oblačností, ale bez přeháněk a oproti dnešku se lehce oteplí, takže maxima budou letní mezi 26 a 29 stupni. No a vítr slabý, během dne přechodně mírný od severu až severo západu.
1: Jak bude znít předpověď na další červencový víkend?
2: Bude slunečný, bude jasno až polojasno, pouze v neděli může být přechodně oblačno, pravděpodobně zcela bez přeháněk tady na území středních Čech a Prahy. No a teploty v noci mezi 14 a 10 stupni, nejvyšší denní teploty podobné jako zítra, tedy vesměs mezi 25 a 29 stupni Celsia. No a pokud by někdo plánoval výlet na kole, tak doplním, že bude slabý přes den mírný vítr od severu.
1: A vzhledem k dnešnímu dni, jak máte aktuální předpověď pro příští dny, s jakým počasím se budeme setkávat v novém týdnu?
2: Tak vypadá to, že ta první polovina, tedy do čtvrtka, to počasí bude podobné, tedy slunečné, jasné až polojasné nebe, jen přechodně může být oblačno. Šance na přehánku je velmi malá a teploty budou zvolna stoupat po víkendu, takže postupně se dostaneme na hodnoty mezi 28 a 33 stupni Celsia. A pravděpodobně od pátku nás čeká více oblaků, více přeháněk a bouřek, ale jen nepatrné ochlazení.
1: Tak děkujeme za informace, budeme připraveni prozatím naslyšenou.
2: Mějte se krásně a naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No a za chvíli nabídneme další středočeské odpoledne. Pavel Kučera přeje ideál dobrý zvuk a maximální pohodu.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Do konce srpna můžou lidé vyplňovat dotazník o přípravě berounského železničního tunelu a vláda podle premiéra Babiše plní své programové prohlášení. Zítra bude skoro jasno nebo jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaroslav Mareš. Lidé z obcí a měst na trase mezi Berounem a Prahou se můžou vyjádřit k výstavbě železničního tunelu. Správa železnic pro ně připravila internetový dotazník. Chce například zjistit, jak moc se lidé obávají hluku nebo dopravní zátěže, vysvětluje mluvčí zprávy Nela Frýbová.
2: Získané odpovědi budou jedním z podkladů pro aktuálně zpracovávanou studii přínosů a rizik. Dotazník můžou obyvatelé vyplňovat do konce srpna.
0: V některých sběrných dvorech s takzvanými reuse pointy můžou lidé nově přispět sociálnímu nadačnímu fondu hlavního města Prahy. Vybrané peníze pomůžou například pěstounským rodinám, lidem se zdravotním znevýhodněním nebo domácnostem ohroženým ztrátou bydlení, říká náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů.
3: Našich 13 reuse pointů na sběrných dvorech už dávno nepomáhá jen planetě tím, že se vrací věci do oběhu. Nově přes ně můžete pomoci i konkrétním Pražanům v těžké životní situaci.
0: Vládě se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO daří plnit své sliby. Za největší úspěch označil nízkou inflaci nebo snížení cen energií. Babiš to řekl na bilanční tiskové konferenci k prvnímu půl roku vládnutí. Předtím

0: Letošního Wimbledonu se stala česká tenistka Karolína Muchová, která porazila Američanku Goffovou v super tiebreaku. O postup do finále bojuje ještě Linda Nosková, která nastoupila v semifinále proti Ukrajince Kostiukové. Počasí. V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s kupovitou oblačností. Nejnižší ranní teploty 13 až 10, nejvyšší denní 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Zdržíte se na D10 ve směru z Turnova do Prahy. Na 40. kilometru se odstraňují následky nehody. V Praze je silný provoz, kolony jsou na obvyklých místech. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte 20 minut, tam je to úplně nejhorší. Komplikace jsou na okruhu i na Černém mostě ve směru na Ústí nad Labem. Ve sjezdu z Černého mostu za Novopatskou hoří auto, na místě jsou hasiči. Ucpaná je taky ulice k Barandovu z centra, na křižovatce s Lamačovou opravují sloup. I tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Naše vysílání pokračuje i mezi sloupy s Pavlem Kučerou.
2: Listujte mi k sloup. Pěkný celý čtvrtek s námi.
1: Středočeské odpoledne.
2: Už za chvíli spočítáme, kolik je v Česku plavidel. Připomeneme si zpěvačku Bonnie Tyler a pozveme vás na barvy léta na Poděbradském jezeře. A nejenom tam. To vše s písničkami, které nestárnou Leony Machálkové, Pokáče a Xin Likes.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Ladíte s Českým rozhlasem Střední Čechy. Čím dál víc Čechů vlastní loď. Státní plavební správa eviduje v současnosti přes 22 tisíc plavidel. Za posledních 10 let se jejich počet zdvojnásobil. Výrazně podle ní přibývá i lidí s průkazem vůdce malého a rekreačního plavidla. Informace představila správa na Slapské přehradě, kde její hlídky kontrolují dodržování pravidel plavby.
1: Jdeme se teď vydat na vodu se státní plavební správou, která tady kontroluje plavidla a taky vůdce malých plavidel.
2: Já vám to nechytlo, zamávejte, já vás odtáhnu.
1: Jinak Beneš, tady teď dá se říct, že řídíte člun státní plavební správy, nazývá se to tak. Ty jste tady zastavil u rybářů, kteří evidentně měli problém s nastartováním svého malého člunu. Říkal jste jim, chlapi, když vám to nechytne, tak vás když tak odtáhnu. Takže i takhle fungujete, není to jenom o těch kontrolách a tak?
3: Není jenom, my se cítíme jako lidi, kteří mají k té vodě vztah, takže se snažíme kromě té perzekuce se uplatňovat i tak jako pomoc na vodě pro každého, kdo ji potřebuje.
2: Počkej, Honzo, já si ještě najedu.
4: Dobrý den, státní plavební správa, můžu vás poprosit o předložení lodních listin.
5: Dobrý den, tady prosím.
4: Děkuju, průkaz vůdce malého plavidla, lodní osvědčení plavidlo má, takže všechno v pořádku. Děkuju vám.
5: Díky.
4: Šťastnou plavbu vám přeju.
5: Díky, nashledanou.
1: Ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová. Pojďme říct, jak se zvýšil počet těch plavidel u nás.
4: Tak v tuto chvíli je přes 22 tisíc plavidel evidováno v rejstříku. Každým rokem přibude asi 800-700 nových plavidel.
1: S tím souvisí je to, že přibývá lidí, kteří se dělají v uvozovkách řidičské oprávnění, nebo jak se tomu přesně říká?
4: Je to průkaz vůdce malého a rekreačního plavidla.
1: Jak se zvyšují ty počty?
4: Ty se zvyšují zhruba o 3500-3400 nových držitelů vlastně každý rok. A celkem je těchto držitelů přes 71 tisíc v České republice.
1: Není to už moc?
4: Tak já si myslím, že Češi obecně mají rádi pobyt na vodě, o vodáctví je velmi oblíbené, takže se asi nemůžeme divit. Věřím, že určitě to není žádná limitní věc ve vztahu k bezpečnosti plavebního provozu.
1: Ale jak tady zaznělo, nutná je tolerance, jak ze strany vůdců těch plavidel, tak ze strany těch dalších uživatelů vodních ploch.
4: Já bych řekla, že nejdůležitější je opravdu ohleduplnost.
1: A s rostoucím zájmem o vodní turistiku souvisí taky počty výjezdů vodní záchranné služby Červeného kříže. Za ní na Slapy dorazil prezident David Smejkal. Jaká jsou ta letošní čísla?
6: Tak na všech vodních plochách, kterých je 16 dneska, které zajišťujeme, jich máme víc jak 420.
1: A ve srovnání s loňským rokem?
6: Téměř se blížíme 50% loňské sezóny, kdy jsme jich měli 1093.
1: Čím to je?
6: Byly to horké dny, které přinesly spoustu lidí, no, přivezli k vodě a za ten nejteplejší víkend jsme měli více jak 120 výjezdů.
1: Dá se říct, co je nejčastější?
6: Byly to kombinace zdravotních problémů, byla to častá tonutí, úrazy, zkrátka to vedro na ten lidský organismus způsobí velmi negativně.
1: Podle Davida Smejkala letos v Česku utonulo 27 lidí. Radí nepřeceňovat cíly a neskákat do vody přehřátí. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Tak tolik hudební vzpomínka na Karla Gotta, teď už bohužel budeme vzpomínat i na Bonnie Tyler. Její písně znějí v rádiích po celém světě a její hlas nejde s nikým zaměnit. Zpívat začínala v nočních klubech ve Walesu, nakonec se stala jednou z ikon světového popu. Bohužel nás opustila ve věku 75 let.

Chraplavý hlas Bonnie Tyler patřil k těm, které stačilo slyšet jen několik vteřin a posluchači okamžitě věděli, kdo zpívá. Velšská zpěvačka prorazila na konci 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hitparády po celém světě.

Následovaly skladby jako Holding Out for a Hero, If You Were a Woman nebo Lost in France. I díky nim se Bonnie Tyler na desítky let zařadila mezi nejvýraznější tváře světového popu. Právě její charakteristický chraplavý hlas přitom vznikl víceméně náhodou. Na konci 70. let podstoupila operaci hlasivek. Lékaři jí doporučili několik týdnů vůbec nemluvit. Zpěvačka ale klidový režim nedodržela a hlas se jí tak trvale změnil. A tak se právě z původně zdravotní komplikace stalo její největší poznávací znamení.

0: Bonnie Tyler zůstávala aktivní až do posledních měsíců svého života. Do Česka se naposledy vrátila loni v říjnu, kdy vystoupila v pražském kongresovém centru. Bonnie Tyler informovala její rodina. Zpěvačka zemřela v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizovaná kvůli nemoci. Ještě letos se přitom měla znovu představit českým fanouškům, a to na koncertě v Třebíjovicích. Pořadatelé ale akci kvůli jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu už dříve zrušili. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tak tolik netikavka Pokáč, ST s Českým rozhlasem Střední Čechy. Denisa Hergeslová přichází s nabídkou kvalitní zábavy.
2: Středočeské tipy.
3: Kam se zítra můžete vydat? Zámek Kačina vás zve na oblíbené páteční noční prohlídky Tenkrát v Kačinách. Přenesou vás do časů Marie Terezie a vzestupu rodu Chodků. V historických interiérech ožijí dějiny díky hercům malé divadelní kumpánie kraje Kouřimského, kteří návštěvníky provedou zábavným příběhem plným humoru i dobové atmosféry. Čeká vás divadelně historická procházka. Poznáte vznik jednoho z nejkrásnějších empírových zámků v Čechách. Prohlídky se konají ve vybrané páteční večery od 7:30 nebo od 9:30 a jsou součástí programu Kutnohorského kulturního léta. Festival Barvy léta promění o víkendu 10. a 11. července Poděbradské jezero v místo plné roku, panku a letní pohody. Jubilejní 25. ročník nabídne vystoupení kapel jako Tři sestry, Vypsaná fixa, Alkehol, Ivan Mládek a Benjo Band i řady dalších interpretů. Poprvé v historii festivalu budou připravena dvě pódia, takže vedle známých jmen dostanou prostor také mladé kapely. Součástí programu je i oblíbený běh Barvy léta run. Chybět nebude ani kempování, koupání u jezera a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Na hradě Karlštejn se můžete vydat za tajemstvími slavného muzikálu Noc na Karlštejně i skutečné historie. Pořádají tu populárně naučnou přednášku, povede ji archeolog Filip Kasl. Přiblíží vám, jaké byly skutečné osudy historických postav, míst i předmětů známých z filmového příběhu. Dozvíte se také, jaké to bylo s legendou o zákazu žen na Karlštejně a co na filmu nejvíc zaujme badatele středověku. Přednáška začne v 5 odpoledne. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: A Pavel Kučera se těší také zítra zase ve stejných časech. Klidný večer a mějte se hezky.

víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Přestavba křižovatky v Ptácké ulici v Mladé Boleslavě omezuje dopravu. Ničivý požár v centru Zlína budou hasiči likvidovat 3 dny. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Dělníci včera začali rekonstruovat křižovatku v Ptácké ulici v Mladé Boleslavi. U odbočky do městské části Podlásky vymění asfalt a odvodnění. Nově tam budou semafory. Oprava za 18 milionů korun skončí 30. srpna.
4: Z Ptácké ulice je možné odbočit na most přes řeku Jizeru směrem do Podlázek. V opačném směru je komunikace průjezdná jen pro autobusy, záchranáře a vodohospodáře. Objízdná trasa vede přes Dalovice. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Lidé si ráno připomněli položení základního kamene pražského Karlova mostu. Po mostě prošel průvod středověkých tanečníků a hudebníků. Císař Karel IV. Stavbu podle hypotézy astronoma Zdeňka Horského zahájil 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut ráno.
5: Krátce po 5. hodině vyrazil na Karlův most průvod vedený císařem Karlem IV. V historickém oděvu se do něj zapojila i Jana Počtová.
6: Historie je důležitá pro každého. Kdo nezná historii, musí ji opakovat. Je nevzdělaný a neumí žít mezi lidmi.
5: Položení základního kamene organizátoři slaví k 9.7. roku 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum totiž vytváří řadu lichých čísel, říká ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
7: Toho matematického astronomického data 13579731 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom.
5: Oslav se v ranních hodinách zúčastnilo více než 100 lidí. Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Zásah hasičů při požáru budovy baťovského areálu ve Zlíně bude trvat minimálně 3 dny. Českém rozhlasu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusin. Hořet začalo ráno v 9. patře Bubíčkové budovy 34. Většina stavby se následně zřítila. Podle Otrusina hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř.

0: Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty do 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Kvůli dopravní nehodě se zdržíte na D10 ve směru z Turnova na Prahu na 40. kilometru a na příjezdu do Prahy po D5 a také po D8. I tak vám Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Prosím vás, paní magistro, vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovy bar, embargo a barikáda. Mám v tom hledat nějakou souvislost? No nějaká tam musí být, když jste předložila tahle tři slova, neřekla jste proč.
2: Třeba už jsem se definitivně zbláznila.
1: No tak z baru, nevím, z embarga, z barikády.
2: Dobře, tak až se zblázním, tak se to asi nebude vysílat. Tentokrát mají ta slova něco společného, a to původ. Co ta slova znamenají, nevím, jestli je potřeba říkat.
1: Bar, zvýšený pult, nebo taky noční podnik, embargo, to je nějaká forma nátlaku v mezinárodních vztazích, nějaký zákaz třeba vývozu něčeho a tak. Barikáda, no to je prostě zatarasení ulice při nějakých významných společenských událostech.
2: Jen to řekněte, při revolucích.
1: Při revolucích, jasně, nebo tak, no.
2: A která revoluce nemá barikádu, tak to žádná revoluce není.
1: Dobře, a teď pojďme k tomu původu těch tří slov, že jste je tak přinesla najednou.
2: Dobře, tak nejdřív to bylo keltské slovo baro, které znamenalo tyč. No a to slovo se objevilo například ve francouzštině v podobě psáno barre, čte se bar, a tam je to taky tyč, nebo přepážka, nebo pult, to už se blížíme k tomu baru, no ale taky latina středověká si to slovo vzala. Tam mělo podobu bara a byl to zátaras. No a tam už se nám k tomu přidává vlastně i to embargo, to bylo odvozeno od toho latinského bara.
1: Mm-hmm.
2: No a pak máme ale třeba ve španělštině slovo embargar, sloveso.
1: Zabraňovat.
2: Přesně, takže to je ještě jasnější. A ta španělština má kromě toho slovo barika, které znamená sud. A etymologové říkají, že tohle slovo španělské souvisí jak s barem, tak s barikádou.
1: Teda je to pěkně zamotané, ale prostě nějaký prazáklad původu těch tří slov je stejný.
2: Ano, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Lačira tešukar šuniben. Dnes si budeme povídat s Ondřejem Radičem a Natálií Horňákovou o tom, jak důležitá je pro ně rodinná paměť. Právě díky vzpomínkám svých blízkých poznávají romskou historii, kterou v učebnicích často nenajdou a o níž se ve školách stále nemluví tolik, jak by si zasloužila. Přeji příjemný poslech.

0: poslech nám zpříjemnila kapela Rytmu Gitano a posloucháte Oroma Vakeren. Pěkný večer. Od konce druhé světové války uplynulo 81 let. V romských rodinách ale vzpomínky na tuto dobu nezmizely. Přetrvávají ve vyprávění a rodinné paměti. Jak na tuto minulost nahlížejí dnešní mladí Romové a Romky? A jak oni přemýšlejí v současném světě? Svůj pohled nám nabídnou Ondřej Radič a Natálie Horňáková. Budou mluvit o tom, jak minulost ovlivňuje přítomnost a proč je důležité se k ní vracet.
1: Když mi to Sarka hovorila, tak přišel po mně mráz. Keďže můj jeden praprastarý otec byl v koncentračnom tábore, byl zajatý a druhý praprastarý otec byl zavražděný kvůli tomu, že byl odboj v Slovenskom národnom povstaní. A myslím, že by to malo být takéto věci připomínané.
2: Já to mám hodně podobně jako Ondřík, protože mě hlavně můj děda povídal, co on jako dítě zažil, protože on zažil koncentrační tábor, když byl fakt malinký. A jeho celá rodina byla zajata, tak to bylo takový pro mě hodně silný a smutný, protože doteďka si na to vždycky vzpomenu.
0: O rodinné minulosti se Natálie dozvídala už od dětství.
2: Můj děda chtěl, abych to věděla. On mi říkal většinou i věci, co jako dítěti by se nemělo říkat. Mě už to začínal říkat třeba od 8-9 let, no ale chtěl, abych já to věděla.
0: Také Ondřej měl to štěstí, že se u nich doma mluvilo otevřeně.
1: Ale já si myslím, že moje stará máma mi hlavně tím připomínala to, že ako minulosti ťažko žili a vlastně ako keby jsme takzvaně dnes privilegovaní, že v dnešnej době, kedy nie je vojna a máme si z čeho koupit to jedlo a že máme to štěstí.
0: Rodinná paměť pro ně není uzavřenou kapitolou, ale živým příběhem, který je dál formuje.
1: Pre mňa osobně to bylo nesmírně obohacující. Keď mi to stará máma hovorila, mal jsem sebe pocit ako keby hrdosti, protože vím, ako v minulosti žili moji predkovia, moja rodina a motivovalo ma to. Ďalej by som sebe pracoval a pokračoval o svojej kariére alebo tak v životě.
2: Já to mám hodně podobně, protože jsem viděla, když mi to můj děda vyprávěl, že byl statečný a že vlastně bojoval za to své, za Romy i za svoji rodinu. Že jsem si řekla, jako, že toto je hodně silný a dalo mi to určitě nějakou motivaci, abych to třeba i rozšiřovala dál.
0: To, co bylo doma přirozenou součástí života, ale přestalo být na školách samozřejmostí.
2: Vůbec to nezmiňovali. I když já jsem třeba někdy chtěla to zmínit, tak moje učitelka mě zignorovala. Na střední škole taky moc ne. Ale tam to bylo spíš takový, že na střední jsem měla hodně oborový předměty. Moc jsme nedávali pozornost na dějepis. Ale na vysoké škole právě to tam hodně probírají. I já třeba i chodím na hodně přednášek, kde to hodně zmiňujou.
1: A paní, co vzpomněla teda Natálka, to je hrozně smutné, že člověk je nutěný ísť až študovať vysokú školu, univerzitu, aby sa dostal k týmto informáciám. Kde som ja študoval, na základnej škole sa o tom vôbec nehovorilo, na strednej škole to bolo spomenuté medzi rečou. Proste bol holokaust, zabíjali Židov a aj Rómov. No tak medzi rečou to bolo v podstate všetko.
0: I proto je podľa nich povedomí o romských dejinách medzi jejich vrstevníky spíše nízké.
1: Ja osobne sa pohybujem práve v oblasti mojich vrstevníkov, koho to zaujíma. Ktorí sa o to snažia sa to zviditeľňovať, ale viem, že väčšina mojich vrstevníkov nemá prístup k týmto informáciám a nevedia o týchto informáciách taktiež. Pretože tieto informácie, či už napríklad o holokauste, o vyvražďovaní Romov, či už počas habsburskej monarchie, nie sú nikdy ľahko dohľadateľné. Je ťažko sa k ním dostať. Ja sám osobne som sa k ním dostal, až keď som sa presťahol do Prahy. Takže si myslím, že väčšina mojich vrstevníkov napríklad na Slovensku, v mojom rodnom meste, tieto informácie nemá a nevie ani o nich. Ani by to toho člověka nenapadlo.
0: A právě proto Natálie i Ondřej působí v neziskových organizacích, kde se snaží prostřednictvím projektů zvyšovat povědomí o romské historii.

0: To byla píseň Prsten v podání Ondry Gizmana mladšího. Tradiční romská hudba je celosvětově uznávaný kulturní fenomén. Inspiruje hudebníky napříč žánry a zdomácněla i v mnoha evropských zemích, kde ji hrají i hudebníci z majority. Na toto téma oslovila Iveta Durdoňová hudební pedagožku Kateřinu Andršovou z Hradce Králové a její dceru Bohumilu.
1: Paní Andršová, váš manžel je romista a jak vy jste přišla k romské hudbě a k romskému jazyku?
2: Tak to bylo ještě předtím, než jsem poznala manžela, protože v roce 1998 byl festival týdeníku Respekt věnovaný celý romské hudbě. A já jsem byla pověřena, abych pro Czech Music a pro České hudební informační středisko, zapomněla jsem už přesně ten název, aby napsala zprávu o tom festivalu. Já jsem do té doby o romské hudbě mnoho nevěděla, ale měla jsem skoro 4 měsíce na přípravu, takže jsem v té době se věnovala hodně zkoumání romské hudby, hledala jsem nahrávky, v té době to ještě nebylo tak jednoduché, protože neexistoval internet, takže jsem byla odkázána na gramodesky, objevila jsem velice rychle Evu Davidovou, Milanu Hipšmanovou a řadu publikací o romské kultuře a pak jsem samozřejmě nahrávala během toho festivalu všechny koncerty. Sešli se tam Romové z Rumunska, z Makedonie, z Francie a tak dále, takže jsem o tom napsala zprávu skutečně pro to České hudební informační středisko, která vyšla, myslím, jenom v angličtině. A na základě toho jsem byla oslovena Českém rozhlasu, abych vytvořila sérii pořadů o romské hudbě. A potom jsem se dostala na kurzy Máši Božkovcové a to byla vlastně moje první učitelka romštiny. A pak jsem se seznámila teda tady s manželem, takže to bylo moje seznámení s romskou hudbou.
1: A vy sama, když jste doma s manželem, s dcerou, jaké písně vy si nejradši zaspíváte?
2: Tak u nás to je jasné, protože u nás dominuje manžel, který doma hodiny hraje na kytaru a neustále zkoumá akordická řešení různých romských písní, takže z toho vyplývá ten žánr, kterému se věnuje doma. A když přijdou vnuci, kteří hrajou jeden na pozoun, druhý na trumpetu, tak vlastně pro ně upravuju romské písně tak, abychom si je mohli všichni zahrát. Takže naše rodinná sestava má docela slušný romský repertoár. Kytara manžel, Bohdanka klavír, Matyáš pozoun a Timotej trubka. Já se občas tomu přidám, nebo tam dělám takovýho toho, kdo to nahrává, zachycuje.
1: Vy jste taková netradiční česká rodina.
2: Moje dcera si myslela dlouho, že jsme Romové, dokonce jednou se mi vezla ze školky a Bohdanka říká, no, já jsem taková jiná, to bude asi tím, že jsem Romka. Vyšlo z toho, že si Bohdanka skutečně myslí, že jsme romská rodina, tak jsem vysvětlila, že ne, ale vlastně to prostředí u nás i to, že většina našich přátel jsou Romové a vlastně přátelíme se i s rodinami z našeho blízkého okolí, tak to je asi zřejmě ten důvod. A taky jsme jezdili do Romska s Bohdankou, neboli na Slovensko. Kdy pojedeme za tetou Lidkou do Romska, znamenalo, kdy pojedeme do Spišského čtvrtku.
1: Bohdanko, oba dva rodiče se věnují romské hudbě. Jak je to u tebe?
3: Já se taky věnuji hudbě, hraju odmala na klavír a teďka mě učí na kytaru a hodně zpíváme. Nejradši, mám hodně ráda Čardáše, takový rychlejší a jednu písničku mám hodně ráda, Obožtáris Avel.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Pojišťovny zatím evidují škody po silných bouřkách ve výši 672 milionů. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé zatím nahlásili přes 12,5 tisíce událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
0: Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domů pravidelně túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
3: Úplná pohroma, to je teď furt. Túrujou, nedá se spat.
4: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nikol Bočkové o nočních srazech vědí.
5: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
4: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun 22 haléřů, což je o 77 haléřů víc než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 1,40 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července.
1: Sport.
0: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová po víc než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajství.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy, po nich už je tady repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
2: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchači
0: Alex
3: Českého
0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad, pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi.

0: Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Disneyovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného Disneyáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Disneyák nebyl jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebylo jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako láskyplně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano,
0: tedy.
1: Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Disneyova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984, v 8 letech, a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo tak byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho
0: jiného. V sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomouc, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti. Takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehdy uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehdy jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehdy jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné, tak byly 90... hodné dítko. Rodiče se s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídani. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela na nás, no. Jak, zajímala se o to, jak jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplé jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové. Ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: Ty byste si přál?
1: No, to bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár jich docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Lidě Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Jste hrál nějakého dozorce?
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou teďka, i nevědí, který je, jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčnou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já toužím.
0: Ale pravda, ty se u nás do Ameriky, moc, ne? Ano, to byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má láskyplný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfere. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávila, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili jako, nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal. No, co to za člověk.
0: Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International, tady nebo on už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste, jo, do Varšavy. Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. A já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek.
0: Jako. Měl jste asi málo vína.
1: Ne na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš, že?
1: Já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme naprkna, co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět. Jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě
0: to
1: nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jako by stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vyhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme od toho.
0: Takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, říkáte.
1: I to okno je blbý, protože pak samozřejmě je repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold a Mott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová. Já bude to režírovat Mirek Hanuš, ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniéra, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slzičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými částí neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak se vám s ní hraje?
1: Já úplně jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že jo? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno, dávno, dávno za těch 50-60 let u toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky, jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50, a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo, a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už se mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako. No to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako. No to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dubbingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dubbingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
5: Jedno 20 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
5: Vláda zhodnotila svůj první půlrok ve funkci. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch vlády považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při dnešní návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce vlády ještě neviděl.
6: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
5: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9. hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 000 bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
7: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsuší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor, za Ostrovačicemi na kilometru 173,5 stojí kamion. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace na Prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 nákladní auto řeší tam poruchu, místo je označené šipkou. V Praze stále ještě kolony ve Kbelské ulici směrem z Liberecké do Novopatské je evidentně nehoda. Auta zastavují už za odbočkou do Ďáblic. Zdržení bylo ještě před několika okamžiky přes půl hodiny. Takže vám i tak přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 19-letý Jinoch. Jejich příběh vám dnes budeme vyprávět.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Ten dnešní příběh zlaté lásky začal jako pohádka. Vysoko v horách, za sedmero údolími, v boudě na hřebenech, kde fouká studený vítr a v zimě se tam rádi schovají pocestní.
1: Právě tam se potkali budoucí manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi, kteří už oslavili zlatou svatbu. Jejich zimní příběh nás zaujal natolik, že jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám. Dobrý den. Já myslím, že mi podáváte ruku.
3: Podržte mi mikrofon, já vám podám ruku.
4: Děkuju. To je ale od vás moc hezký teda. Dobrý den. A oni už jsou tady, no tak pojďte dál, vítáme vás.
3: Já chci hned na úvod za ten krásný příběh vám dát květinu.
4: Ježiš, děkuju. Děkuju. To je krásná, děkuju.
3: Ženy mají mít květiny.
4: Normálně dojel. Děkuju, děkuju.
3: A pro pána máme bonbony a něco sladkého společně. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuju pěkně. Chtěl jsem se zeptat, co mi má dáte, no tak už to vidím tady.
4: Ne, tak to teda my vám moc děkujeme. Jsme rádi, že jste přijeli. Pojďte dál, nezouvejte se, my máme pejsky, ty se taky nezouvají, jo? Tak račte pojít. Já říkám, račte pojít, jako popojděte dál do vozu.
1: V březnu roku 1970 jela Ivana se spolužáky na zimní lyžařský výcvik do Krkonoš na Petrovu boudu.
0: Jiří s tehdejšími kamarády z práce z pražských tiskáren tam jezdil na víkendy. Přespávali v podnikové chatě o 2 kilometry níž pod hřebenem, ale na slavnou Petrovku vyráželi na pivo. Říkali, že na polévku. A po ní vzali kytaru a zpívali na verandě, kde večeřela děvčata z kurzu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A to byl prostě ten správný moment. Já neznala nějakých countryovek. Já uměla, jo, Třešně zrály od Matušky, Dianu a takovýhle, jo, Tisíc mil. No ale tam tyhle ty kluci hráli takový, ty oni byli sehraný, protože oni na ty hory jezdili třeba jenom na víkendy. Jo, z Prahy.
5: Na všechny víkendy. Všechny víkendy na horách jsme trávili.
3: Vy jste si tam tak jako s klukama jezdili?

0: oblížet terén na holky, nebo jak to bylo?
1: No tak my jsme hlavně jezdili asi kvůli těm kytarám a že tam byl sníh a lyže, že jo. Ty holky byly tak druhořadý do té doby, než teda se to nějak převalilo, že holky byly v první řadě a pak byla ta polivka teprve, no, takže takhle to bylo.
0: No a co vás přivedlo k tomu, že jste na tu verandu zašli za děvčaty?
1: Tam jsme tam tak nějak průběžně chodili pořád, jestli tam byly děvčata nebo kluci. My tam nepatřili vlastně do té chalupy, že jo? My jsme tam chodili jenom jako něco si tam koupit, sníst. No a tak jsme tam chodili, protože s těma kytarama není na to každý zvědavý. Tam byli soudruzi z ROH, že jo, vepředu. Tam Kablo Vrchlabí, tam jezdilo takový skupina, ty hráli a ty tam tancovali nějaký polky a takovýhle ty a my jim to rušili, že jo. Tak oni nás vždycky jako z kraje vykázali na tu, takže jsme tam pak už chodili normálně do té verandy. Jako měli jsme výčepní, byla paní Mařenka, ta vždycky to tam roztočila piva do toho, že jo, tak ty starý, to byli kluci různě starý, my byli, nebo já byl a ještě jeden jsme byli nejmladší tam, jo. Jezdili kluci třeba, už byli ženatý, měli děti a taky říkali, Mařenko, pište to hráběma, že jo, protože jinak, aby to jinak nestihla vůbec všecko a měli nás rádi, protože tiskaři v té době měli dost peněz, to bylo jako jedno ze zaměstnání takových, který jako platili dobře, takže se tam utratilo hromada peněz, nechalo se jim, když, jako když krece velká, takže nás si tam celkem i považovali. Jako.
2: No a těch kluků tam bylo asi 15 a já tak jako jsem koukala na Jiřího, on měl takový vlasy na ramena, tenkrát se to nosilo, že jo, takový ty dlouhý vlasy. A tu kytaru a takovej, a měl z králíka chlupatou vestu, protože jeho tatínek byl kožešník. A já jsem teda jako říkala, hele, to je nějaký ten má vestu, jako jo, to víte, to byly 70. leta, jo, to tady bylo prty, jo, to tady nebylo nic. On měl 17. března narozeniny. Toho dne vlastně my jsme se dali dohromady. Protože kluci tak jako, že jo, hele, na zdraví, Jirka má narozky, tohle. Tak, no a já jsem teda mu popřála jako všechno nejlepší, dala jsem mu pusu a už to bylo takový, jako že jsem si myslela, no tak je to jasný, jo. No a tak jak hráli, tak já jsem si sedla jako na zem, opřela jsem se o jeho kolena a teď jsem prostě nasávala tu country muziku, takový ty bedny od whisky, a jo, prostě všechny tyhle ty. Tak jsme se tak jako nějak zkamarádili.
1: No holka jako Květ vám měla hlavně dlouhý vlasy hodně, někam skoro až na zadek, viď? No. Tak asi to byl nějaký ten moment takový, že jako každý ty dlouhý vlasy neměl, že jo.
0: Takže jste se trochu předváděl, hrál na kytaru?
1: Ne, no tak jo, na kytaru, ale nepředváděli, to jsme tak hráli prostě bez nějakého předvádění. To si myslím, že nebylo jako předvádění nějaký.
3: A pak zasáhl osud. Nebo náhoda? Jeden z profesorů si zlomil při slalomu pod Petrovou boudou nohu, skončil ve Vrchlabí ve špitále a najednou chyběl vedoucí jednoho z družstev.
4: Tehdy zašel druhý vyučující za hochy na Petrovce s prosbou, zda by se nepostarali o děvčata z prvního družstva a on by se s jednou sežákyní, která závodně lyžovala, ujal druhého a třetího oddílu.
2: Si zajásali samozřejmě. No a dopadlo to tak, že prostě každý kluk si vybral nějakou holku, Jiřík si vybral mě, respektive já jsem si vybrala jeho, protože to tak bývá, že ženská si vybere vždycky chlapa, jo? Není to tak, že chlap klofne ženskou, ne.
0: To znamená, vy jste nevytvořili pár, váš život stojí na tom, že vy jste vytvořili družstvo.
2: Ano, my
1: sportovní družstvo vlastně.
2: My jsme vytvořili družstvo. No a ráno po snídani už jsme šli na vlek, protože ten vlek jezdil k jejich chalupě, tam končil, takže my jsme sjeli tím údolím, tím sedmidolím k ním na chalupu, oni už čekali před chalupou a celý den do oběda, tak jak to šlo, jsme s těma klukama, každý kluk vyfasoval jednu holku a jezdili jsme nahoru, vlekem.
0: Prosím, jak fungoval ten vlek? Byl to nějaký kotváč pro dva?
1: No jasný, kotváč pro dva to byl a byl poměrně na ty poměry tehdy hodně dlouhý, takže to jako trvalo dlouho, než se ty odpoutali od sebe ty dva, že jo, kteří na tom byli, no. A nechalo se tam do těch ženských hůčet, že jo, všelijaký, cokoliv napadlo, nějaká šílená věc, tak jim to tam natlouk do hlavy, že jo, tu cestu nahoru, no.
0: Takže pan profesor vlastně vytvořil podmínky pro seznámení mnoha dvojic. Byli jste jediná dvojice, která se takhle dala dohromady, netušíte, nebo tušíte?
1: Tam, ale jako pak se rozešli zase, my asi jediný si myslím, že jsme tam to přežili až do teďka, teda.
3: Po skončení lyžařského výcviku se Ivana vrátila do Slaného, Jiří do Prahy.
4: Kontakt udržovali jen po telefonu. Po měsíci ale přišlo pozvání na rande do Prahy.
2: No a tak jako co, kam půjdeme? A ten jeden kamarád z těch hor, tenkrát v Praze v Demince na Vinohradech dělal pingla vrchního. Tak Jiří říká, hele, tak zajedeme za Ivanem, tam si dáme nějaký kafe a možná jídlo. A tak jsme šli do Nemínky, to bylo naše první společné rande. A jak myslíte, že to dopadlo?
0: Pamatuje si to Jirka?
1: Naprosto přesně, já jsem tam přišel, ale neměl jsem ani korunu sebou. Takže jsme tam zůstali kamarádovi dlužit.
2: Ne, Ivanka to zaplatila.
0: A když jste zjistil, že nemáte prachy? Co se tak jako ve vás odehrávalo?
1: No tak bylo to trapný, že jo, na první schůzce. Já to nechal doma prostě všechno, jsem neměl nic sebou, no.
2: Nebyla to tragédie, protože ten Ivan byl vlastně jeho kamarád a zároveň už i můj kamarád, protože jsme se znali z těch hor, takže já jsem to zaplatila, byla procházka, Vinohradská, Václavák, na nádraží mě odvedl, dali jsme si pusu, objali jsme se, zamávali, no a vlastně tím to asi tak nějak začalo.
0: Je nějaká písnička, kterou pokládáte za tu svoji?
2: Já myslím, že třeba Diana. Protože když jí hráli ty kluci, to bylo asi 6-8 kytar. To prostě bylo něco.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh lásky a 51-letého manželského soužití Ivany a Jiřího Slavíčkových.
2: Začali spolu chodit na jaře roku 1970. Jejich vztah sílil, kvetl a oba zářili štěstím. Jenže pak musel Jiří na vojnu a Ivana po škole nastoupit do práce.
1: Znovu zasáhl osud, náhoda, ale také tatínek Jiřího, který jim oběma přál. Ivanku pozval do Prahy k ním domů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ale za všechno může tatínek, který mi nabídl, že bude tam volný pokoj a sežene mi práci. Sehnal práci v bance, já se nastěhovala s kufříkem do Prahy a tím pádem jsem byla v Praze.
4: Já jenom chci říct to, že ona vlastně nastoupila Iva po škole do Kralup, do Kaučuku a dělala tam, já nevím, jestli neřeknu pitomost, asi za 700 nebo kolik byla výplata tehdy, jo. To bylo nic, to prostě nebylo ani na ten vlak skoro, jo. Takže jako proto ten táta vymyslel to, že by mohla do té banky, kde měl nějakého známého přes někoho a že teda bude bydlet, když já budu 2 roky pryč, to nikdo nevěděl, a to taky nevěděl, když jsem si šel pro povolávací rozkaz, že budu přes ulici. To prostě byla náhoda, to tak vyšlo.
5: Vy jste jim udělal čáru přes rozpočet.
4: No, já jsem jim to vlastně zkomplikoval oběma.
5: Vy jste se ale jeho tatínkovi musela dost líbit teda.
3: No, bylo to zvláštní, protože já jsem vlastně jakoby adoptovaná. A to bylo jako pro některý lidi takový docela neschroupnutelný, jo. Protože víte co, když je prostě, jak si řeknete, no, tak doví, odkud je, z jakého hnízda, doví, co to bylo za rodinu. A já teprve v 6 letech jsem přišla jako k mým rodičům, mamince, tatínkovi, který si mě vzali, díky mojí tetě, budoucí tetě, která dělala tyhle ty věci na hygienické stanici, měli na starosti dětský domovy. A já vlastně díky tomu, že jsem jako byla tak jako trošku jiná než všechny děti, tak jsem jako měla takový jako obavy, jak to bude, co to bude, jo, jestli mě vůbec ta rodina přijme, jo, protože já jsem hrozně kamarádská. Já jsem vždycky byla kamarádská a jsem děsnej optimista. Já prostě i tím, jak jsem dostala v životě jako za uši, na zadek, tak jsem hroznej optimista. Po všech stránkách. No a tak jako to bylo takový to, že jsem si říkala, hele, tak to asi jako ta rodina mě asi přijmula. I když jsem jako teda do těch 6 byla v děcáku, tak asi na ně dobře působím, nebo prostě jsou rádi, že si jejich chlapec nabrknul děvče takový nějaký, krasný. Jako, no ne, jako, ale ne nějakou fiflenu, jo. A jsem byla obyčejná holka, prostě kamarádský typ, no.
5: Jaké to bylo tedy po tom návratu z té vojny, jak to začalo fungovat? Vrátil jste se do svého pokojíčku a...
4: No muselo to začít nějak fungovat, no tak jsme to zlegalizovali, udělali jsme si svatbu.
5: Tak jak to bylo ve vašem případě? Kdo o ní rozhodl, kdo koho požádal o ruku, jak probíhaly přípravy?
4: My jsme to nějak ani rozhodovat nemuseli, my jsme museli.
3: Ještě
5: To je vliv toho pokojíčku.
3: Ano, ale ještě podotknu, že než jsme se rozhodli, že jako teda se vezmeme, tak manžel koupil prstýnky a měli jsme zásnuby.
4: To jo, to je pravda.
3: Měli jsme zásnuby, takže my jsme oficiálně se jakoby zasnoubili. A potom teda, jak říkal Jiří, situace tomu chtěla, prostě už jsme nechtěli být jenom sami dva, no tak jak se to říká, tenkrát jsme se vzít museli. Prostě to přišlo, já jsem byla těhotná, no a tím pádem, aby byla rodina jako celá, no tak se prostě vezmeme.
5: Kolik vám bylo v té době?
3: Mně bylo 20.
5: Jirkovi?
4: Mně bylo 21.
5: Jaký okamžik člověk jako prožívá, co se stane v tu chvíli? Vy si řeknete, čekám to dítě, jako pohledí ten jeden toho druhého, dali jste si pusu, přišel závan radosti, že budete mít vlastně, že vás něco spojí ještě víc k sobě. Co tak jako niterně člověk v tu chvíli prožívá?
3: Já jsem asi ze všeho nejdřív začala řešit, jestli to bude holka nebo kluk. Já teda jsem chtěla vždycky holku. A pak jsem v zápětí jsem začala řešit svatbu a šaty. No, moje maminka byla jako učitelka a ona byla úžasně šikovná, ale na všechno mi šila. Já jsem chodila oblíkaná jak princezna. Učitelky ve škole, teda jako mě neměli rádi, protože já jsem chodila obšívaná z burdy, to tenkrát byl časopis Burda, moje maminka podle toho šila, ale na svadební šaty jako maminka si jako netroufla, tak její kamarádka, nějaká manka z Chomutova mi ušila svadební šaty, vybrala jsem si krajku, no a pak jsme řešili, jestli teda můj muž bude ve vojenském, anebo jestli bude mít teda oblek.
4: Dopadlo to tak, že teda mě oba dva ty vojáci, co byli mi nadřízený, tak mě řekli, že ať se žením v civilu, že jako ve vojně, že je to takový zvláštní ve vojenském. No tak se koupili šaty.
5: A to jste mohl?
4: No mohl, protože on přímý náčelník, ten můj, ten jeden z těch dvou mi to povolil. Takže jako bylo oficiálně, že jsem se mohl ženit v civilu.
5: Co z těch příprav na tu svatbu si nejvíc pamatujete vy, nebo jste prožíval? Co tak vám utkvělo?
4: Já si nejvíc pamatuju, že my se, protože pochází z Velvar, tak jsme jeli z těch Velvar do Prahy na čas, jo, to bylo všechno. A tam se přijíždí taková, tam je hrozný mašinka taková mezi Velvarama a Kralupama přes silnici a ono to začalo cink, cink, cink, cink. Museli jsme všichni dělat 4-5 aut, kolik nás bylo zastavit a můj táta ten se mohl zbláznit z toho, ten, že to nestihl, běhal od jedno a pomalu, že neběžel na ty ajzlboňáky tam někam, aby to vypli, aby jsme mohli popojet. To je takový největší jako zážitek z celý cesty na svatbu vlastně.
5: Kam jste jeli, kde jste svatbu měli?
4: My jsme měli svatbu na náměstí Svobody ve Skleňáku, jestli víte kde.
5: Praha 6.
4: No, Praha 6, tak tam.
3: Pro mě nejhorší zážitek z mojí svatby byl ten, že já jsem den předtím, my jsme se brali 23. června 1972. Já den předtím jsem byla u kadeřnice, tenkrát se nosily takový ty velký hlavy, já tomu říkám věrtel. A já jsem byla u kadeřnice, ona mi udělala ten velký kýbl na hlavě a já jsem celou noc před tou svatbou měla na hlavě silonový šátek a seděla jsem v posteli opřená, abych si tu nádheru nezmuchlala. To byl pro mě nejhorší zážitek ze svatby.
5: Vlastní obřad?
3: Jako probíhalo to normálně, svatba byla hezká, my jsme si nechali na náš svatební den zahrát orchestrálku od Eckerbilka Cizinec na pobřeží.

0: to bylo prostě jako krásný. A...
1: Když to dneska slyšíte.
0: Jo, to mě dneska bere. A zrovna tak jsem, jako to mám v hlavě, že až některý z nás odejde, tak chci, aby se to zahrálo na tom rozloučení. Jo? Takže Ekerberg, to je jako cizinec na pobřeží. Taková srdcovka.

0: Jiří, je během té svatby čas pro nějakou romantickou chvíli zadívat se té Ivance do očí, zapamatovat si ten pohled, anebo je to takový ten svatební expres, kdy si až doma uvědomíte, že vlastně svatba byla včera nebo něco takového?
1: Jo, takhle asi to funguje, no nějaký, protože to je takový trapik okolo, že teď každý něco chce, na něco se ptá někdo a nevím, je konec. Myslím svatby teda, že jo. No.
0: Kdo si myslíte, že na vaší svatbě byl nejdojatější?
1: Já si myslím, že asi žena teda už v té chvíli jako, ta jako bulila pěkně. No. Nejvíc si myslím opravdu manželka.
0: Potěšilo vás, že vlastně bulí kvůli vám, kvůli té lásce k vám?
1: No to jde o to, jestli to opravdu bylo kvůli tomu, víte co, jestli to může mít menší boty třeba, nebo já nevím, že to jako je všelijak. No.
2: Ne, mě to tak rozsekalo. Mě to tak rozsekalo, jo, takový to povídání a tohle, že já jsem se opravdu neudržela. Ale já to mám i dneska. Já třeba, když slyším v rádiu nějakou písničku, třeba od Tučnýho, jo, tak mi začne cukat brada, jo. Mám takový chvíle, kdy mě prostě takový některé věci dojmou, jo. Ale na té svatbě mě tohle to jako prostě hrozně dojalo. A já jsem si ale ani neuvědomila, že se děje něco jiného. Ta moje lítost mě prostě tak nějak dohnala, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zlaté lásky manželů Ivany a Jiřího Slavíčkových. Po svatbě se jim v roce 1972 narodila dcera Lucie.
2: Téměř po 9 letech přišla na svět druhorozená Šárka. Jejich štěstí bylo dvojnásobné. Ale v životě přišly i smutné chvíle, okamžiky, kdy se ten jeden o druhého začal bát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V tom společném životě, co vás nejvíc partnersky vašimi slovy rozsekalo?
4: Nastal moment, manžel po nějakých různých vyšetřeních zjistil, že má tu blbou nemoc, co se týká pánů, prostaty. Ale ani v ten moment mi to nerozsekalo, protože já jsem okamžitě zapnula na jiný level a začala jsem prostě uvažovat o tom, že jo, není jediný, dobře to dopadne, vždyť jsme na to dva, prostě podřídí se tomu, co jako řeknou doktoři, bude operace, dobře, operace, všechno to proběhlo v tom. A já jsem prostě celou tu dobu byla přesvědčená o tom, že to neprohrajeme. Že my to prostě jako spolu dokážeme, a my jsme to dokázali. A mám kamarádku, která je ředitelka, nebo teď už není, byla ředitelka církevní střední školy. A ta vždycky mi říká, hele Ivko, já když vás viděla tenkrát, když se mi to řekla, že ten Jirka prostě půjde na tu operaci, že je nemocnej, že má tohleto, já prostě v tobě mám takový příklad, jak ty jsi to dokázala jako nést a jak jsi to vzala prostě do těch svých rukou, že to samozřejmě zvládnete. Zvládli jsme, je to 8 let pryč, v pohodě, takže ťukám, ano. Takže my jsme jako, já jsem nikdy neměla pocit, že by mi něco v životě rozsekalo. I tohle to, který přišlo, tak vlastně mě tak jako nabilo do nějakého jako, jo, vzpamatuj se a jdeme do toho.
3: Pomohl vám tenhle přístup vaší ženy, když přišlo to oznámení o té nemoci, Jirko?
5: No, já si myslím, že asi jo, ale já jsem tak na tohleto podobný jak ona, já si to prostě nepřipouštím. Jako, proč by to mělo dopadnout špatně, že jo?
3: Ale stejně, když se zeptám na ten niterní pocit, když vám to doktor řekl, tak přeci jen asi sesypat se trošku člověk musí, nebo i ten svět se mu trošku musí změnit priority.
5: To asi trošku jo, ale já jako to nějak to neberu, já prostě to jako, já mě třeba už kolikátý rok čtvrtý říkají, že mám začíná, že mi Parkinson, jo. A tak se mi třese ruka, tak se mi třese prostě, tak se třese, no tak co, jako, když dokavať neupadne, že při tom třesení, tak je to v pohodě, jako, tak já si to tak nějak neberu, no.
3: Patří ten dík i ženě za to, že vedle vás takhle stála optimisticky v té době?
5: To asi určitě, jo, to, že víte, že to pomůže, to je jasná věc. To je jako, i když budete tam ležet na pokoji, přijde sestřička a řekne, že já nevím, to zdržujete, jděte, tak je to špatný, že když přijde jiná, řekne, to bude v pořádku, jen tady zůstaňte, tak se vám tam taky lepší bude ležet, že jo. No, takže nechci to přirovnávat jí teda k sestřičce nějaký v nemocnici, ale samozřejmě, že to podpora toho druhého, ať já jí nebo ona mě, tak takových 99% je prostě protože je to dobře, že jo.
3: Když přišlo to oznámení, vy dva jste byli poprvé přítomní tomu okamžiku, že jste si to řekli, nebo jste stáli vlastně před tím, jak to probíhalo? Dívali jste se do očí, usmáli jste se na sebe, chytli jste se, dali jste si pusu. Co partnersky se v tu chvíli udělá, aby ten druhý měl tu sílu?
5: To já vám ani nedokážu říct, já si to vůbec nevzpomenu na to, jako co, jak to probíhalo, nebo nevím, ne, nevím.
4: Tak no, já si pamatuju, že když jsme byli v té nemocnici na tom vyšetření, manžel byl v té ordinaci a když přišel z té ordinace, kde já jsem čekala v čekárně, tak mi říká doslova, je to v prdeli, mám nádor na té prostatě a musím na operaci. Mně v tu chvíli, samozřejmě, že jo, tak nějak se vorosily oči, chytla jsem ho, objala jsem ho, že to spolu dáme, to zvládneme, hele, nekončí svět, prostě to dobře dopadne. To byla taková ta reakce první, kterou já jsem s touhletou nemocí jako měla. My jsme se nehroutili, my jsme nebyli nějaký, aby jsme si kousali nechty, ježišmarja, to je hrozný, jak to dopadne. My jsme prostě žili s tím, že to dobře dopadne a že se to musí udělat co nejdřív a bla, bla, bla, bla. A bylo. Já jsem ráda, že ho mám vedle sebe vůbec, protože já nevím, no 50 let, my jsme spolu vlastně už 53 let, protože už ty 3 roky jsme byli seznámi, jsme se znali, ale jak říkal manžel, z našeho okolí není dvojice, která by to táhla tak dlouho, jako to máme my. A my jsme vlastně nikdy nezažili nějakou krizi, jako že bychom se chtěli rozvádět, nebo že by lítali talíře. To u nás neexistuje. My se nehádáme, on nám to nikdo nevěří. My se prostě nehádáme. Jako pak vás to potěší, když vám třeba ta dcera, která už je 23 let teda v cizině, řekne, já jsem tak šťastná, že jsem žila v této naší rodině. Já mám ve vás takový příklad, za prvé, že jste to spolu vydrželi tak dlouho, a za druhý, že jsem nezažila žádný hádky, žádný výčitky, nic. Takže prostě, jo, to máte takový jako, to je taková satisfakce, že si řeknete, jo, táhneme to dobře, jo, děláme to dobře. My opravdu, my si nevadíme, my jsme prostě takový, jako že jsme na veselo a chodíme si každý týden v pátek hrát s kytarama, zpívat do jedného spůdky tady do Brdských lesů. Takže my si udržujeme furt takovej ten jako... A my jsme vlastně furt jak za mladá. My jsme u těch kytar začali, no my u těch kytar asi skončíme.
2: Jakoby Ivančino a Jiřího společné příjmení Slavíčkovi, které nosí už 51 let, odráželo jejich celoživotní zálibu. A to je zpěv a muzika.
6: A k tomu přidali humor a lásku. A toho si zase ceníme my. Proto jsme se rozhodli jim už na základě popsaného příběhu poslat po Patrikovi dary.
2: Tajně jim nachystal u nich doma v kuchyni v Mladém Smolivci na Plzeňsku velký kávovar a digitální rádio. Do této chvíle neměli o ničem tušení.
5: Dobrý žuto. Konec, už mi to nejde.
3: Milý Jirko, milá Ivanko, takže za těmi dveřmi je něco, co vám tady necháme a u čeho si třeba na tu naši návštěvu i na Carmen s Petrem vzpomenete.
4: Si děláte kozy a kde to je?
5: Dále. Už to vidím, je to černý.
4: Ty bláho! Kávovar! Espresso!
5: To jsem vždycky chtěl.
4: Ježíš, jo a DAP rádio! No vy jste úžasný. No tak to vám teda ale strašně moc děkujem. To máme vlastně novej svadební dar?
3: No je to tak.
4: To je krása. Ježiši, Carmen a Petře, děkujeme moc. Jste zlatíčka, to jste nás potěšili teda.
5: No děkujeme hezky pěkně.
3: Vy můžete zatím nechat nabít to DAP rádio, protože je přenosné, nabíjí se pomocí běžné nabíječky na mobilní telefon nebo přes počítač. A pak si sebe možná můžete poslechnout i v rozhlase v digitální
4: ano,
3: kvalitě.
4: Ano, ano, ano, samozřejmě. Se na to těšíme.
3: Takže, jestli se nepletu, Ivanka vstává později, Jirka dřív bude dělat ráno kávu v kávovaru.
5: No, tak my máme tady takový ten překapávač, že tohle bylo asi solidnější.
3: Tohle dělá espresso, lungo, dělá to i horkou vodu na čaj případně.
5: Horkou vodu na čaj už je manželka, ta pije čaje, ta by se učajovala.
4: No super dárek, děkujem. To jsme tady ani v nejmenším nečekali, že když nás poctíte svojí návštěvou, že teda ještě budeme obdarovaný. To je bomba. Děkujeme, děkujem, děkujem.
6: My děkujeme vám, že jste nám řekli, jak se rodí a prožívá láska.
2: Manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi nám za chvíli také prozradí svůj recept na štěstí a spokojený život.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Po 51 letech společného manželství se Ivana a Jiří Slavíčkovi musí dobře znát. Jeden druhého jako své boty, jak se říká.
2: Jestli tomu tak opravdu je, ověří Patrik Rozehnal partnerskými otázkami. Položil je každému zvlášť.
1: A my si je dovolíme dát za sebe a uslyšíme, jak jejich manželský test dopadne.
3: Co jste mu dala k prvním Vánocům?
4: Ty bláho. Asi možná nějaký svetr?
5: Svetr, triko, jak nevím.
3: Výborně, bot. Její oblíbený zpěvák.
5: Já si myslím asi, že Tučný a z těch cizích, já teda bych jako ho poznal a nevím, jak se jmenujou. Jo. A to jde mimo mě zase tyhle věci, takže.
4: Asi Kaja Gott.
3: Přičem jste doma nejšikovnější?
4: Když nic nedělám.
5: Tak jde ve své podstatě si myslím já úplně všecko jako dobře, co se týká ženských prací. Kromě luxování, to je moje hobby, jo, luxování. Jako, to jsem si, fakt, jako, to není jako legrace, to jsem si pořídil vysavač na baterie, abych netáhl šňůru za sebou. A to se mi líbí, no, to mě baví.
3: Kam by chtěla jet Ivanka na dovolenou?
5: Asi někde teplo moře. Tady vždycky sedí na zahrádce a běduje, že tady místo obilí není moře.
4: Mně by se líbil třeba Nový Zéland.
3: Kolik váš muž má párů ponožek?
4: Můj muž je multiponožkář. Ten jich má plnej šuplík. A jakmile jdeme do nákupáku nebo někde, kde jsou ponožky, tak ho musím tahnout pryč.
3: Co si nejvíc rád jako kupujete?
5: Ponožky. Ponožky na těch ulíždím, no. Mně se líbí, že třeba mají balení pětkrát, jsou tam, jo, pět párů a stojí to málo. Tak si je koupím, jo. No, a my pak zjistím, že třeba jsou děravý, no. Ale jako to jako je hobby moje, no, ponožky.
3: Máte přehled o tom, kolik jich máte?
5: Těch fuseklí. No, tak to je možná jako 60 párů, 70, možná nevím, no. To je, můžem to vzít, já můžu vyndat čupla s počtem, to je hned.
3: Váš oblíbený film?
5: Asi Švejk.
4: Švejk. Voják Švejk.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
4: Ty bláho. To teda se asi nespomenu.
3: Bylo to tím, že o film tolik nešlo?
4: No jasně. Jasně.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
5: Ježišmarja. Vím, to byl takový přiblblej film ruskej, myslím, že byl dokonce Mlčení ve tmě, nebo nějak tak se to jmenovalo.
3: A mlčeli jste ve tmě?
5: My jsme ve tmě mlčeli všichni, že jo? Tak jako v kině to tak bývá, že mlčí, jo.
3: Co by si podle vás koupil za velkou výhru třeba ve sportce?
4: Možná pěkný auto, anebo Mobilheim.
5: Asi nový auto určitě ne, protože to mně přijde scestný dávat, já nevím, 600 tisíc za auto a za půl roku, aby mělo hodnotu 200, že jo, nebo to ne. Ale asi kytaru bych si koupil nějakou kvalitní, pěknou. To asi jo, no. Nebo harmoniku foukací pěknou nějakou. No to.
3: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
5: Já nejzvláštnější, jo. To já nevím, někde v lese třeba někde.
3: Někde nebo někde konkrétně?
5: No to konkrétně já nevím, kde ten les byl zrovna v tu chvíli, že jo, ale v lese nějaký, nevím, pasleka, palouk, pařez, kláda, ne, v lese.
3: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
4: Asi v lese na kládách. Asi v lese na kládách, no.
5: Dokonce vím, že už vím i tohle. Teď mi to vyskočilo, tak to bylo ve Štiříně, u rybníka v lese, u takový mlejňák se jmenoval. A byly tam klády asi nějaký.
3: A to vás tak, jako když jste šli kolem, přitáhlo, klády, tady to půjde, nebo?
5: No to nám, to ne, že tady to půjde, no zrovna jsou tu klády, že?
3: Co jí dělá šťastnou?
5: Jí? Když je tady malý dítě. My říkáme malá velká, že? Když je tady malý dítě, tak jako je spokojená hodně. No,
4: no když jsme tak nějak rodina pohromadě, no. U toho jsem nejšťastnější.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Co udělat pro láskyplný vztah? Jak prožívat lásku i po 51 letech manželství? Na to se teď chceme zeptat Jiřího a Ivany Slavíčkových.
4: No tak já si myslím hlavně, že je důležitý do toho vztahu dát prostě lásku, což teda jako v našem případě samozřejmě bylo.
3: Jak se to projevuje? Jak projevujete lásku Jirkovi?
4: Jdu do kuchyně si uvařit kafé a dám mu pusinu. Jdeme spát, políbíme se, jdeme mezi lidi, držíme se za ruce. Nebo vím, co má rád, no tak mu to uvařím a každou chvíli ho pochválím. Takový malinký jako drobnůstky a hlavně nemáme mezi sebou spory. My nemáme jako třecí plochy.
3: Nicméně ten základ, co je nutné dát do toho vztahu, aby to takhle fungovalo. Co si myslíte, že u vás je tím, na čem stavíte vy dva, že vám to prostě takhle funguje?
4: Já si myslím, že to je hlavně humor. Prostě všechno převést do humoru.
5: Já si myslím, že to je nějaká taková, i když třeba s něčím nesouhlasím, tak zvážím, jestli je to potřeba to rozmáznout nebo není. Že? Většinou je to nějaká prkotina, takže to přejdem, ať teda z mojí strany nebo ze strany i vy. A tím, že vlastně jak nedochází ke třenicím, že? Když někdo si svůj názor, ať dobrý nebo špatný a stojí si za ním tvrdě, tak to pak se zhádá. Že? Pak to končí sekera v ruce a ženská utíká. Že?
3: Kdy naposledy jste se chytli třeba kolem pasu a jen tak zůstali chvíli v obětí?
5: No, není to dlouho, ale nevím, kdy to bylo. Co? Předevčírem, no tak vidíte to, předevčírem. Já totiž taky kromě toho, jak jsem říkal, že mám Parkinsona, tak mi taky leze mozek už pryč. Takže já si toho moc už nepamatuju, co bylo. Já si vzpomínám v první třídě, s kým jsem seděl v lavici, to vím, kde kdo seděl, jak se jmenoval, ale co bylo včera k obědu, to už jako s tím mám honičku někdy. No.
3: Náš pořad má být trochu i návodem třeba i těm mladším, aby se dožili takového štěstí po tolika letech jako vy, těch 50 spolu. Co byste jim doporučili, na co se mají soustředit?
5: Aby vzali telefony chytrý a zahodili je a místo, aby si psali dva, který sedí vedle sebe, že vedle sebe sedí, tak aby si to řekli.
4: Stejný názor. A hlavně, aby spolu trávili čas venku v přírodě, vodili se za ruce, objímali se. Měli by být jako k sobě milí, hodný, neurážet se, říkat si hezký věci, jakože hele, to nevadí, že mám nějaký kilo navíc, viď? No. No, a manžel to odsouhlasí, říká to víš, že já tě mám rád takový, jaká seš. Jo, prostě takovýhle hezký věci měli by si dělat malý radosti, třeba jenom tím, že vám uvaří to kafe.
3: Kdybyste se mohli vrátit v čase zpátky, znovu by byl rok 73. Řekli byste si znovu na té svatbě. Ano, šli byste do toho znovu. Myslíte si, že by to zase mohlo být takové pěkné? Takhle s tou moudrostí, líbilo by se vám to zase znovu spolu?
5: Když budu za sebe, tak já asi jo.
4: Já teda určitě. Takže já bych do toho šla 100% znova, protože no mě nic lepšího v životě potkat nemohlo než můj Jiří.
5: Kdyby si pan učitel nezlámal nohu, tak to bylo všecko jinak třeba.
4: Nebylo, nevěř tomu, tam už to bylo daný.
3: Věříte na osu?
4: Já nevěřím jako, abych řekla na osud, ale já věřím něčemu, že něco je. Že něco je, co nás vede a co to prostě vždycky zařídí, dopadne to tak, jak to má. A vždycky z ničeho se prostě neskácej. Vždycky to dobře dopadne.
5: Co se má stát, to se stane.
3: To znamená, že to, že jste potkal svoji ženu, pokládáte za co? Za štěstí?
5: No taková šťastná náhoda bych řekl třeba spíš, protože jsem nemusel na těch lyžích zrovna ten týden bejt, nebo oni tam mohli volit o týden dřív nebo později, takže jsme se vůbec nepoznali. Náhoda.
3: A milujete ji pořád.
5: To asi jo, no.
4: Nikdy by mě nenapadlo, že opravdu spolu prožijeme 50 let, 53, co se známe. No a doufám, že ještě spolu nějakých pár let krásných prožijem. Takže děkuju za ten krásný společný život, který jsme spolu měli.

0: Ať už věří nebo nevěří na náhody a osud, my víme, že Ivanka a Jiří Slavíčkovi potkali osudovou lásku. Zrodila se v mrazivém počasí hor a plane do dnešních dnů.
1: Oba nám ukazují, že milovat znamená dávat a nic za to nežádat. Mahatma Gandhi kdysi řekl, pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.
0: Proto žijte i pro druhé. Rozdávejte, pečujte a milujte. Nikdy nenechte lásku zmizet. Je čistá, pevná a hřejivá.
1: To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Lidé v Libereckém kraji odevzdali při letošní zbraňové amnestii téměř 250 zbraní. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči stále ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je i dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se jí už asi nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
2: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
0: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji předali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů v červnu. Bylo jich celkem 71. Lidé odevzdali také střelivo, munici a výbušniny. Podle policie zatím žádná ze zbraní nesloužila ke spáchání trestného činu.
3: Mezi odevzdanými zbraněmi byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Víc zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště. Nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny se teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku.
1: Sport.
0: Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou, Nosková po vítězství 2-0 nad Ukrajinkou Kostiukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla v All England Clubu nasazená jednička Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na kilometru 376 jsou zvířata na vozovce, podle policie se má jednat o kozy. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce nejsou kozy, ale pro změnu silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, tvoří se tam kolona na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: 是有时
1: Zuzana Burianová, nebo Zuzanka Burianová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
2: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
3: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
2: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži ze psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mě připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
3: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
4: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
2: Prakticky už ne, my jsme...
4: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
2: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
3: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
2: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
4: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
2: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli.

0: jsme jich vychrlili 50-60.
1: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
0: Takže tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stále. Tak to nás
2: nutilo psát. No a ta psát. Povídka pro jeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
1: je taková drsnější, řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
2: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
0: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará. K tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak si ho přečtěte po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, májovky nahradil marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou tločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického tobrouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlíku kuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím. A to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout. Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někdy uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny, a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě, o které bychom...
2: Čítárně přímo snad ani ne, to bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
4: No, dva tkalouny.
2: Dva tkalouny, to já. Mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
4: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
2: vlají.
4: Šle vlají dole a případně upozorňovat lidi a říkali, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
2: A sice Slávek vyšel.
4: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
2: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu, on seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů, sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík a chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty tkalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třás s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, a on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nadspává na patřičné místo.
4: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukoviná drzost, tak on naopak, Jirko, strašně děkoval, že ona to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
2: Já je nevzal samozřejmě.
4: Ale byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
2: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o 2 roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte, oba ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám, utopenému dešť nevadí. Jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská La Scala, metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já třepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Saboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlčíš, ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Ty tam zalez a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: To má, spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka zděje.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdybychom začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To už jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: Direktor se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu byla.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les. Doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo?
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako... jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamen.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád mouční. Co říká?
2: No, co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No, říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamen.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, ta božka neustále, to vás strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědou, že vám začíná text. Ta božka neustále, to vás strašně pletlo. Text se vám začíná od toho tady pozor, tam vy až mluvíte. Tak jenom tady pozor, paní kněžo, tady je moxna a tvůj kameník.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. To textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jenom tady pozor, paní kněžo, tady je moxna a tvůj kameník. Říct jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to. Tak jeden tady pozor, paní kněžo, tady je kamení a ty je moxina.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady je kamení a tady máte modřinu. Ta moxina by mě silně zajímala, mohl byste přesně určit hranice té moxiny.
2: Ale to diváka nezajímá.
3: Mě tady to zajímá, abych si nerad nabral do bodu.
2: Dobře. Tady někde rozsáhlá moxina, taky se to táhne kolem mě do zádu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
3: Takže vy v tom čvaňháte. Já mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Vy jste tam možná mohli s kalhotami. To nějakou kam ty už tam byli, že jo?
2: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky rekomenduju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemáte. Dávejte pozor. Máte tam tu moxinu, máte tam to kamení. Ať už to neskazíte, říkejte se pro sebe. Kamení, moxina, moxina, kamení, kamení, moxina, moxina. Nic jiného tam nemáte. Moxina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Moxina, kamení, kamení, moxina. Tak jenom tady pozor, paní kněžo, tady moxina, tady kamení.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady moxina a tu jsou dvě varianty. Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
3: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
3: Pardon, ještě jsem se...
2: Vy se zastavíte na hranici.
3: Já jsem se chtěl zeptat, kde je celé kusy v Havrovém lese.
2: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
3: A mohl bych zatím, abych byl trošku využitý, dělat v tom případě Havr.
2: Nevím, no tak. Dělejte Havr, ale tohle spíš desatera. Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape, herko.
3: No ne, že bych se klátil a že bych se šumil.
2: Dáte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Hejte se, neklátě se, mlátí tě o větvema.
3: Já se přesadím.
2: Tak se přesadím.
3: Já ho radši vytrhnu.
2: No, vy jste ho vytrhával. Nechte toho. Nechte toho s těma haluzema. Já zavolám dřevorubci, aby ty mrzá. Smrk v Havrovém lese,
3: kde jsme asi něhajný pěstvě na Vánoce. A pak by mě hlavně mín bolely větve.
2: Dělejte větve, dělejte smrk, já se sám nebudu dohadoval každý figuře.
3: Třeba si pod mnou zajíček teď udělá pelíšek.
2: Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
3: To by mě přivez věřnáky po ledavu.
2: Ale jaký pak útulik, žádný zajíc není ve scénáři, odkaž by asi měl vyběhnout.
3: Může se objevit, já vás chci jen informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu. Ale mlčte!
3: Já se to nelíbí, že mu chcete pokopávat hlavičku!
2: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedrika, že vám něco nelíbí. Vaše slova!
3: No večer, zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
2: že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
3: Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
2: Odjet. Hrku, mě jste zblbli. Příprava hotová, ještě rozdávají ty peronky, to není nádrže. Ruce na pánové. Tady pozor, paní kniže, tady je kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní kniže, tady je kamení a tady je mokřina.
5: Ach, jak mokro.
2: Ale to říká
4: kněžna. Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna. Kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva?
2: Ale kdo ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Lina.
2: On je Lina.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co by si vás?
4: Ne na mě půjde, ženskou já hrát nebudu, s tím nepočítejte. Zročí hrou dřevo, jsem smrt.
2: Ale to jsem tady zbytečně, jsem žil sebra, můžu odejít. No prosím.
4: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodí tě od raupacha. Nejsou velikonoc.
4: Dítě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl. Nazdar táto, kde jsem ti našel. Radši rau kněžnu a jde mi text, tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
4: Nebo pěstříce, že ty, to mi není možná hovat.
2: Čako, hrajte žensko, notabene kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. Ach, je mokro, mestříce, šaty, jinou není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidéru, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce. Pohled dolů. A šaty.
4: Jo, asi takhle budu zvedat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty klidě odousám, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Jinudy není možná.
4: Tak jak mokra mestřovice a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
4: Jen tudy.
2: Ne, Mlina.
4: Ne, Mlina.
2: Ale ne, Mlina.
4: Nedívej se na něj, Učku. Zůstane ti to.
2: Znova. Ach, jak mokra mestřovice a šaty. Jinudy není možná.
4: Jak mokrá mestřevíce a šaty. Jinudy není možná.
2: Jen tudy.
3: Jen tudy.
2: Tudy.
3: Jen tudy, tudy.

rozladěný klavír byl jen obyčejný krám. Já vzpomínám si dodnes, jak jsem byl pyšný, že ho mám. Ty mi písně, co jsem uměl.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavězte prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom ti mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků.
3: Jo, ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek. 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval? Který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže... Já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit? To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
2: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriálem.
2: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že je to trestu.
2: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul. Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší, 26, 52 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazením dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou.
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál... Třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, by si četl noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
2: Nepočká. Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čeče, vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí pěš.
5: Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
2: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Ty, já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
5: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
2: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
5: Tak já půjdu ke klavíru.
2: No, nejlépe tu, Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
5: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám. Thank you. Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? A to je přesný.

0: třeba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemný.
1: To tleskaj, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
3: Tak už se v tom neráchej. Tohle to je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
3: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
3: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
3: pánkovci, jo? Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
3: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: No něco je, ale... No něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety taky. Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím do teďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý. Jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli.
0: O zásedu je Formevo batajon Maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli jste nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

Haló, tady nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Krásný večer vám přejeme krátce po 23. hodině, ať už máte za sebou náročný den, nebo si naopak užíváte volnější letní večery. Budeme rádi, když vám v následujících 2 hodinách budeme snět dělat společnost. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. No a dneska vás vezmeme na malé toulání přírodou. Říká se, že příroda je tím nejlepším místem, kde si člověk odpočine a načerpá novou energii. Někdo nedá dopustit na hluboké lesy, jiný zase miluje louky, řeky, rybníky anebo výhledy z horských vrcholů a rozhleden. Kde je to vaše oblíbené místo? Kam vyrážíte, když si potřebujete vyčistit hlavu nebo si zkrátka jenom užít klid? Tak to jsou otázky, které vám dnes budu klást. O své zážitky a vzpomínky se s námi můžete podílit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím webu rozhlas.cz/linka anebo e-mailem na adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy z lesních cest, horských tur i z obyčejných procházek, které se staly nezapomenutelnými. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ternať doznívá ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince a my už jsme ve spojení s panem Olinem z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všichni nespadce, posluchače. No. Krásné Kopřivnice, sice máme zazemřenou trošku, ale

0: pěkně venku.
1: Ještě no, krásný letní večer a já už jsem celý napnutý, kam nás vytáhnete do přírody, kde je to vaše místečko, kam se chodíte, tak říkajíc, dobíjet.
0: Tak Kopřivnice vlastně na úpatí, bych řekl, nebo před Beskydami, stačí sednout na vlak směrem Beřovice, nebo směr Valašské Meziříčí, vystoupíte ve Beřovicích a už jdete do kopců, jdete na Velký Javorník, skoro tisícovka, krásná rozhledna tam je, vidíte Lysouhoru, Ústebny, Radhoš vidíte, na druhé straně, když je pěkný počasí, vidíte Pradět v Jeseníkách, vidíte do Lom ve Štramberku, prostě krásný, krásný rozhled.
1: Já si to úplně představuju, jak to tam musí být parádní a to je vaše oblíbená trasa teda.
0: No jako Javorník, já teda nepatřím takzvaným javorníkářům, tam jsou kluci nebo prostě parta lidí, kteří pravidelně na ten Javorník chodí, oni mají třeba já nevím, 100 výstupů, 500 výstupů, někteří mají se tam vždycky oslavuje takové velikanské čísla, to já jako nemám. Já třeba jdu směrem na ten Javorník, ale pak odbočím třeba na Kamenárku, tam asi rád pohřebenovce, že do Valašské Meziříčí, do Hostašovic, do Hoclavic. Prostě tady už vyjdete do toho kopce a už chodíte, kde chcete. Přejdete hřeben, kolem Bramenu Jičínky a dostanete se do nadolní paseky do Rožnova. Rožnov to víte, kde je. Z Rožnova. A tady toto, co chodíme, tak se dá jet na kole krásně. Tam jsme to celkem si zde. Takže se dostanete do toho Rožnova, tam si jedete do Valašského Meziříčí, pak se vracíte zpátky přes Hostašovice, můžete na Straník, na Bludovice. No prostě my to tady máme opravdu tak nádherné, že nám můžou závidět věc, kteří mají
1: placku město, kolem sebe.
0: Ano, placku, takzvanou, ano.
1: To známe dobře v Pardubicích, ano. Kam se podíváte, tam je placka. A když vám poslouchám to vaše vypravení o kopečcích, tak to je teda paráda.
0: Na takovou Nitinskou horu, ne?
1: Jo, ano, to je.
0: To je veliký kopec, to jako než zdoláte, tak to jako já jsem zkoušel několikrát, nikdy jsem se nedostal až na vrchol.
1: A ještě na zdymadlo se jde do kopečka, tak to je tak.
0: Ne, jasně. Kdyby si našel to svoje místečko, já to tady popisuju to, co mám tady opravdu nejblíž, takže dá se jet, můžete jít kamkoliv samozřejmě, že jo.
1: A tak pane Olen, to, co máte nejblíž, to máte nejraději, nebo je i třeba nějaké místo někde na úplně druhé straně republiky, které se vám vrylo do srdce?
0: No, já bych neřekl, tady to je takový, neříkám, že to je srdeční záležitost, ale je to nejblíž a je to takzvaně nejpohodlnější, by se dalo říct, takže tam můžu vyskočit vždycky nebo každý den vlastně by se tam dalo zajít, ale můžete třeba na tu Lysou horu jít, to se vlakem dostanete na Ostravici nebo do Frýdlantu a ušlapete po svých Lysá hora, ale to je zase to je jiná kapitola, tam je strašně moc lidí, aspoň na můj vkus.
1: To jsem se chtěl zeptat, když se takhle touláte, jestli to máte raději sám, anebo jestli se také rád potkáváte se stejně smýšlejícími lidmi?
0: Jako já říkám, pokud jsme všichni šmrci jedním bacilem, jako třeba ti kopečkáři, takže se tam rád sejdu. Na tom Javorníku je totiž hospůdka pěkná, mají tam dobré pivo. Jde se nahoru, poslední se chvilku na buď se jde dál, nebo se vracíme zpátky. A jak říkám, když chodím po těch kopcích sera z toho Javorníka jít na Pindulu, takzvaně to je místo mezi Frenšátem a Rožnovem, a stane se rád být přímo na Radoš, třeba z Radoště na Pustevny. Tady jsou opravdu neomezené možnosti.
1: Vy jste řekl takové krásné slovo, kopečkáři, to jsou tedy milovníci hor, jo? Chápu to dobře. Tak jo, tak moc díky za váš parádní tip. Jak říkám, trošku vám tady na té placce závidíme a doufám, že v co nejbližší době budete mít opět možnost vyrazit do těch svých oblíbených míst. Moc díky, že jste nám zavolal do noční linky a krásný večer. Mějte se.
0: Budu vás tady do našeho kraje.
1: Díky.
0: Všechny.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Valdemar Matuška zpříjemnil čtvrteční noc, kterou trávíte s Českým rozhlasem, také s Noční linkou, a já už jsem si povídal s paní Jarčou, která nám telefonuje z Frýdlantu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. No, tak my máme ve Frýdlantě, já bych vás pozvala všechny do Frýdlantu, máme tady pivovar, to pivo se jmenuje Albrecht, podle Albrechta, co byl tady na zámku a hradě. Pak máme i na náměstí Albrechta na Kašně.
0: Ano.
1: Máme tady na radnici ve Frýdlantě muzeum, pak máme muzeum špitálek. Aby si někdo nemyslel, že to je jako špitál, to je muzeum.
0: Ano.
1: To už se stalo, že už někdo mě řekl, že to je ale fuj takhle. A říkám, to je muzeum.
0: To se tak prostě jmenuje.
1: Pak máme tři kostely. Pak tady máme Betlém, rozhlednu. A pak ještě kousek dál máme Obří sud.
0: Ano, ano, znám.
1: A na Liberda, takže tady je opravdu kam se jít podívat. I na jezérky, prostě i na směravu, no všude. A přes jezérky se dostanete až do Harachova a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: A máme tady kouseky. Máme tady 12 kilometrů do Polska, do Habartic, tam přejdu a jsem v Polsku a pak dojedu do Kunratic, tak jsem taky v Polsku, a do Hranic a tam přejdu hned hranic a jsem taky v Polsku. A dojedu i do Německé, do kousek.
0: A to vy takhle běháte do Polska pěšky přes kopce?
1: Ne, to tam jede, jo, to se tam jede autobus, jede autobus, na tom se můžu, a od nás jede i Svídlant autobus do Polska a z Polska do Žitavy.
0: Jo. Do Žitavy, na nákupy třeba.
1: No, ano, na nákupy, ano.
0: To jste nás pozvala do Frýdlantu, má tam toho tedy velikou spoustu, určitě to stojí za návštěvu, ale mě by teď zajímalo to vaše nejoblíbenější srdcové místo, kam ráda se vracíte.
1: No, ráda jsem se vracela na Hartu, ale bohužel je to hodně dál. Je to 6 kilometrů z Frýdlantu ode mě, od bydliště. A to taky bych došla, ale ono to je tak jako, tam je strmá cesta dolů.
0: Jo, nepříjemná cesta.
1: Je to už takový, prostě není to příjemný, no, ta cesta už není jak bylo, jak se to udržovalo. Když se tam jezdí lesáci, ale to jako už není ono. Protože moje babička bývala kdysi na Hartě s dědou, děda mě elektrárnu vodní tam, takže tam jsou ještě původní turbíny.
0: Jo, takže když jste tam jezdila a chodila se dívat, tak to bylo takové ty vzpomínky spojené s dětstvím.
1: Ano, ano, ano. A pak děda zemřel, tak jsme byli, babička se odstěla do Kunratic, aby to měl nic neblíž. Tak jsme jezdili do Kunratic jako malí a pak vyrůstali. Takže jsme měli i babička měla zvířata, takže jsem se měla o to starat, jak na Hartě, tak i v Kunraticích.
0: Takže je to tak, že ta příroda vás nabíjí, když chcete prostě načerpat energii, odpočinout si a třeba si srovnat myšlenky, tak vyrazíte někam do lesů, někam prostě kolem vás, kolem Frýdlantu.
1: A nebo dojdu k příbuzným, dorazte na vypes statek, tam jsou zvířata, jsou tam stromy, takže se kochám přírodou a krajinou.
0: No tak to je parádní teda úplně. Tak jo, tak moc krát děkujeme, paní Jarčo. Ať se vám daří, pozdravujte tam u vás, děkujeme za parádní tip prázdninový, když budeme tápat a nebudeme úplně vidět, kam vyrazit. Frýdlant může být ten další cíl a tam si dáme teda pivo Albrecht a připijeme na vaše zdraví.
1: Ano, děkuji nám.
0: Mějte se moc krásně.
1: Nočku a všem lidičkám zdravím.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou dobrou noc.
0: Naslyšenou dobrou noc. Tak to byla další volající do Noční linky a koukám, že už chodí i písemné vzkazy od vás, třeba od pana Bohumíra, který píše, že poslední dobou zjišťuje, že už na nějaké toulání přírodou úplně nemá, 80 na krku, takže bere hůl a jde do města, když musí. V přírodě je mnoho nástrah a snadné zakopnutí, dělá svoje, jste rádi, že stanete a můžete jít. Dnes mě nabíjí naše zahrádka, statná třešeň a nádherný rozhled na terén do dály před naším domem. Jsem vždy udiven po větru a dešti, co vše se odhalí v místech mého mládí. Spát v přírodě bylo mým koníčkem, píše pan Bohumír. No tak i takhle na zahrádce to může být parádní místo, hlavně, že nejste zavřený doma a že si prostě najdete to místečko, kde je vám dobře, kde načerpete tu energii a kde si to dokážete zkrátka užít. Tak i pana Bohumíra zdravíme. A jdeme dál, před námi skupina Krištof a za chvilku další telefonát. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy. Říkala

0: Dnešní linka Českého rozhlasu, ve které se dnes touláme obvykle přírodou, protože myslím si, že mnozí z vás asi těžko čerpou energii někde uprostřed města, ale z našeho hlavního města, krásného, stověžatého z Prahy, telefonuje právě teď paní Jana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím, vás obzvláště.
0: Díky.
1: A včera jsem se nedovolala, tak mě to mrzelo a k tomu bych dodala, jak jste mluvil o té navigaci, jo?
0: Ano.
1: Tak letos jsem si zažila pěkný peklo. Ona totiž, jak bylo velký horko, tak navigace vůbec nefungovala.
0: Zlobila.
1: To se tak stává.
0: Aha.
1: No vůbec to nefungovalo. No a teď k věci. Takže já přírodu mám ráda. Narodila jsem se v Radotíně, na idylickém místě, vrátka do lesa, tam chodili k plotu srnky, houpačku jsme měli v lese a už jako malá, prostě 4-letá, 5-letá, jsem chodila na výpravy do lesa.
0: Sama?
1: A to tak sama a děti z ulice, já jsem bydlela ve Slepý ulici, no tam to bylo doopravdy tenkrát, já jsem už důchodkyně starší a tenkrát to tam bylo úplně idylický. Takže já, když bych mohla říct, co se mi kde nejvíc líbilo, tak okolo Berounky a tam ty lesy, Brdy a tak. A dneska shodou okolností mluvil stará nahrávka Ota Pavel. Jo, ten znáte, víte, kdo to byl, že jo, samozřejmě. No tak ten mi v tom jenom utvrdil, tak jsem si vzpomněla. A když někdy se mi zdá v noci, že jdu domů, tak představte si, já jdu vždycky do toho baráku, tam, co jsem byla. A nikdy ne tady v tom mým bydlišti, co teď bydlím.
0: Aha.
1: No, ale teď ještě vám řeknu. Takže letos jsem byla v Karpáč, je to odvrácená strana
0: Krkonoš.
1: No, a tam tedy jsme si užili s tou navigací, my jsme nenašli vůbec nic. No, ale našli něco přeci, jenom jsme tam našli krkavčí skály, pak jsme našli, tam je plno paláců v okolí, což mě tedy překvapilo.
0: Mm-hmm.
1: Bylo nádherné počasí, krásně bylo. Celý týden, tedy od 20. do 27. A tam jsem si tedy užila, no.
0: Takže vlastně dobře, že to s tou navigací nevyšlo, protože kdyby fungovala, tak byste tahle místa nenašla nikdy.
1: Tam, co jsme byli, no tak my jsme tam tápali po okolí, našli jsme tam třeba Bukově a tam bylo 9 starých paláců a tam bylo sídlo bývalého ministra hornictví a hutnictví pruského. Friedrich von Reven. No a úžasný to tam bylo. A, nebo Jelení hora, tam jsme všude byli, no. A Kněží hora, tam jsme jeli takovou malou serpentinkou a já jsem se úplně děsila autem tady nahoru. A já jsem se děsila, no kdyby jelo bývalo nějaký auto, jak bychom se vyhnuli. A představte si, on tam jel... tam jezdí takový malinký autobus, takový úplně miniaturní.
0: Aby se vešel.
1: On nás měl, on se tam vyšoukal jako takhle do skály, no tedy to jsem zažila hrůzu. No ale nespadli jsme, no. Tak...
0: No dobře to dopadlo, vidíte, tak i dramatické
1: dopadlo,
0: okamžiky
1: no.
0: Nebyla nouze. A podívali jsme se až za hranice naší republiky, díky vám, do Polska. Tak jo, tak asi mi to takhle stačí v tuhle chvíli, protože i to vaše zamilované místo jste zmínila, ve kterém se vlastně vidíte i v těch snech vašich, což je naprosto úžasné, že se vracíte právě sem do místa vašeho dětství.
1: No, ale je to divný, že jo?
0: Ne, je to krásné právě.
1: Že se člověku nezdá,
0: o tom, kde bydlí.
1: Kde bydlíte. většinu, to je divný, je to divný.
0: No jo, tak to mládí máme všichni tak nějak rádi a vzpomínáme na něj v dobrém a tak se nám asi vrací i v těch snech potom takhle, ta zamilovaná
1: no,
0: místa.
1: To byl člověk svižnější, no. Zvládal 30 kilometrů odpoledne po práci, piklo.
0: Přesně no. Tak. No tak jo. Tak paní Jano, zdravíme do Prahy, krásnou noc přejeme, moc díky za zavolání.
1: Mějte se všichni hezky a popatrujte se.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Noční linka Českého rozhlasu je v plném proudu. Dneska se touláme přírodou a toulat se budeme i s paní Aničkou, která volá z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Z Miroslavy posílám pozdrav vám, pane Miroslave, a taky všem posluchačům, kteří poslouchají. A jenom tak na okraj. Poslouchala jsem ještě noční linku za pana poslance Kolomazníka, který vysílal z Pardubic. Jestli mám správné informace.
0: Je to tak, pan Kolovratník? Je to tak, ano?
1: Kolovratník, ano. Kolovratník, ano. Tak ještě za jeho éry jsem poslouchala noční linku.
0: No tak to jste dlouholetá posluchačka.
1: Není.
0: Jak se říká, to byla ještě dřevěná CDčka v té době, no.
1: Ano, ano, pekli jsme tehdy o Vánocích chleba, na to si pamatuju, oni ho pekli v Remosce, nevím s kým, ale to je jenom tak na okraj. Tak
0: dobře.
1: Já jsem rodačka, jsem patriot velký, mé Miroslaví, a tady jsem se narodila a tady doufám, že i umřu a budu tady pochovaná. A mé poznatky teda, nebo mé vzpomínky už jsou staré více jak 21 roku, protože jsem úplně nevidomá 21 roku. Tehdy mi bylo 56 roků, takže si to můžete spočítat, že už jsem taky z doby dávné kamenné narozená. Ale svůj Miroslav miluji a mám ji ráda a doufám, že teda tady i zhynu. Ale už i teďka bych taky ráda na vycházku, ale bohužel ani moje záda, ani moje nohy už tak neslouží. Dneska jenom jsem byla ráda, že jsem s manželem zvládla takovou malou procházku na zdejší hřbitov, abychom zapálili svíčku pro své pozůstalé, ale jinak jsme oba pracovali na čerstvém vzduchu, ale neděle co neděle odpoledne jsme už se svými dětmi, kteří už jsou taky dávno dospělí, chodili na takzvané výlety po okolí tady Miroslavy, a moje nejkrásnější a nejlepší místo bylo na dvou kopcích. Jeden se jmenuje Markův kopec tady u Miroslavy a jeden se jmenuje Vaňperky. Ono se to píše nějak Weinberg, jo, takže to je nějaký pozůstatek ještě z německého jazyka. A tam, když se na ten Markův kopec nebo na ty Weinbergy vyšel, protože ty kopce byly takovým jako průlomem spojené, tak a bylo krásné počasí, tak jednak tu Miroslav jste viděl, jak psal pan Drda, jak městečko na dlaní, bylo krásné panorama. A když bylo krásné počasí, tak bylo v dáli vidět ty věžičky kostelů tady těch okolních vesnic, a nejkrásnější bylo, že bylo vidět i na Pálavské vrchy a na ty nové mlýny, na tu Mušovská jezera, od lesky těch Mušovských jezer, a to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a vždycky jsem byla posílena na celý týden. A teď už bohužel je to jenom v mojich myšlenkových pochodech tady tyto vzpomínky tady na to mé okolí, když jsme chodili na jaře do takzvaných akátových lesů, kde byly koberce, to opravdu to bylo nedozírné koberce fialek, jo, a petrklíčů, no, a ty zážitky jsou opravdu neopakovatelné a tam bych každého zavedla. Ostatně u nás tady v Miroslavi byste mohl navštívit jak evangelický kostel, tak i katolický Petra a Pavla. Je tady památeční židovský hřbitov, protože tady byla ještě před válkou velká židovská komunita, takže a z bývalé synagogy je tady kulturní dům postavený, který, protože byl válkou zasažen, ta židovská obec byla válkou zasažena bombardováním, tak to bylo zničeno, se to pak z toho udělal kulturní dům, teď momentálně je v opravě. No prostě míst by tady bylo dost, a kdo je takový entomolog na brouky,
0: no,
1: tak tady se na tom právě na tom Markovém kopce se nacházejí nějaký vzácné rostlinky a hlavně brouci. Takže by i ty mohly zajímat tady. A jinak jsou tu sklípky, taky vinařské stezky, prostě vinohrady, kde jsem já pracovala přes 20 roků ve vinohradě. A když ty vinohrady s těch vamperků, tam bylo terasovitě terasovitě zasázeno a díval jste se z toho kopce a třeba v tento čas, kdy je v plné síle ten vinohrad, tak to byla nádhera. To byla nádhera a říkal jste si jenom dobře, že tady žiju.
0: Já vás tak poslouchám, opět to představuji, jak to tam musí být parádní u vás. Úplně slyšet, že jste skutečně patriotka, že to je to vaše hlavní místo, takže vy ano, vlastně, když chcete ano čerpat tu energii, nemusíte cestovat nikam daleko, prostě ne, milovaná ne, Miroslav.
1: Já si můžu sednout pod pergolu na zahrádce a jenom vzpomínat a přemýšlet, jak to tam dnes asi vypadá za těch 21 roku. Ale já to mám v hlavě tak, jak jsem to viděla kdysi.
0: Tak jednak to máte v hlavě. A teď mě řekněte, jako nevidomá, máte určitě jiné samozřejmě smysly. Vnímáte třeba, jak voní jarní příroda a,
1: no jistě,
0: nebo po dešti.
1: A zemina, jak voní na jaře. A nebo když pověsíte prádlo na jaře a jak to voní tím jarním vzduchem, jo? No, ale musím říct, že jsme taková, my jsme město, ale jsme takový polovenkov, takže někdy cítíte i tu močůvku z toho zvuku.
0: Jasně.
1: Vepřína nebo kravína, ne, protože taky je to tady na okraji Miroslavy Agro zemědělské družstvo, takže jo, opravdu ty věmy jsou opravdu jako ty fungují ty věmy, čichové a takové ty opravdu, a na jaře je to hodně citelné, takže takhle to je.
0: Tak, já bych vás mohl poslouchat ještě dlouhé minuty, ale musíme dát prostor také ostatním.
1: Ano,
0: moc díky za zavolání.
1: A jsem ráda, že jsem s váma mohla hovořit.
0: Taky.
1: Všechny moc zdravím a přeju krásné léto všem. A hlavně, ať jsme zdraví, aspoň v rámci možností a věku.
0: Je
1: mějte
0: to tak.
1: Se krásně.
0: Také.
1: Naslyšenou. A dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Místo, kam se rádi vracíte, protože je pro vás výjimečné místo, které vás naplní energií, místo v přírodě samozřejmě ve většině případů. Tak o tom si dneska povídáme v noční lince a sám jsem zvědavý, kam nás vezme paní Emílie, která telefonuje z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Tak vezmu vás do mého krásného města, do Javorníku.
0: Ano.
1: Ale než vám řeknu, co u nás je, tak my s manželem jsme jezdili do Javorníku z Mikulovic randit. A tak se nám to místo zalíbilo, že jsme se sem nastěhovali, přibydlíme 9 let.
0: No tak to je krásné, jo. Ale krásný příběh. Příběh lásky, řekl bych.
1: Tak. A u nás je krásný zámek, nádherný. Mm-hmm. Hruba skala se to jmenuje, když si patřil pod Broclav a u nás se nebo v té době se na zámku odbývaly ty procesy s čarodějnicemi, které upalovali v těch lázních, to si nemůžu zle vzpomenout. No potom se to vrátil zámek k nám. I cicerovna Sisi u nás na zámku bydlela několik let, má na své komnaty, šaty, no něco úžasného. Zámek se celý renovoval, takže jsou vyhlídky na věž, do sklepení, do kuchyně, což je fantastické. To mě tam už v té době měli různé dřevěné roboty vyrobené, jo, aby těm pánům prostě vařili dobře. Mají tam bazén, vykakličkovaný bazén, hluboký 1,20 m, což jsem nechápala v té době jako. No něco nádherného. A v okolí máme Radši údolí, tančírnu, potom je blízko tady do hranic, kde jezdíme do Zlatého stoku, je to 8 km v Javorníku, tam jsou ty zlaté doly, no něco úžasného. Prostě Javorník a okolí je rychle by stezky, jak turistické, tak na kolách. Málo kdo o tom ví, ale já pracuji v Jeseníku v restauraci a měl jsem tam reportérky z České televize a oni natáčeli Praděd, Vrbno, Karlovou stránku. Já říkám, zajďte na naši stranu. Mm-hmm. Tak děvčata zajeli a udělali reportáž. Už aj v Toulavé kameře jsme byli. Mm-hmm. Radši údolí, zámek náš. No prostě pro turisty na celý den perfektní výlet. Jak pro turisty, tak pro koláře, protože už jezdí po povodních konečně vlak z Jeseníku do Javoru, jo. My říkáme Javor, do Javorníku. A tady v okolí prostě půl hodiny autem je nízké jezero v Polsku, něco nádherného, písečná pláž, to už ani moře nepotřebují, jak já říkám, jo.
0: Teda já nevím, co z toho všeho vybrat.
1: Okolí. No, prosím.
0: Nevím, co z toho všeho vybrat. To je takových míst, kolí tam u vás, že bych nevěděl, kam dřív skočit. No a takové to vaše nej místo pro vás hlavně, to je kde?
1: Víte kde? No. Já když přijedu večer z práce, tak vezmu pejska, mám jezevčici a jdeme na zámek. A když doporučuji náš zámek hostům, tak říkám, běžte se podívat na můj zámek. Mm-hmm. Projdeme si park, kolem zámku se projdeme, jo, a prostě úplně miluju to místo.
0: Takže to není úplně taková ta stoprocentní příroda, divočina, vás prostě berou třeba ty zámecké zahrady a takováhle místa.
1: Ten park, ty lesy tady plné hřibů, jo, no prostě úplně, já jsem unešená z toho, já pocházím z Valach původně, ale miluju Valachy. Ale když tak dám na první místo naše Kotary Valašské a potom tady u nás Javornické kopce a to, no něco úžasného. Jsou lidi, kteří vůbec o tom neví, že tady tak nádherně.
0: No tak teď už to vědí, díky vám.
1: No je to fakt, přijďte se podívat.
0: Přijedeme.
1: Přijďte si do Zlatého stoku do dolů, do Nisy na jezero, no úplně úžasné.
0: Tak jo, tak paní Emilie, moc díky, pozdravujte tam u vás, užívejte to okolí,
1: ráda
0: tu přírodu.
1: A pozdravuji všechny posluchače, protože a když uvidí paní s malým jezevčíkem,
0: tak to jste
1: jsem
0: vy.
1: Já. To jsem já.
0: Takže kdyby potřebovali nějaké informace, a tak paní s jezevčíkem, ta ví úplně všechno.
1: Určitě. Ještě máme tady muzeum opravené. Krásné náměstí, na náměstí máme kašnu velkou a uprostřed sedí zlatá žába. A kdo si na tu žábu dosáhne, tak se mu na 100% splní přání. Já jdu 10krát denně kolem ní, ale ještě jsem na ní nedosáhla, takže bohužel.
0: Počkejte, jak je daleko? To nám ještě řekněte.
1: Ona sedí uprostřed.
0: No a dá se na to dosáhnout?
1: Já to zkouším ze všech stran, ještě jsem nedosáhla.
0: Aha, tak nějaký dlouhý chlap s dlouhýma rukama zvládne to?
1: Nevím, ani manžel to zkoušel taky a manžel má skoro 2 metry a má 1,60 m.
0: Jo takhle, tak to bude nějaká takováhle vykutálená žába. Dobrý, tak pojedeme se na to podívat, na zlatou žábu, která plní přání a zkusíme ji pohladit a třeba
1: dobře, tak
0: klapne.
1: Všem posluchačům přeji krásnou noc a děkuji, že jste mě vzali.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: Tak a připojím ještě nějaké písemné vzkazy, které tady opět dorazily od Michala z Myšlína. Osobně významná je pro mě líbezná vyhlídka z pražského Michalského lesa na nemocnici v Krči, takzvanou Tomajerku. Snad pro ten kontrast půvabu a tragiky. Na kouzlo panoramat, jako ze žurnálu, jsem nikdy moc nebyl. Vždycky mě lákaly výhledy, které v sobě měly i něco rušivého nebo osobně dráždivého. A zajímavá panoramata jsou pro mě i taková, která se před člověkem otevřou z ničeho nic a moc lidí o nich neví. Znám jedno takové lesní místo, z kterého se dá obdivovat chatová osada Jidaška v Mnichovicích a když jsem pohlédl prvně, jedna z těch chat mi svou podobou hned připomněla tu mou srdci nejmilejší, píše Michal. I Michalovi děkujeme, že nám napsal do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Telefony zvoní, mnozí se chtějí podělit také se svým oblíbeným místem v přírodě, s místem, kam se rádi vrací, s místem, které člověka nabije energií, především tou pozitivní, pochopitelně. A jsem zvědavý, kam nás vezme paní Vlastina, která volá z Krnova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Vám přeju všem posluchačům i vám.
0: Děkujeme.
1: A já jsou rodačka z Valska, tak jak ta paní z Javorníku.
0: Ano.
1: A v Javorníku mám dokonce bráku ženatýho, takže to tam taky znám.
0: Uh-huh.
1: Jo. A Váchy, to je moje rodiště, naše se přestěhovali po válce 45. na Jeseníky, tak jsem tam vyrůstala. A tam jsem chodila na ty Javorníky a to tam to znám. A na Valachách, tam se cítím pořád doma. Přijedu na pouť první neděli v srpnu, to by vám přála. Tam je, se podívám na tu pouť, jak tam je nádhera. Nádhera, nádherna. A je tam kostelíček, který je dřevěný a vevnitř je vymalovaný žloutkama z vajíček.
0: No, prosím
1: vás. A nádherné je to tam, při sambou.
0: Takže tohle je to vaše místo, kam se třeba ještě ráda vracíte. Dostanete se tam?
1: Velké Karlovice, okres Vsetín. Je to. A je fakt nádhera a ten kostelíček hřbitov je u toho krásný. Teď je tam zmodernizovaný, nádherná. Já jsem tam dlouho nebyl a já jsem tam předloni. No teď už se tam nedostanu, protože jsou na vozejčku, takže už je konec asi.
0: Mm-hmm.
1: Už musím dožít tady. Teda se nic dělat.
0: No a co v Krnově? Máte tam nějaké místečko? Aspoň někde poblíž?
1: Ale jo, jsou tady krásné místa. Krásné místa jsou tady všude. Jenomže člověk málo kde jezdil, dřív byly děti, že?
0: Uh-huh.
1: Tak člověk byl, věnoval se dětem. No a už potom toho času na to moc nebylo. No a když už potom byly větší, jsem začala, no a nakonec jsem onemocněla a tak jsem dopadla. No, a jedna posluchačka už 60 let českého rozhlasu.
0: No tak to je paráda teda. Tak to je super, že i takhle dlouho, takhle tolik let máme posluchače věrné stále, kteří nás pořád ladí i takhle v noci tedy pochopitelně. Dobře.
1: Určitě.
0: Tak jo.
1: Určitě.
0: Tak moc krát děkuju za to, že jste zavolala do noční linky. Ten kostelíček, který mě zaujal, hned jdu hledat, jak to tam vypadá, co je to za zajímavé místo. Díky i za sebe. Ano, mám napsáno, hned to jdu okouknout tady a vám přeju krásný večer. Mějte se moc hezky a hodně zdraví. Naslyšenou.
1: Já vám taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Noční linka.
1: Je krátce po půlnoci a je tu poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek 10. července. A my vám přejeme příjemnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje Noční linka, ve které si dneska povídáme o přírodě, také o místech, kam se nejraději vracíme, načerpat síly. Každý z nás má totiž asi svůj kousek krajiny, kde se zkrátka cítí dobře. Pro někoho je to ticho lesa, pro jiného šumění.

0: i příběhy, které se k ním vážou. Pohodovou noc ve společnosti Českého rozhlasu vám z Pardubic přeje Mirek Hruban.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. Krásný večer, nebo spíš krásnou noc všem, kteří nemůžou usnout. No a mezi takovými je i paní Mirka, která nám telefonuje z Brna. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Dobrý večer, přejeme na Královo pole, jste říkala, že?
1: Ano, ano.
0: No ale nebude to Brno.
1: No, je to Brno, Královo pole.
0: Ale nebude to Brno, kam nás pozvete. Nebude to Brno...
1: V Brně je taky dobře, pohodlí všechno, kamarádi, ale chtěla bych právě, ještě jednou teda vás zdravím a všechny posluchače.
0: Díky.
1: A chtěla bych dnes vzpomenout to moje nejoblíbenější a nejkrásnější místo na světě. Uh-huh. A to je tam, kde jsem prožila svoje dětství a mládí, a to je Lednice u Břeclavi. A je to vlastně součást toho lednicko-valtického areálu, který se táhne od Valtic, Břeclav, Poštorná, Charvatská, Hlohovec, Lednice, Nejdek. Uh-huh. Měří asi 300 kilometrů čtverečních. A tam právě jsem prožila to svoje krásné dětství. Já bych začala tím lednickým zámkem.
0: Ano.
1: A... to je vlastně novogotický krásný zámek a vedle je hned skleník,

0: který vlastně jsou tam subtropické rostliny, je tam krásný vlhký vzduch, jezírko. No a napravo od toho skleníku a od zámku je takzvaný francouzský park. To je takové to přesně rozdělené chodníčky, kde jsou vysázena kvítka, všechna možná kvítka, nádherná zahrada, francouzská se tomu říká. A když se sejde potom dolů pod ten zámek a pod ten skleník, tak tam právě zase je takzvaný anglický park. Uh-huh. Tak toto, sejde se dolů a kolem zámeckého rybníčku a jde se k minaretu. To minaret, to je taková zajímavá stavba, byla postavena podle architekta Hartmuta.
1: No.
0: A nebyla teda, nikdy to nesloužilo k náboženským účelům, ale je to taková prostě, znáte určitě, jste tam byl taky někdy.
1: No já jsem ostuda. Ostuda, nebyl jsem tam, ale znám z fotografií minaret. No,
0: tak 60 metrů vysoký. Minarek, 302 schodů a nádherný výhled. A tam je právě zajímavé to, že ten architekt Hartmut, ten vynalezl tušku. Taky máte na té tušce napsáno Kohinor Hartmut. Tak to byl právě ten architekt, který na jehož, teda podle jehož návrhu byl vystavěný minaret a ještě další stavby v tomto lednicko-valtickém areálu.
1: No, co my se dneska všechno od vás nedozvíme?
0: Právě nedávno jsme tam byli a je tam ta zajímavost, že z lednického parku od vodárny se může jet po Dyji loďkou, lodě jsou tam, ne loďkou, ale lodě, a zdravím pana Martinka, jestli náhodou neposlouchá, to je šéf tady té lodní dopravy. A tak jsme jeli k minaretu přes ten nádherný park a potom druhou stranou kolem jezírek krásně zase zpět k zámku. No, je tam tolik krásných přírodních úkazů. Oni totiž ti Lichtensteinové, to byl velice bohatý šlechtický moravský rod, ale dá se teda říct, že oni moc hodně peněz vkládali právě na úpravu tady té krajiny.
1: Aby to měli hezké.
0: Snad prý jezdili do zámoří a nakupovali sazenice, semena a pak vysazovali, tady toto vysazovali za minaretem, kde byla školka, a potom rozsazovali tady ty vzácné dřeviny po tom celém areálu.
1: Já vám toto skočím, paní Mirko, mě totiž vrtá hlavou jedna věc. Tohle je takový areál, kde asi není úplně běžné, aby se tam hráli děti, prostě chodili tam blbnout, když to takhle řeknu, na plnou pusu. Ale vy jste říkala, že to tam s dětstvím máte takhle spojené, takže jak vy jste se vůbec dostala do tohohle lednicko-valtického areálu? Nebo,
0: Já jsem tam prožila, my jsme tam viděli. Já jsem tam prožila dětství.
1: Přímo tam někde poblíž.
0: Ano, přímo v lednici.
1: Jo, takhle, přímo
0: zdravím
1: v lednici.
0: Ledničany.
1: Ano, takže...
0: Tak proto, jo, tak proto je proto. To moje to nádherné místečko, protože my jsme to tam všechno prošmejdili přes Pálavu, že jo. A to není jenom ten lednický park. To jsou lednické rybníky.
1: No tak vy to právě, máte teda, ten taky... rádius působnosti opravdu velikánský tam.
0: Ano, ano. A tam normálně, tam nesmí se tam teda jezdit na kole po tom parku, ale tam prostě my jsme pořád, svoje dětství, to byla lednice, to bylo Apollo, tak je tam vybudovaný od Lichtensteinu zámeček Apollo a tam jsme my trávili celé léto. A teď jsou tam ty rybníky právě Apollo, prostřední Hlohovecký, je to tam ptačí rezervace, nádherná krajina opravdu, dnes se tam snad prý nekoupe, ale my jsme tam prožili celé léto.
1: Koupat.
0: Ale já bych ještě si můžu tak dodala, že ti Lichtensteinové byli tak prostě aktivní, akční, že oni vystavěli nejenom, oni mají po celé republice nějaký majetek.
1: Ano, ano.
0: No a oni právě, třeba je tam Janohrad, jak je minaret, tak kousek od minaretu je Janohrad.
1: Uh-huh.
0: To je umělá zřícenina. Všechno tady toto bylo postaveno nějak v 18. století, ale Lichtensteinové tam bydleli, tam působili prý 700 let.
1: Uhum.
0: První zmínky o nich jsou už kdysi ve 12. 13. století.
1: No, to
0: takže,
1: už...
0: No,
1: to už,
0: zmínila
1: to...
0: jsem...
1: No, pardon.
0: No, můžu ještě?
1: Jo, jasně.
0: No, zmínila jsem ten Janohrad, umělá zřícenina.
1: Ano.
0: A oni nejen tady tu lednici, ale taky Valtice, byli majitelé zámku ve Valticích a ještě prostě okolo tam v tom lednicko-valtickém areálu vystavěli, ono se tomu říká salety.
1: Mm-hmm.
0: To je třeba lovecký zámeček, hraniční zámeček u Hlohovce, kde byla původně hranice s Rakouskem.
1: Ano.
0: A to je třeba Dianin chrám, Diana, bohyně lovu, že?
1: No je tam,
0: to
1: toho, je tam toho moc, Belvedere, Apollonův chrám,
0: ano,
1: a tak dále.
0: Ano, přesně tak, vidíte, no.
1: No.
0: A oni hodně jako se zabývali tou antickou mytologií.
1: Tak se takhle přenášeli do těch svých zahrad.
0: Ano.
1: Jedeme do Valtic, do lednicko-valtického areálu vyrazíme.
0: No, takže tam já se hrozně ráda vracím. A když zrovna nemám třeba tolik času,
1: mm-hmm,
0: tak si zajdu jenom na takový svůj okruh kolem vodárny pěkně směrem k minaretu, obejdu takhle ty rybníky, tam jsou ostrůvky, snad je tam 16 ostrůvků. Nádherně se to tam leskne, tam prostě vidíte, slyšíte, tačenky, volavky, čápy jsou tam. A teď se to leskne, ta hladina těch rybníčků, no je to tam nádherné a vždycky já si říkám, no tady tato krása snad není nikde jinde, zvláště teda na jaře, že?
1: Je to tak.
0: Tak nedávno jsme tam právě byli.
1: Na jaře je ta příroda nejhezčí, že? To na tom se asi shodneme,
0: no,
1: úplně
0: opravdu.
1: Všichni.
0: Přírodě,
1: paní Mirko,
0: tam je to tak nabíjí.
1: Vy jste tak nadšená, úplně z vás to úplně čuší,
0: ano.
1: A
0: no,
1: je
0: ano.
1: Mi jasné, že byste o tom dokázala mluvit hodiny, že tam to zkrátka
0: ano.
1: Milujete. Tak my vám moc děkujeme. Moc děkujeme za ten tip úžasný. Doufám, že se v brzké době podíváte do svých oblíbených míst a že jste
0: já
1: tam...
0: jsem tam každou chvilku.
1: No tak to je super, tak to má být.
0: Turistama, to jsou taky moje miláčci, chodím ještě s turistama, tak jsme to tam obešli, ty rybníky.
1: Tak jste
0: právě
1: tam provedla.
0: Ano.
1: Tak moc krát děkuju.
0: A pane Mirku,
1: ano?
0: Mohla bych pozdravovat tu paní
1: pozdravte.
0: Aničku z Miroslavy.
1: Rychle pozdravte paní Aničku a já
0: ano,
1: připravím písničku.
0: Moc jí zdravím, já ráda jí poslouchám a to je taky takový patriot, jak říkala.
1: Ano, to byla úplně
0: takže
1: stejně zapálená.
0: Mějte se hezky, děkuji vám, že jste mě umožnil tady to moje vyznání projevit a
1: ráda
0: někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásnou noc.
0: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nejvěrnější posluchač Noční linky, tak se mi představil pan Jirka, který telefonuje z Olomouce. Dobrý večer.
1: Hezký večer, pane Mirku, pane moderátore. Hezký večer do Pardubic.
0: Děkuji.
1: Já se milé rád vracím tady k nám na Svatý Kopeček, kde je zoologická zahrada a nádherný kosteliček. No a když jedu do zoologické zahrady, tak chodím na tu věž vyhlídkovou, kde je krásný výhled na celou Olomouc. Taky se rád vracím k vám do Pardubic, na motorky i koničky velkou pardubickou. No a obdivovala jsem vždycky pana Váňu, když jezdili do stihy.
0: Na velké pardubické pan Váňa žokej, ano, to je...
1: Ano, pan Váňa.
0: Obdivuhodné výkony podával, teď už tedy užívá spíš tak jako z tribuny ty dostihy, anebo jako ano, trenér. Ano. No tak vy jste to na mě teďka vysypal, já úplně nevím, kde začít. Pane Jirko z Olomouce, říkal jste, že chodíte do té zoologické tam u vás?
1: Ano.
0: Není tam moc...
1: Do zoologické zahrady chodím už od mala, když jsem měl 5 let, no, a chodím tam často.
0: Ale tak to je rušné místo, ne?
1: Ano, to je, tam chodí, jezdil i z Pardubic lidi, protože jsem je poslouchal a já milé rád jsem jezdil do Pardubic k vám, do vašeho krásného prioru, kde jsem zháněl magneťák. No, protože v Olomoucu tady u nás jsem ho prostě nezehnal. No, jak jsem si tam u vás koupil B100 a B730.
0: Pane jo, tak do prioru jste k nám jezdil, toho červeného obchodního domu, který tady máme v Pardubicích.
1: Když jsem vystoupil z hlavního nádraží v Pardubicích, tak jsem se vždycky dával na pravou stranu.
0: Počkejte, já se zamyslím, na nádraží vystoupíte, ano, doprava, furt rovně a dojdete k prioru, to máte pravdu naprostou.
1: Moc se mě tam prioru u vás líbilo, to bylo něco nádherného.
0: No jo, to ale, to už je pryč.
1: Prostě nevím, jestli to tam ještě existuje, nebo jestli tam udělali z toho prioru něco jiného, to já nevím.
0: Takhle vám to řeknu, prior pořád stojí, pořád je červený, zvenku vypadá stále stejně, ale vevnitř to něco úplně jiného, to už byste nepoznal asi. Ale jsem potěšen a možná i trochu překvapen, že tedy jezdíte rád do Pardubic čerpat energii, protože my tady z Pardubic zase rádi jezdíme víc někam do hor, kde se to vlní ta krajina, kde je víc těch lesů, kde není rafinérie. Takže vám to nevadí takhle, vy si prostě vyjedete do nějakého zajímavého města.
1: No, mě to nevadí. A ještě jsem byl, když jsem byl na vojně v Praze, když byla ještě Spartakiáda 1985, tak jsem taky obdivoval Markétu, že?
0: No.
1: Tam taky byla plochá dráha, tam taky rád jezdívám každý rok. No, pokud mě to teda vyndle, no.
0: Takže, pane Jirku, vy jste spíš na tu architekturu, když to tak poslouchám.
1: No, já Prahu mám self taky rád, no a Pardubice to taky, to je taky nádherné město, tam se taky milé rád vracím.
0: No a to nejvíc, nejoblíbenější vaše místo zamilované je tedy které?
1: Moje nejlepší zamilované místo je ten Svatý Kopeček, zoologické zahrady.
0: Jasně, co jste říkal na začátku.
1: No, ještě chodím, pane Mirku, pane moderátore, do lesa, že načerpat krásný lesní vzduch.
0: Jo, tak to jo, tomu rozumím.
1: Ještě, jestli bych mohl,
0: pozdravit.
1: Tak bych chtěl pozdravit moderátorky i moderátory z Nočních linek.
0: Dobře, tak vyřídíme vzkaz i pozdrav. Pane Jirko, moc díky za váš telefonát a pozdravujte v Olomouci, tam je také krásně.
1: Ano, moc krát děkuji, pane Mirku, přeju vám hodně zdravíčka.
0: Díky vám také.
1: A potom po práci hezkou cestu domů.
0: Díky, naslyšenou a dobrou noc.
1: Dobrou noc a mějte se moc hezky.
0: Taky, taky. Vy tež.
1: Zase někdy se ozvu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou a moc krát děkuji.
0: Tak a my jdeme dál ještě na nějaké vzkazy, které tady mám od vás, písemné vzkazy samozřejmě, protože stále píšete i na naše internetové stránky. Moc rád se toulám přírodou kolem Sušice, píše posluchač Lukáš. Nejraději chodím podél řeky Otavy a občas vystoupám na Svatobor, když se nahoře rozhlédnu do kraje, všechny starosti jsou najednou pryč. Myslím, že právě taková místa člověku připomenou, jak krásnou přírodu u nás máme. S pozdravem, Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dva roky prázdnin. Iveta Bartošová, s vámi je Český rozhlas, také Noční linka, která pokračuje i teď v prvních hodinách posledního pracovního dne v tomto týdnu. No a samozřejmě linka telefonní je obsazená. Zdravím paní Zuzanku. Nevím, odkud telefonuje tedy, to jsem nepostřehl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak.
1: Telefonuju z Plzně.
0: Aha.
1: A zdravím vás všechny.
0: Děkujeme.
1: A všechny posluchače. No a ta moje příhoda. Vyrůstala jsem v Litovském Mikuláši. Nádherné místo. Město úplně otočené s takovým vědečkem hor.
0: Mm-hmm.
1: Práce. A já jsem prostě do těho ráda chodila. A měla jsem tam vyhlédnout své místo. Bylo to až úplně u hor, u Maria Ryťa, co tam říkalo. Byli tam, zrovna se tam cházelo do vstupu jestím. Já tam krásnitová, pak otevřená ledová. No ale já jsem milovala potasy. Tam byl tak nádherný potas, tak 2-3 metry široký, plný velkých kamenů. A já jsem tam měla jeden oblíbený a sedávala jsem tam jako žába na kameni. A poslouchala jsem ten nádherný potok, jak si bublal, zpíval. Byla tam nádhera. Vydržela jsem tam sedět i 2 hodiny.
0: No teda.
1: To nádherné.
0: Takže ty zvuky přírody toho tekoucího potoka, té vody, to bublání, to je to, co vás nabíjí a uklidňuje.
1: No, nádhera.
0: Jestli pak tam ten kámen ještě pořád je, našla byste ho?
1: Ale našla a už jsem tam taky byla.
0: Aha.
1: Jenže už mě je mi 87, tak už do toho potoka ráda moc nejdu sama. Když tak tam byl se synem a on si sedne vedle a jsme tam tak tíše. Jenom koukáme na sebe a je nám dobře.
0: Mm-hmm.
1: No,
0: tak jako v takovém místě není potřeba slov, tam je to opravdu o těch zvucích tam, přírody.
1: Tam musíte být ticha a prostě užívat tu přírodu tam.
0: Mm-hmm.
1: No, a pak si, když ještě mám čas, tak si vylezu si na chopo, na Dumběr, podívat se tam na ten lyžařský svět.
0: Mm-hmm.
1: A je to moc hezký, moc.
0: Mm. No a co vás, prosím vás, přivedlo do Plzně, tedy ze Slovenska?
1: A do Plzně mě přivedl manžel.
0: Mm-hmm.
1: Který je z Brna.
0: Mm-hmm. Manžel z Brna vás přivedl do Plzně.
1: No. Mm-hmm. A já jsem studovala v Gotwaldově, teda ve Zlíně.
0: Ve Zlíně, no.
1: No a aby si se stali ve vlaku.
0: Mm-hmm.
1: No. A tak mě z jedného konce republiky na druhej.
0: Tak to jste se nacestovali asi.
1: No, nacestovali, protože ráda jsem domů chodila.
0: Mm-hmm.
1: A mně stačilo se dívat z okna domova.
0: Ano.
1: A viděla jsem všechno. Kryváň, malá patra. No, úžasný.
0: Mm-hmm. No tak to je lepší než jakýkoliv obraz tohle, že?
1: Určitě. Mám to taky všechno nafocený a založený v albu.
0: Je tak, že když je vám v Plzni smutno, tak kouknete na fotky a jste zase v Liptovském Mikuláši.
1: No, na ty fotky se nerada dívám. Neudržím se a
0: jo. Je vás to. Dobře. No a v Plzni, když potřebujete rychle, akutně načerpat energii, odpočinout si, vyčistit hlavu, tak kam vyrazíte?
1: Vyrazím do Štěnovic.
0: Mm-hmm.
1: Je to taková jako vesnice, ale nádherně upravená a jsou tam takové různé parčíky.
0: Mm-hmm.
1: Krásná řeka tam teče. A je to prostě krásný. Obejdu si to Plzeňsko tak pomalu.
0: Mm. Takže
1: vám děkuji, tak, to je asi tak všechno.
0: Tak já vám moc krát děkuju. Pozdravujte v Plzni. Doufám, že se co nejdřív podíváte zase na Slovensko, vaše zamilované, na ty krásné hory, které jsou kolem Liptovského Mikuláše. A díky ještě jednou za zavolání. Hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: A naslyšenou.
1: Já děkuji.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kemuk doznívá, noční linka Českého rozhlasu pokračuje a tentokrát tu máme telefonát z Hradce Králové. Zdravíme paní Magdalenu, krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem posluchačům a já bych chtěla hovořit hlavně o naší republice, o Československu takhle,
0: jo.
1: Protože jsem stále Čechoslovačka a stále máme jak v Čechách, tak na Slovensku jako rodina neprobádány místa. Tak si myslím, že ještě na starý kolena bychom se měli ještě podívat. Ale moje nejkrásnější píseň je hymna, kde země česká, domov můj, a opravdu to je domov můj, já netoužím teď jezdit do zahraničí k moři, přestože mám možnost pobytu a dokonce v Kalábrii, ale nějak mi to netáhne.
0: Všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak. Už jsem takový jako, jak bych to řekla slušně, domácí pecka.
0: Jo, takhle. Ale tak to nemusí být špatné, ne? Na druhou stranu jste říkala, že pořád jsou místa, která u nás můžete objevovat.
1: A naše město, já ho miluju, nikdy jsem ho neopustila a doufám, že neopustím. A ještě pořád, jako kde je možnost se podívat, protože se tady leco smění. A nejhorším, když je mi hodně smutno, tak si zajedu do lesa, ať na Nový Hradec nebo ke Zděný Boudě, takzvaný. A tam se dá jezdit na onlinech, takže už teda jako letos jsem ještě nebyla, protože už se bojím, aby si někde něco nezlomila a nebyla na obtíž rodině.
0: No.
1: Ale pořád jsou to krásné města hned u Hradce a mám léta letoucí přítelkyně, který mají zahradu a takže tam děláme takové posezení, kde vzpomínáme na dobu, kdy jsme se seznámili a co jsme všechno prováděli, protože jsme spolu kamarádili 4 manželské páry. Zůstali jsme z toho 3 z těch 8 lidí. A zrovna dneska jsme seděli u té jedné přítelkyně na zahradě, koukali jsme na nebe, kde se sem tam mihnulo letadlo. Já už ani nevím, jestli startovali z Pardubic, protože nevím, jestli v Hradci ještě z Hradce startujou lítat letadla, ale tak jsme si říkali, jaká ta naše země krásná, že prostě člověk nemá pocit jezdit někam daleko. A ještě dál, co miluju jako Čechoslovačka, když jsme jezdívali na Horehroní, Volenou, kde byla manželová rodina a k rodičům nebo k prarodičům na Plzeňsko, takže stále se dá na co vzpomínat a kam jezdit. A myslím si, že kdo chce poznávat svět, tak ať ho poznává, ale pořád by člověk měl znát dobře
0: domov.
1: Naši vlast, naši republiku, včetně naše krásné mateřštiny, kterou já tak hrozně miluju. A kdo s ní umí hezky zacházet a bere ji jako velice bohatou, pestrou a že opravdu je to, myslím, to nejkrásnější, co máme.
0: Teda, vy se taky tak hezky posloucháte, úplně s váma naprosto souzním a chápu to a líbí se mi tedy, že vy to neberete jako nějaké svoje jedno konkrétní oblíbené místo, ale že zkrátka ta vlast je to nej, co tady vlastně máme, takže ať vyrazíte doleva nebo doprava z toho Hradce Králové, tak vždycky narazíte na nějaké pěkné místečko. Je to tak?
1: Kdybyste věděli, jak já ráda o to vypravuji, jak mi to dělá dobře, no, že můžu pochválit, že se můžu probít mezi těma, který chválí Chorvatsko, a já nevím, kde to, já jim to neberu, ale prostě naše vlastně nádherná.
0: A kam se...
1: No, kam... A prostě ji nesmíme dát.
0: Je to tak?
1: Aby se do médií dostala jiná řeč, než je naše mateřská čeština krásná.
0: Kam se, paní Magdaleno, chystáte v brzké době? Máte nějaký plán na nějakou cestu teďka?
1: No, v brzké době, jestli, myslím si, že už, že bych to mohla zvládnout ještě, bych se chtěla podívat do kraju mého dětství, to znamená na Plzeňsko. Mm-hmm. A asi už se na to Slovensko sama nevydám, ale možná, že v srpnu tady budu mít vnučku z dětva. Mm-hmm. Takže asi bych je vzala, aby jsme jeli se podívat na to střední Slovensko, protože oni tam nebyli, takže nevědí, odkud je jejich děda.
0: No,
1: a
0: tak to se musí napravit.
1: Ano.
0: Tak jo.
1: Ale jako mě to jako z toho našeho krásného města tak moc neláká, že bych jako musela jezdit, poznávat cizí země. Mm-hmm. A je to možná chyba, no, ale...
0: Já si nemyslím, že to je chyba. Já si myslím, že to je také takový přístup každému, ať dělá to, co vyhovuje mu, takže pokud chcete cestovat v okolí Hradce nebo po naší vlasti, tak proč jezdit někam daleko za hranice? Jak jsme to říkali, všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak mám moc krát děkuju.
1: Přijím já vám... taky děkuji, mějte se hezky, jsem ráda, že jsem vás poznala. A ať je to přátelství Hradec Pardubice.
0: Ano, přesně tak. Zdravíme do Hradce Králové z Pardubic a krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: A taky krásnou dobrou
0: díky.
1: Noc.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 10 minut tady bude 1 hodina, noční linka, vypadá to, že poslední telefonující před námi dnes. Zdravíme pana Pepu, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Tak pane Pepo.
1: Zdravím se.
0: Já jsem skočil do řeči, pardon, povídejte.
1: No, tak zdravím všechny Pardubáky. Mám to město velice rád, říkám, bydlel jsem tam na Svobodárce, na letišti, měli jsme tam techniky, 3 kamarádi, bylo to úžasné, protože jsme byli mladí, měli jsme motocykly, takže jsme si mohli jet, kde jsme chtěli. A taky po práci se dalo, i když, jak jste říkal, jsou ty Pardubice placaté, ale jsou krásné. Aspoň v té době se nám strašně líbí, takže jsme měli pořád nějaké kam jít. Začínali jsme vždycky, první, když jsme šli městem z práce, tak jsme šli na nádraží. Nádraží tenkrát bylo vlastně, ono bylo vystavené, já nevím, jestli stálo tak 10 roků, co ho postavili, takže bylo zachovalé. A hlavně, co tam bylo, tak tam byl teda bufet, pořádný bufet, kde teda se vystřídalo spousta lidí, kde se dalo najíst, ať už teda klobásy, dobré pivo nebo chlebíčky, nebo to připomínalo to tak, jestli jste byl někdy v Praze v Koruně.
0: No, bufet ještě předtím, než začali teďka nádraží rekonstruovat, chvilku fungoval jako takový malý pivovar v Pardubicích na nádraží a vlastně tam byl ten interiér zachovaný, ty stoly, jak se u toho stálo, že? No. Takže přesně vím, o čem mluvíte, vím, vzpomínám.
1: Já jsem tam, jsme tam měli manželčiné kamarádce a tak jsem je nechal spolu debatit a já jsem šel pěšky, schválně teda jsem si to prošel to město a šel jsem a na tom nádraží, jako nádraží v podstatě budova stojí stále stejně, no snad se má opravovat, nebo už mají opravovat.
0: Už se to dokončuje, no.
1: Ale zase to, už to není to nádraží, co bylo udělané z toho takový různý kamrlík, jo, že tam to jen to. A ten, když já jsem tam byl, tak ten bufet tam vlastně ani nebyl, byla tam jenom ta restaurace. Jo. Už, ale jestli tam je ten bufet takový byl, tak už sporadicky jenom. Ale to je jedno, no tak já si ho pamatuju tenkrát, tam prostě se posadila strašná tržba, protože zaprvé se tam dalo kde parkovat, jako, jo, a takže tam se chodili lidi najíst. No, a tak potom jsme teda, když jsme se najedli tam, tak jsme šli dál, takže jsme navštívili buď tenkrát ještě stála hotel.
0: Veselka.
1: Takže vlastně Veselka, jo, tak tam jsme něco třeba jako mladí kluci, že no pak jsme šli dál na Perštejské náměstí, na ples do Grandu a dokonce jsem si tam tam koupil když se šlo, jmenuje se to ještě ta ulice Mírová.
0: Třída Míru.
1: Třída Míru, jmenuje se to pořád.
0: Ano, ano.
1: A tak tam byla, tam po levé straně, když se šlo směrem k divadlu, kousek před divadlem byl takový malý obchodní domek, ten myslím už nefunguje, a naproti němu byla taková pasáž, jestli tam ta pasáž ještě je.
0: A stále pořád.
1: Jo, a v té pasáži jsem si koupil, to mě bylo tenkrát 23 roku, to jsem si koupil první auto v té pasáži, starší, pochopitelně. Prodával tam jeden pan P70, jestli víte, co to je.
0: No.
1: P70, to bylo východoněmecké auto a byl to předchůdce vlastně Trabanta. Bylo to dělané z laminátu, ale vypadalo to, bylo to tak, nebylo to tak hranaté, jak Trabant, ale bylo to takové, spíš se to podobalo potom, jestli si pamatujete MBčka, 1000
0: MB. Ano.
1: Jo? Tak to bylo takové dokulata, tak hezké, na tu dobu velice hezké auto, tak jsem si to tam koupil, ale ono to totiž mělo podvozek, to mělo zjavy 700 a na tom byla jenom kastet, P70. A potom jsem si to musel předělávat teda, ale nádherné auto.
0: Malinko no. Utíkáme od tématu, ale to vůbec nevadí, mně se to moc líbí, jak vzpomínáte na ty Pardubice.
1: To na ty Pardubice, no tak pak vzpomínám také, že tak do toho Prioru jsme chodili.
0: Ano.
1: Jo, když ho postavili, tam, když tam byly ty kasárna, že?
0: Ano, jezdecká tak, kasárna, no.
1: No tak jsme chodili do toho Prioru. No teď nedávno, já nevím, je to 2-3 roky nebo 4, jsem tam byl na pohřbu, na kremaci a tak jsem šel do toho Prioru na kafe. No tak jsem z toho byl vyděšený, protože to už není ten Prior, který byl. Kdy prostě přišel člověk do toho Prioru, podíval se a tam měl přehled všechno, co prodávali. A teď je tam nadělaný takový různý kukaní, bych řekl.
0: No je to jiné, úplně jiné. No.
1: Je to jiné, je to pravda, že je to pěkné, je tam samý chrom, samé sklo a tak dále, ty koje, ale nedostanete tam třeba normálního Turka, jo? Já mám rád Turka, tak jsem tam chodil, děvčata, Turka bych si dal, je to mi neto, ale kafe za 60 korun, nějaké překapávané, tenkrát, bo dneska už třeba ani za 60 korun není. No a tak jsme tak jako pozval bych, byli chodili jsme, no tak, že jako mladí kluci, jsme chodili tam do muzea, do toho, do zámku.
0: Na zámek.
1: Muzea. No a hlavně jsme chodili podívat se pořád do mototechny, protože nás zajímalo, jaké jsou tam auta. A prostě v Pardubicích se mi ohromně, strašně se mi líbilo a strašně na ně vzpomínám. A přesto, že jsem se teda do těch Pardubic dostal až v 18 letech, jo? Tak ty Pardubice mám k ním blíž než k tomu období před tím, než jsem se tam dostal. Jo? Protože pocházím tady z Moravy, a ne teda z Hodonína, ale od Hodonína, a v té době ze zemědělské rodiny, kdy člověk jako se nedostal nikdy než na to pole a tak dále.
0: Jo, tak vy to máte opačně vlastně, prostě. Té přírody bylo až příliš, takže to město.
1: Takže já jsem začal žít vlastně takový život až tam, jako těch Pardubicí, a proto na ty Pardubice vzpomínám. No,
0: jasně.
1: Strašně ráda. A taky jsem je prochodil křížem, krážem, pěšky nebo tak. No a pak jsem tam mám nějakou kamarády, že nějaký Franta Stoklas a ten dělal velitele, zástupce velitele pluku tam, už bože chudák zemřel, no a mám takovou Frantu Habětínka, ten dělal velitele praporu, chtěl by ho, jestli poslouchá, tak ho pozdravuju i s jeho manželkou, no a tak, no bylo to krásné, jak na tom letiště, mám strašně krásné vzpomínky na Pardubice.
0: Tak,
1: nejenom proto, že
0: no, já bych to tím už uzavřel, protože čas nás malinko tlačí a jsem rád, že povídejte.
1: Chci říct jenom to, že nejenom, že na ty Pardubice jako krásné vzpomínky, ale i na lidi, protože ta mentalita lidí toho východočeského kraje, zrovna těch Pardubic a té jižní Moravy, je tak nějak stejná, jo? Že tam člověk zapadl tak, jak to bylo.
0: No. Dobře.
1: Takže tak.
0: Tak no. Moc díky, pane Takže. Pepo. Ať se vám daří, hodně zdraví a mějte se krásně.
1: Chci tam jet pro nějaké cukroví taky.
0: Tak se stavte.
1: Tak se mějte.
0: Taky. Ještě. Naslyšenou. Tak, Pardubice na závěr, vidíte to, celou dobu to bylo o přírodě, no a nakonec jsme skončili ve městě, odkud jsme vám vysílali dnešní noční linku. Díky za poslech a užívejte další pořady Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít, a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě, a my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus, a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám

Ne příliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku a když ji zmačkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, lucerna se mohla rozbořit a já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční mami od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježíši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála, a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím.

0: A jenom z toho strachu, předtím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby. Já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
1: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
2: Můžu se zeptat autora?
0: No.
2: Do které kategorie on sám patří?
0: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
2: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
0: No.
2: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
0: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
1: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Ta věc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře, a všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá a v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala: Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda, nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi bližní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovaly názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v oboji zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité. Kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem, a raněný mu odpovídá: Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou. Měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Práhne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdrav. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý, opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal? Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě. Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal. Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka. A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
2: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, výš, ještě výš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem z poznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pač mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec. Tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své ráz. Na tomto hřišti. A jsou tam drny. Obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už jdou! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika denní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velmi.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, kteří se brali, že jo. Zkrátka udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas začas zavolali, on to zas nebyl za zavolat, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v nich brali? Že bych to vzal ještě jednou.
3: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
4: Zdeněk Jirotka.
3: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat. Za této situace, pamětlivý toho příkazu a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
5: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní popsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten kominík v tom kominickém, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho teď to neřeknu. On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a před domem stál perleťově šedivej boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se a teprve jsem si do toho fára set a pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
3: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depa. Vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak, no. Byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přived tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete? Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A ono toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu. A tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici. Ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

tu naši písničku už 100x.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.